že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní The Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdím.

Na Banjo Jamboree zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Od Plotny Skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jamboree.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Mickeymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga a teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

V pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jambory, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

0: to už je z loňského banjo jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům.
1: Pěkně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, moc se na vás těším.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když si někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně.
1: Ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit v úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně.
0: Bohyně.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. Jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete. Tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko odtud právě, a na té budově nahoře stojí paní. Tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou. Takový takhle velikou zmrzlinu má v ruce. A vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový. A před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře. A člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník. Vždycky. I kuň se dá vycvičit. I kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhé toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, takhle odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole, vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Saskie.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to je jedno představení, které jsme měli v odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem je ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: Asi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brenus Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete si predstaviť ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky,
5: jasné,
3: dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky děkujeme. Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Aha. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super, to tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte pejska.
3: Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, Signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familia, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, eh? A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek Nepaparty. Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, l'air très bien, la fille, très drôle. De la calefio, même bien bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. T'es Françoise. Chvilku koukali, pak řekli, pardon. A odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální, ano, je globální. Skoro. Ano. Multikulty.
3: Mě to připomnělo říká. Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lepasí.
1: Na té chasi je konci pasilny, že je on papa, on se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásný,
3: doufám,
1: krásný.
3: Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, humor, mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlust Vysiháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak ním nepatří. Ne, to je shoda jména.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne. Kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Brtavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mne rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten
4: se
1: je váš.
4: Říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Stále zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ví sleduju, to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně, takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno.
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuju.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak, děkujeme pěkně. Jdeme se čísla si opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No se startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No. S horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Sasky, máte ráda
2: ještě,
1: sport?
2: Já ano. Ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
1: tak dlouhý, k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska.
2: Jo,
1: teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapy, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo. Ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vlády Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a aha, vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Povodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on
2: Ježiš,
3: byl takový písma,
2: no
3: psal básně a takhle.
2: Aha.
3: Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná.
3: No, ale je to strašně dávno. No,
2: no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte
3: taky
1: se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník srdečný přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to. A ráda bych dala hlas za A.
1: Uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce. Stále,
4: ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ježišmarja.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano,
1: ne?
2: Ale jo.
1: Jo.
2: Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povítejte.
5: Ano, ano, dobrý den, přeju
2: dobrý
5: den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešovo i vám.
2: Děkuji, děkujem.
5: Pana Kostelku.
1: Děkujeme a mějte se hezky.
5: Taky děkuji.
1: Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Murešovou.
2: Ano, dobrý den,
6: paní
2: dobrý,
6: Murešová. Dobrý, přeji dobrý vám den. Vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko. Mm-hmm. A všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne. Všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak. Díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto, Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.

0: jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
1: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte, pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, honem, honem, šupí to, honem. Tak, tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné. To snad není možné.
2: Petře, jsme sami?
1: Kláro, kde máte Vánočku?
2: Prosím.
1: Já jsem si totiž trošičku zřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
2: Ani krok. Přibližujte se.
1: Tože mám kráčet.
2: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
1: Kde je Oskar?
2: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout. Jako, samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
1: Samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
2: Petře, teď ani... já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
1: Co pak?
2: Dejte mi cigaretu.
1: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už v březnu, Kláro.
2: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
1: Ježišmarja, jo.
2: Ne, neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
1: Ne, tak to není.
2: Nemáte si s kým promluvit.
1: Vy přeháníte.
2: Nikdo vám nepodá šálek čaje.
1: Vy na...
2: A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
1: Ano, jsem jako trosečník.
2: Co to bylo?
1: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
2: Ano,
1: já mám zastydlou úplně bíbu.
2: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
1: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
2: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
1: Adolf s Dominem, já
2: ne,
1: to tušil.
2: Ne, no, to ne. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
1: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
2: Bože, jak on má se samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
3: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru Humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Budešovou, těšíme se na vás. SMSky Humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskie má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasný. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry.
2: No,
1: ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce abituri už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.
6: Takhle má vypadat Silvestr.
3: Tak ještě jednou. Jo. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
1: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
2: Ano, určitě.
1: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
2: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
1: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vládu nad jízdou králů v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes převezme nový král. Muzeum regionu Valašsko a další organizace ve Vsetíně se dnes připojí ke Vsetínské noci. Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily k sázkařské kauze ve fotbale. Dnes bude v regionu zpočátku polojasno, později přibude oblačnosti a naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradile, karaní zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začne program jízdy králů. Jeho hlavním bodem bude večerní komponovaný pořad Slovácko v srdci, který bude věnovaný 30. výročí znovu obnovení jízdy králů ve městě a také 15. výročí zápisu tohoto lidového obyčeje na seznam kulturního dědictví UNESCO. Podrobnosti přidává místostarostka města Martina Kozelková z Hnutí ANO.
2: V rámci tohoto pořadu bude jednak představena veřejnosti královská družina a taky zde bude předána vláda od Patrika Libosfára novému králi Cyrilu Hlaváčkovi.
0: Ve Vsetíně dnes bude jubilejní 10. ročník Vsetínské noci. Muzeum regionu Valašsko spolu s dalšími organizacemi a institucemi připravilo program na 15 stanovištích po celém městě. Návštěvníky čekají soutěže, doprovodný program i jízda historickým autobusem.
3: Podle mluvčí města Jany Raškové se do programu zapojí také budova okresního soudu, kde budou připravené speciální prohlídky a doprovodný program.
4: Okresní soud připravil prohlídky státního zastupitelství a simulovaná civilní soudní jednání.
3: Na Vsetínském zámku pak čeká na účastníky interaktivní výstava Vesmírná herna a program připravila i Hvězdárna, říká mluvčí muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.
5: Hvězdárna Vsetín nabídne pozorování noční oblohy, případně projekci a prohlídku pozorovací techniky.
3: Vstup na programy je zdarma. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Český rozhlas nahlédl. Serveru odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík Českému rozhlasu řekl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu komentovat. Rodinných domů ze dřeva loni v Česku vznikly zhruba 2000. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Jejich podíl na celkové výstavbě rodinných domů je už několik let kolem 15%. Firmy spíš podle svazu podnikatelů ve stavebnictví víc než dřív využívají dřevo v kombinaci s dalšími materiály. Čistě dřevěných rodinných domů v Česku vzniká nejvíc v Libereckém kraji. Mají zhruba čtvrtinové zastoupení, říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Císlar.
6: Zvýšený zájem o dřevostavby pozorujeme v poslední dekádě. Zatímco v roce 2000 činil podíl dřevostaveb necelá 2%, v roce 2015 se skokově přehoupl přes 13% a od té doby kolísá mezi 13 a 16%.
0: Naopak u bytových domů a dalších budov je podíl dřevostaveb necelá 2%. Změnit by to mohla úprava legislativy z loňského roku, díky které je možné dřevěné budovy stavět až do výšky 22,5 metru.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat a postupně čekáme oblačno. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty měříme v rozmezí 10 až 5 stupňů, nejvýše dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/58 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Ostravská je z důvodu stavebních prací provoz veden kyvadlově. Ze zpráv bylo vše a teď už Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Kdo Dobrému ránu se hned přidává taky Petr Uhřík. Vítám vás, milí posluchači, do pátku a přeju klidné vstávání. Dnes je 22. května, svátek oslaví Emilové, kromě toho máme i Mezinárodní den biodiverzity. Než se dostanu k výběru z historie v kalendáriu, posílám písničku Jojo Bandu, která vás jistě u startovního kafe probere. A ještě upřesním čas, teď máme 5 hodin, 5,5 minuty.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Upřání dobrého rána vás, milí posluchači, vítám do pátku za Český rozhlas Zlín. Dnes je 22. května. Vybírám z kalendária, dnešek je Mezinárodním dnem biodiverzity. Vyhlášen byl OSN, Organizací spojených národů, v roce 1994, na počest podepsání Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti v Nairobi. V církevním kalendáři najdeme světici ze 3. století svatou Julii. Narodila se v Kartágu v severní Africe. Ačkoliv pocházela z dobré rodiny, byla prodána do otroctví a odvezena pryč z rodného města. Loď, na které se plavila, ztroskotala u břehů Korziky. Julie se zalíbila tamnímu guvernérovi, nutili ale, aby se obětovala pohanským bohům. Slibovali za to svobodu. Odmítla a za to byla zbičována, nakonec ukřižována. 22. května 1932 se narodil etnograf, hudebník a pedagog Jaroslav Čech. Pocházel z Uherského Hradiště. Působil jako primáš a cymbalista muziky Slováckého krůžku. Později se stal i uměleckým vedoucím Hradišťanu. Aranžoval a komponoval také například hudbu pro představení Slováckého divadla. A dnešek připomíná i dnes už zesnulého dramatika a scénáristu Jaroslava Dietla. Narodil se v roce 1929 v Chorvatsku, později studoval dramaturgii na pražské FAMU a ještě při škole se stal dramaturgem nově vzniklé Československé televize. Pak odešel do státního filmu a nakonec se stal spisovatelem z povolání. Mezi jeho nejslavnější televizní seriály patří, jak víme, Nemocnice na kraji města.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Raná 70. léta a muzika k filmu Noc na Karlštejně. Už víte, kam vás teď hudebně zavedu, poslechneme si Valdemara Matušku.

0: Před 2 minutami bylo 16:15. Podíváme se na průběh finále pracovního týdne přes meteorologii a krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 10 stupňů, to je Kroměříž, Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. 11 stupňů vidím ve Starém Městě, 9 v Holešově. Hošťálková, Štítná nad Bláří a Vizovice, včetně Velkých Karlovic, uvádějí 5 stupňů. Bystřice pod Hostýnem, Zlín a Strání, to je společná hodnota 8 stupňů. Jdeme dál do Bojkovic, Valašského Meziříčí, Valašské Sednice, Rožnova pod Radhoštěm a Horní Bečvy, kde je teď aktuálně 7 stupňů. A ještě hodnota 6 stupňů, to jsou Luhačovice a Vsetín. Dnes očekávejme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude potom oblačnost přibývat a postupně tedy čekáme oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, ale během večera potom zase bude od severozápadu přechodně přibývat oblačnost vysoká, většinou v tomto případě průsvitná. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno máme dobré, přes den budou až velmi dobré, biozátěž na prvním mírném stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: S rubrikou Co v učebnicích nebylo se dnes vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
4: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
5: Ale Jenehuse,
6: řekl na to Zikmund.
5: Kdo pak žije bez hříchu?
4: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
7: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
4: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Radilek, hezké ráno. V Luhačovicích na Zlínsku v místní části Polichno-Dolňácko dokončují dělníci opravu povrchu místní komunikace. Součástí prací bylo položení nové asfaltové vrstvy v úsecích s největším poškozením vozovky. Valašské Meziříčí dokončuje projekt nového volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. Podle místostarostky Ivony Vojačkové z Hnutí ANO bude jeho součástí taky skatepark, speciálně navržený tak, aby nerušil okolní zástavbu. Přesně před 80 lety v pankrácké věznici v Praze Kati popravili nacistického zločince Karla Hermana Franka. Vysoký velitel SS a policie byl odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, teror nebo třeba vyhlazení lidic a ležáků. Poprava Franka byla veřejná, přišlo se na ní podívat zhruba 600 lidí. V Praze druhým dnem pokračuje mezinárodní bezpečnostní konference GlobSec Forum. Letošním tématem je globální systémová transformace. Dnes proto vystoupí například maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová, její polský protějšek Radoslav Sikorský, estonský ministr obrany Hanro Pevkur a zástupci ze Severoatlantické aliance. Na programu je mimo jiné taky projev předsedy ODS Martina Kupky. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne pak bude oblačnosti přibývat a postupně očekáváme oblačno. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty měříme v rozmezí 11 až 5, nejvýše dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede nejen naším regionem dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rekonstrukcí mostu přes řeku Dyji v Břeclavi zásadně ovlivnily vlaštovky. Stavebníci kvůli nim museli upravit harmonogram prací, víc řekneme už za chvíli v reportáži. Teď je 17:30, 2,5 minuty. Vítejte, milí posluchači, do pátku.
3: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš, že to smysl dává, když se probudíš,

0: 6:09, teď půjdeme s Českým rozhlasem Zlín do sousedního kraje směrem na jih. Chráněné vlaštovky zásadním způsobem ovlivnily přestavbu silničního mostu přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi. Roky hnízdily pod starým mostem, ten ale kvůli špatnému stavu musel jít k zemi. Zatímco na podzim dělníci čekali, až stěhovaví ptáci odletí, aby mohli most zbourat, tak na jaře zase doufali, že se ptáci pod nový most vrátí.
1: Tady vidíte, tady vlastně si sedla a tam má vlastně hnízdo.
2: Ukazuje na klenbu rozestavěného mostu v Břeclavi ornitolog Petr Švehlík. Pod mostem jsme během několika minut našli 5 vlaštovčích hnízd.
1: Jo, tam vlastně vidíte tu odvodňovací trubku s tou montážní pěnou a toho využili, vlastně toho zdrsnění využili na to, aby si tam to hnízdo vlastně nalepili. A zjevně před chvilou jsem tu byl a je to hnízdo obsazené aktuálně, čili už tam probíhá hnízdění.
2: Vlaštovkám vyhovuje hlavně blízkost vody z odlehčovacího ramene řeky Dyje. Mají tam dost bláta na stavbu hnízd i hmyzu pro pozdější krmení sebe i mláďat. Navzdory současné stavbě.
1: Je to samozřejmě nějaký ruší vliv to je, ale ten druh je docela přizpůsobivý, že je zvyklý vlastně na ruch sídel. Je to v podstatě synantropní druh, který hnízdí v různých stájích a podobně, tak není to úplně citlivý druh na ruch. Takže oni si na to zvyknou.
2: Právě kvůli hnízdícím vlaštovkám museli silničáři upravit harmonogram celé stavby. Demolici původního mostu ze 70. let odložili až na podzim, kdy vlaštovky odlétly do teplých krajin. A naopak na jaře dělníci spěchali, aby novou konstrukci stihli připravit ještě před jejich návratem.
1: Ten most vypadá velmi obdobně jako ten most, co byl vlastně zbourán v loňském roce, čili ty vlaštovky věrní svému hnízdišti zůstávají na tom stejném místě a teď obsazují vlastně ta hnízdiště v tom žebrování mostu.
2: Vlaštovka obecná patří v Česku mezi zákonem chráněné ohrožené druhy.
3: Protože samozřejmě ty vlaštovky se vrací na to místo, odkud, kde vlastně se vylíhly z těch vajíček, tak je pro ně komplikací, pokud ten most tady není a nebyl by a neměly by ty plochy. Tak to samozřejmě nechceme připustit.
2: Říká ředitel brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Podle starosty Břeclavy z hnutí ANO Svatopluka Pěčka už ale nebylo možné rekonstrukci dál odkládat.
4: Ten byl nevhovující už jako statický, i ze spodu, když jsme se dívali, tak už ta ocelobetonová konstrukce, už byly obnažené ty železa, dokonce se objevily i díry v chodníku, že bylo vidět směrem na vodu.
2: Původní most tak museli silničáři strhnout a postavit znovu. Doprava teď vede po provizorním mostě. Jde totiž o jedinou přímou spojnici centra Břeclavy s městskou částí Poštorná. Hotovo má být letos v srpnu. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před necelou minutou bylo 6:15. Pravidelný pohled na teploměry i průběh oblačnosti už patří do další krátké předpovědi. A nejdřív projdu krajem v aktuálních číslech měřících stanic.
1: Počasí.
0: 10 stupňů to je Kroměříž, Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy. Ve Starém Městě 11, v Holešově 9 stupňů. Bystřice pod Hostýnem, Zlín a Strání hlásí 8. Hošťálková, Vizovice a Štítná nad Bláří, včetně Velkých Karlovic, pouhých 5 stupňů. 7 stupňů vidím v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a Horní Bečvě. 6 stupňů to je situace v Luhačovicích a ve Vsetíně. Dnes očekávejme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne potom bude oblačnost přibývat a postupně čekáme oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, ale během toho večera bude zase od severozápadu přechodně přibývat oblačnost vysoká, v tomto případě většinou průsvitná. Nejvyšší teploty mezi 21 až 24 stupni, k tomu povane ráno a večer slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré, což by mělo platit pro celé ráno a dál přes den by měly být až velmi dobré. S mírnou biozátěží na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme.

0: Za 10 minut 6 hodin Český rozhlas Zlín přeje dobré páteční ráno a připomínám, dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dnes bude konkrétně rozebírat.
1: Dnešní téma, nazvali jsme ho ztráta čichu.
2: Tuhle nepříjemnou zkušenost má v poslední době čím dál víc lidí. Je to něco, co nám komplikuje život.
1: Stává se vám, že na čas jakoby ztratíte schopnost ucítit všechny typy vůní a váš nos nezachytí to, co dřív?
2: Káva už tak pronikavě nevoní, vyprané prádlo vám přijde bez vůně, jídlo už nemá ten správný čichový a někdy ani chuťový říz.
1: Nebo se vám dokonce stalo, že jste čich ztratili úplně? Bojíte se to říct doma nebo doktorovi? Nebo to ostatní bagatelizují?
2: Dejte nám vědět, jak se to stalo a my zkusíme pomoci.
1: Své problémy se slábnoucím čichem nebo jeho ztrátou nám popište ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz.
2: Nebo nám své obavy namluvte na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Nebojte se, ještě jednou zopakujeme to telefonní číslo, ať si ho můžete zapsat. 221 553 770.
2: Ztrátě čichu se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
1: A reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
2: Téma je Ztratili jsme čich.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu turistických tras a cyklostezek. Galerijní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně 13 kulturních míst, které mohou lidé zdarma navštívit. Dny soukromých hradů a zámků zpřístupní i běžně uzavřené prostory. Dnes bude v regionu zpočátku polojasno, později přibude oblačnosti a naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
4: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
2: Galerijní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně galerie, muzea i další kulturní místa. Program na 13 místech začne v odpoledních hodinách a potrvá do večera. Návštěvníky po městě sveze historický autobus MHD. Galerie Václava Čada při té příležitosti zahájí výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi. Ten se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách. Pokračuje kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
5: Budeme otvírat zítra v 17 hodin vernisáží a budeme mít otevřeno až do 11 hodin večer, takže je to výzva pro všechny, jak příjemně strávit páteční večer.
2: Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví. A to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámků. Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné a podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
6: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
7: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
6: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
8: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědy a technického oboru, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
6: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat a postupně očekáváme oblačno. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty v rozmezí 11 až 5 stupňů, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Brumově Bylnici na Zlínskou ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd. Z důvodu rekonstrukce je totiž zcela uzavřen most přes řeku Nedašovku. A po zprávách pokračuje dál ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Společně jsme došli do finále pracovního týdne. Zdravím vás, milí posluchači, u probouzení do pátku a věřím, že se nám i tentokrát podaří dobré ráno. To přeje hned na startu 22. května Petr Uhřík a doplním historii hned, jak nám zaspívá Naďa Urbánková. Užívejte jara, uvařte kafe nebo co máte rádi do hrnku, za chvíli se ozvu s pravidelným kalendářem. Teď je 6 hodin 5 a půl minuty.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána vás, milí posluchači, vítám do pátku za Český rozhlas Zlín. Dnes je 22. května. Vybírám z kalendária, dnešek je Mezinárodním dnem biodiverzity. Vyhlášen byl OSN, Organizací spojených národů, v roce 1994 na počest podepsání Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti a bylo to v Nairobi. V církevním kalendáři najdeme světici ze 3. století svatou Julii. Narodila se v Kartágu v severní Africe. Ačkoliv pocházela z dobré rodiny, byla prodána do otroctví a odvezena pryč z rodného města. Loď, na které se plavila, ztroskotala u břehů Korziky. Julie se zalíbila tamnímu guvernérovi, nutil ji ale, aby se obětovala pohanským bohům, slibovali za to svobodu. Odmítla, za to byla zbičována, nakonec ukřižována. 22. května 1932 se narodil etnograf, hudebník a pedagog Jaroslav Čech. Pocházel z Uherského Hradiště. Působil jako primáš a cymbalista muziky slováckého krůžku. Později se stal i uměleckým vedoucím Hradišťanu. Aranžoval a komponoval také například hudbu pro představení slováckého divadla. A dnešek připomíná i dnes už zesnulého dramatika a scénáristu Jaroslava Dítla. Ten se narodil v roce 1929 v Chorvatsku. Později studoval dramaturgii na pražské FAMU a ještě při škole se stal dramaturgem nově vzniklé Československé televize. Pak odešel do státního filmu a nakonec se stal spisovatelem z povolání. Mezi jeho nejslavnější televizní seriály patří, jak víme, Nemocnice na kraji města. Dál nás po kalendáři bude zajímat aktuální region. Ve Vizovicích lidé najdou stánek s nápisem Nejmladší zmrzlinář v Česku. Kde se tam vzal a jaké jsou plány mladého podnikatele, to uslyšíme už za chvíli v reportáži Blanky Kovandové.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Poslechneme si jednoho z brouků. George Harrison vydal v roce 1987 svoje veleúspěšné album Cloud Nine. Z této úžasné desky si pustíme energickou písničku, kterou můžeme volně do češtiny přeložit jako Zaměřil jsem se na tebe. Mimochodem, na basu a klávesi hrál Jeff Lynne, můj další hudební miláček ze skupiny ELO. Tak si tu vynikající symbiózu pustíme.

0: Když v loni zháněl 15-letý žák základní školy Jindřich Tuleja z Vizovic s kamarádem prázdninovou brigádu, nikde nebyli úspěšní. Tehdy dostali nápad proměnit 10 let opuštěnou trafiku na Vizovickém náměstí na zmrzlinový stánek a zdobí ho cedule s nápisem Nejmladší zmrzlinář v České republice. Pojďme na návštěvu.
1: Prosím, můžu jednu vanilku?
2: Standard. Pro maminku Pavlu s malou Natálkou je zmrzlina pravidelnou zastávkou cestou ze školy.
3: Tak jo, 70 Kč, mějte se hezky, naschle. Až chutná.
2: Jste pravidelní klienti tady?
4: Ano, jsme. No líbí se nám to, že je tak mladý a už podniká. Je šikovný, že se do toho pustil.
5: Ráda, děkujeme.
2: Provozovna je kvůli nízkému věku psaná na tatínka, ale od prvopočátku je duší stánku teenager Jindřich Tuleja.
6: Počáteční investice. Každý říká, že tam jsou zapotřebí 100 tisíce. Není to pravda, protože na to bychom v životě neměli.
2: Jindřich sem vložil své úspory. Stánek vlastnoručně opravili a pomohli i místní třeba vyřazenou kuchyňskou linkou.
6: Díky tomu jsme generace, která umí na internetu vyhledávat, tak jsme vyhledávali stroje a počáteční investice do stroje byla ta největší a to bylo nějakých 25 tisíc korun. Takových řada tady byla, že v prvních dvou dnech jsme tady se nám vrátili to, co jsme do toho dali. No. Pak už to se to umírnilo, ale první dva dny na to každý byl zvědavý a bylo to bomba.
2: Teď je Jindřichovi 16, už je středoškolák, ale mezi vrstevníky dost vyčnívá minimálně pracovitostí.
6: Teď to vypadá tak, že vstávám v 5 ráno, musím jít nachystat stánek, protože obsluha tady potřebuje mít vodu. Pak vyrazím do školy, ve škole jsem normálně, mezitím brigádnice nebo brigádník si vezme tu směnu. Já až přijdu ze školy, tak vlastně autobusem hned vysednu na zmrzku a už jsem tady až do večera, vracím se tak asi 8 hodin večer. No.
5: Já vám děkuji, ať se daří.
3: Děkuji, ať chutná.
2: Povídáme si dohučení stroje, který dnes nabízí vanilkovou a meruňkovou zmrzlinu.
6: Začali jsme ve dvou, teď se to dá zvládnout. Týmu mám 12 brigádníků.
2: Teda dívám se, že šéfujete i o mnoho generací starším lidem.
6: Přesně tak, je to strašný nezvyk a je to někde i nekomfortní, protože každý můj brigádník je starší než já. A je to zvláštní.
7: Já se jdu paní zeptat, můžu?
6: Klidně.
7: Dobrý den.
8: Věra.
7: A paní Věro, můžu se vás zeptat, jaký je Jindřich šéf?
8: Jindřich, to je zlatíčko naše tady ve Vizovicích. Strašně šikovný je, ochotný, hodný, milý. Ho to strašně baví.
7: Paní Věro, kolik je vám roku, jestli jsem...
8: Já jsem hrozná, já mám 71.
7: Takže máte 71 a zaměstnává vás 16-letý kluk.
8: Ano.
7: A jste spokojená?
8: Borec, jasně.
2: Ale jak vy jste zjistil, že jste nejmladší zmrzlinář v České republice?
6: Ano, je tady v Česku agentura Dobrý den, se jmenuje, a ona vlastně obstarává všechny rekordy v České republice. A právě napsal nám e-mail, že opravdu jsme nejmladší.
8: Tak jako budeme mu jenom fandit, protože jako má odvahu.
2: A kromě velké odvahy má Jindřich Tuleja i velké plány do budoucna.
6: 15 tisíc chcem borcí natočit, ten stroj to počítá, takže to je krásné, že v tom máme pořádek. Já se chci expandovat do Zlína, aj na Vsetín, pak do Kroměříže. To jsou první tři zastávky, které chci obsadit, ale chci jet na Slovensko, protože na Slovensku není žádný nejmladší zmrzlinář.
2: Z Vizovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
9: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
10: Pokud neznáte historii své rodiny a zajímalo by vás, kdo byli vaši předci, poslechněte si poradnu s genealogem Alešem Cimalou z Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Poví, kde začít pátrat nebo jak se dá využít testování DNA. Poslouchejte 22. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
9: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě! Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: Za necelých 9 minut bude 6:30. Na řadu se dostává počasí, poslechneme si předpověď na pátek i celý víkend. Všechny informace má jistě pohromadě meteorolog Mojmír Martan, kterého zdravím do Brna. Přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Pátek na začátku, jak to momentálně vypadá s teplotami a oblačností ve Zlínském kraji?
1: Ráno je slunečné, oblačnost je minimální, převládá skoro jasno. Nejchladněji je v některých údolích, kde jsou ještě teď teploty 6 nebo 7 stupňů nad nulou, ale jsou i místa, kde se teplota už vyšplhala ke 12 stupňům.
0: Jaké počasí nám dnešek přinese v nejbližších hodinách? Co uvidíme na teploměrech a na obloze v průběhu celého dne?
1: Tak teploty, ty budou do těch odpoledních hodinách vzrůstat. Maximální teploty čekáme 21 až 24 stupňů. Den bude, dá se říct, slunečný, hlavně teď po ránu, bude té oblačnosti minimální, ale v průběhu dne ji bude přibývat, bude se tvořit kupovitá oblačnost, takže v těch poledních odpoledních hodinách spíše oblačno, k večeru pak rozpouštění kupovité oblačnosti, ale zároveň se bude od severozápadu nasouvat oblačnost vysoká, většinou průsvitná. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, severovýchodní nebo severní.
0: Ještě si upřesněme biozátěž.
1: Platí jednička, mírná zátěž.
0: A jdeme na víkend, zajímají nás samozřejmě oba volné dny. A jestli skutečně platí, že má být neděle nejteplejším dnem celého týdne?
1: Ano, je tomu tak. Ten víkend bude ve znamení slunečného počasí přes den s vývojem kupovité oblačnosti, takže bude nějaké polojasno až oblačno přechodně. Zítřejší ráno přinese teploty 11 až 8 stupňů, odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr přes den, místy vítr mírný. No a co se týče té neděle, tak tam teploty ráno 11 až 7, odpolední 24 až 28 stupňů. Může se na severu kraje v průběhu dne objevit slabá přeháňka, ale jinak převažující slunečné počasí.
0: Nahledněme ještě i kousek dál za víkend a naznačme si průběh začátku nového týdne. Bude i dál horko a slunečno?
1: Ano, pondělí a úterý budou slunečné a velmi teplé. Bude takové počasí s denním vchodem oblačnosti, takže ráno a večer spíše zmenšená oblačnost, přes den nějaká kupovitá, většinou bez srážek, ranní teploty 14 až 10, odpolední 25 až 29 stupňů. No a potom v těch dalších dnech od středy se přechodně trošku ochladí.
0: Na závěr obvyklá otázka, ta se týká rekordních teplot. Když se podíváte, Mojmíre, do historických záznamů, jaké jsou to hodnoty pro 22. květen ve Zlínském kraji?
1: Nejtepleji bylo v roce 1932 na stanici Branky na Vsetínsku, a to 33,5 stupně. Nejchladněji v roce 1952 Huslenky Kychová minus 2,6 stupně Celsia.
0: O počasí je to prozatím všechno. Podrobné informace do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek. Dopravní omezení i zjednosměrnění části obce čeká od zítřejšího rána řidiče v Halankovicích na Zlínsku. V místní části dolina se totiž koná 35. ročník pohádkového lesa. Organizátoři žádají řidiče, aby respektovali provizorní dopravní značení. Řidiči mířící na akci budou moci využít k tomu určená parkoviště. Odtud budou na začátek pohádkové trasy jezdit kyvadlově autobusy. Od 7 do 18 hodin také dojde k omezení provozu na některých zastávkách autobusové linky 471 ve směru na Zlín. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se dnes připojí k festivalu muzejních nocí. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky expozic, výtvarné dílny, soutěž s myslivci anebo třeba koncert žáků základní umělecké školy. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich postavilo okolo 2000, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je míň, to by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově totiž mohou dosahovat dřevěné domy výšky až 22,5 metru. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. Akce pro veřejnost mají seznámit návštěvníky s významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne pak bude oblačnosti přibývat a postupně bude oblačno. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr severozápadních až východních směrů. Aktuální teploty měříme mezi 11 až 6 stupni, nejvýše dnes vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Jalubí na Uhersko-Hradišťsku havarovala dvě osobní vozidla. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: S dopravou souvisí taky historie a tu rád v jedné větě připomenu. 22. května v roce 1882 byl otevřen 15-kilometrový gotthardský železniční tunel, v té době nejdelší evropský. Vítejte, milí posluchači, do pátku, přejeme si dobré ráno u snídaně a motoristům klidnou jízdu. Teď je 6:30. Karel Zik nám zaspívá přímo k tématu.

0: Za 6 minut 6:45. Dobré páteční ráno všem probuzeným posluchačům a naznačím, kam se s Českým rozhlasem Zlín dál vydáme. Bob a Bobek, Berta a UFO nebo ukázky původní kreslené animace. I to nabídne letošní galerijní a muzejní noc ve Zlíně. Galerie Václava Chada na Zlínském zámku nabídne výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi. Program ale chystají i další galerie a muzea po městě. Podrobnosti nabídneme 20 minut po 7. hodině v reportáži Michaely Kočendové. Tématem dnešní dopolední poradny bude, jak se sestavuje rodokmen. Kristýna Fuchsová si pozvala Aleše Cimalu z Veletin na Uhersko-Hradišťsku, který bude mluvit o tom, kde začít po rodinných předcích pátrat, jaké možnosti jsou dnes na internetu nebo jakou roli může hrát testování DNA. Ptát se můžete i vy, a to na e-mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz. Rozhovor pak začne po zprávách v 11 hodin a já za chvíli přidám počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45, jak vidí závěr pracovního týdne meteorologové, si řekneme teď. A než se pustím do popisu oblačnosti i dalších parametrů pátku, ještě nahlédnu na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se teď pohybujeme mezi 6 a 11 stupni. Zpočátku očekávejme skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnost přibývat a postupně tedy čekáme oblačno. K večeru se bude kupovitá oblačnost rozpouštět, ale během večera bude od severozápadu přechodně přibývat oblačnost vysoká, většinou průsvitná. Nejvyšší teploty pro dnešek 21 až 24 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno dobré, přes den budou až velmi dobré a biozátěž beze změny stále jedničková, tedy mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Hlavní cena naší velké jarní soutěže Zahradní traktůrek už je u své majitelky. Jak to vypadalo při jeho předávání, se dozvíme za chvíli. Teď je přesně 6:45, poslechneme si Víťu Vávru.

0: Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, jistě vám neunikla velká jarní soutěž Českého rozhlasu. Po celý měsíc duben se posluchači z celé republiky snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se stala nakonec paní Marie Fenešová z Karlových Varů. No a tak to probíhalo včerejší předání.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak, jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby, jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
5: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
1: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
6: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
5: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
6: Najde uplatnění?
5: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu, hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
6: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
5: Tatínek, rozhodně tatínek, ale sama si to párkrát vyzkouším určitě.
6: Ať vám dobře slouží, všechno
5: nejlepší. Děkuji, moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
5: Ano.
2: Tak, sešlápnete brzdový pedál.
5: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
1: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktýrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr 120 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
1: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
5: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
1: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
5: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
1: A budete mu nějak říkat?
5: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
1: Nejvíc nadšený z celé rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
1: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
7: Kráska. A má je bude sedět Peti, to je červená.
1: Splněný sen, jarní.
7: Jo.
1: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Fotky a video z předávání traktůrku najdete v případě zájmu na našem webu zlín.rozhlas.cz. Za chvíli si poslechneme nové zprávy s Matějem. 7 hodin bude za 8 minut.
8: Velká jarní soutěž.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Otrokovicích se v sobotu koná mistrovství Moravy a Slezska mažoretek. Ve Valašském Meziříčí připravují stavbu volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. Stěhování pracovníků přerovského magistrátu omezuje provoz některých agent úřadu. Dnes bude v regionu zpočátku polojasno, později přibude oblačnosti a naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradělek, zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Otrokovicích na Zlínsku se zítra uskuteční mistrovství Moravy a Slezska v mažoretkovém sportu. Semifinálové kolo národního šampionátu pořádá klub společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín a klání se uskuteční asi za účasti 500 soutěžících. Pochodové defilé se uskuteční venku v místní části Baťov a poté se akce přesune do sportovní haly střední průmyslové školy na soutěž pódiových choreografií. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Program začne v 10 hodin dopoledním pochodovým defile v ulici Mladých stavbařů, které doprovodí dechový orchestr. Odpoledne se od 1:30 soutěž přesune do sportovní haly střední průmyslové školy Otrokovice, kde budou probíhat pódiové formace. Na celý program je zvána široká veřejnost.
3: Valašské Meziříčí dokončuje projekt nového volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. Podle místostarostky Ivony Vojačkové z hnutí ANO bude jeho součástí taky skatepark speciálně navržený tak, aby nerušil okolní zástavbu.
6: Vznikne v podstatě volnočasový areál, kde bude nejen skatepark, ale bude tam i hřiště pro koloběžkáře, bude tam malé hřišťátko pro děti a přibude tam i pumptracková dráha.
3: Pracovníci přerovského magistrátu se začali stěhovat do nového sídla na náměstí TG Masaryka. Logisticky náročný přesun dočasně omezuje některé agendy, třeba občanských a řidičských průkazů, pasů a evidence vozidel. Pracoviště zatím sídlilo v budově pasáže v Kratochvílově ulici.
7: Mám doklady, pásky do počítačky, koníčky na to, na cvakání, prostě všecko spony, na ověření bankovek, různé ty přístroje, prostě všechno, co potřebuju ke své práci. Ivana Elšiková.
8: Vy pracujete?
7: Na ekonomickém úseku.
8: A právě balíte.
7: Máte, právě balím.
8: Máte malou kancelářičku, rozměry 2x2 metry, ale přesto je co chystat.
7: To víte, že je co chystat. Musí se to všecko zabalit, všecko jak má být, ale já myslím, že se to v pohodě zvládne.
8: Hotové doklady si v pasáži v Kratochvílově ulici můžou lidé vyzvedávat až do 10. června. Podávání nových žádostí je ale počas stěhování pozastaveno. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Spojené státy vyšlou dalších 5000 vojáků do Polska. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Washington tehdy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat a postupně bude oblačno. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 11 až 6 stupňů, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Jalubí na Uhersko-Hradišťsku havarovala dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 mezi 253. a 243. kilometrem ve směru na Brno dnes provádí úklid odpadků a čištění vozovek. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď přejeme pohodové ráno všude tam, kde posloucháte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Někdo už se nemůže dočkat, až otevřeme další lekci moravského nářečí, respektive zazní otázka do dnešního pokračování pravidelné soutěže. Ale ještě chvíli vydržte, milí posluchači, napřed se přivítejme do pátku s datem 22. května. Petr Uhřík přeje dobré ráno, pohodu u snídaně a když se vrátím k naší malé slovní hře, tentokrát čeká na vítěze zajímavá kniha s názvem Příběhy stromů. Věnuje se období z let 1918 až 2018 a současně přímo našemu zlínskému kraji. Věnuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Teď je 7 hodin 5,5 minuty, hned po písničce Haly Zagorové s Petrem Reskem můžete chystat telefony.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 8 minut, pátek 22. května a také dnešní ranní vysílání přináší zajímavost z oblasti nářečí našeho regionu. Otevírám soutěž, jak se u nás mluví, a připomínám, že hrajeme o knihu, kterou věnoval Národní památkový ústav odborné pracoviště v Kroměříži. Její název Příběhy stromů. Ještě naše telefonní číslo a můžeme začít.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se pravidelně vydáváme rozluštit nářeční výrazy. Je tady soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní slůvko pro nás vybral pan Josef Císař ze Lhoty u Malenovic. Tak už jsme samozřejmě zvědaví a ještě se ptám, koho máme na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Ondra z Velkých Karlovic.
0: A já vás, pane Ondro, zase po dlouhé době zdravím. Příroda, stromy, jejich zajímavá historie, pokud mi říkáte Velké Karlovice, já si myslím, že vy přímo žijete v lůně přírody, tak to vás zajímá takové téma, ne?
2: Ano, ano, ano.
0: No, takže budete bojovat jako lev o dnešní výhru, to jsem si celkem jistý. Takže dávejte pozor, jdeme na otázku.
3: Víte, co to je? Slovo legátka?
0: Slovo legátka? Co to znamená?
2: Slovo legátka.
0: Legátka.
2: No.
0: To zní jako legitimace, že? Občanský průkaz. Trochu.
2: No, zní, ale... Zní to zajímavě. Mm-hmm. Jestli to třeba nebude něco s nábytkem...
0: No, může být a nemusí. Takže, jak to bude dál? Budete hádat rovnou, pane Ondro, anebo si necháte poradit?
2: Poradit.
0: Dobře. Význam slova legátka dávám na výběr z těchto variant. Dřevěná stolička, nebo kolébka, anebo je to fajfka.
2: Já bych řekl dřevěná stolička. Že to
0: dřevěná stolička, to je Ačko, takže chcete Ačko.
2: No, zkusíme.
0: Zkusíme. Význam slova legátka nám teď prozradí upřesní Josef Císař.
3: Legátka je stolička.
0: Je stolička, ano, správně jste to řekl, pane Ondro. No, to jsem v dětství často slýchával od babičky a dědy v Dolněm Čí, jo, na Slovácku. Podajně legátku. Takže já bych určitě věděl a vy jste, Ondro, zareagoval taky správně. Bezva.
2: No, super.
0: Super, takže si počtěte, no, promiňte, jsem vás skočil, to a Ostrome, přesně. Ta knížka je poměrně rozsáhlá a mimo jiné zajímavá v tom, že to není nějaké obecné čtení, ale přímo se týká našeho kraje, takže tam jsou ty stromy, ty letité a někdy chráněné a památkově chráněné a všelijaké zajímavosti přímo ze Zlínského kraje, tak.
2: No, super.
0: Že? Taky myslím. Takže blahopřeju k výhře, mějte se hezky, pěkný den i víkend. Pane Ondro, ozvěte se za 2 měsíce. Ano, to budete mít nárok na další výhru.
2: Tak ano.
0: Naschledanou.
2: A ještě bych pozdravil, můžu ještě určitě pozdravit i posluchače ze Vsetína, kteří posluchají, kteří mě znají, třeba pana Petra Orsáka a ještě i další posluchače, paní Emilku.
0: A?
2: No a všechny jich známe a přátelé z Valašska.
0: Já myslím, že jste je potěšil, takže já se k tomu pozdravu přidávám a zůstaňte prosím chvilku na telefonu, ano?
2: Díky, naslyšenou, jo.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rád a poměrně často připomínám, že tato písnička byla pro hudební historii zásadní, protože zvítězila na velké ceně Eurovize v roce 72. Vicky Leandros si tehdy předvedla úžasně, no pak už se jenom čekalo 2 roky, než svůj historický úspěch zaznamená švédská ABBA, no tak mě napadají ty souvislosti. 2 minuty do 7:15 a après toi.

0: Před minutou bylo 7:45. Podíváme se na průběh finále pracovního týdne přes meteorology a krátkou předpověď uvedu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Mezi 7 a 13 stupni se momentálně ocitáme teplotně ve Zlínském kraji. Zpočátku očekávejme skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnost přibývat a postupně tedy bude oblačno. K večeru se pak má kupovitá oblačnost rozpouštět, ovšem během večera bude od západu přechodně přibývat oblačnost vysoká. Ta by měla být většinou průsvitná. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný severovýchodní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme už teď ráno dobré, přes den budou dokonce velmi dobré a biozátěž jenom mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Bob a Bobek, Berta a UFO nebo ukázky původní kreslené animace. I to nabídne letošní galerijní a muzejní noc ve Zlíně. Galerie Václava Chada na Zlínském zámku otevře výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi. Program ale chystají i další galerie a muzea po městě. Podrobnosti uslyšíme už za chvíli od Michaely Kočendové.
2: Řídíte se v životě intuicí a dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu předpolednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Joška Kubáník.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 8 minut bude půl osmé. Galerijní a muzejní noc dnes večer, to znamená 22. května, propojí ve Zlíně galerie, muzea i další kulturní místa. Program potrvá od 5 hodin odpoledne do 11 večer, vstup bude zdarma a návštěvníky po městě sveze historický autobus MHD. Galerie Václava Chada při té příležitosti zahájí výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi, který se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách. Více už teď v reportáži Michaely Kočendové.
1: Výstavu Ivo Heitzmana jsme rozvrhli do 3 sálů.
2: Přibližuje podobu nové expozice v galerii na Zlínském zámku její kurátorka Miroslava Ptáčková.
1: První sál se věnuje volné tvorbě, druhý sál je volná tvorba zaměřená pro děti a třetí sál je věnovaný animaci.
2: My se teďka přesuneme do té vedlejší místnosti. Oni na sebe tak hezky navazují, takže jsou volně průchozí. A tady už vyloženě máme před sebou televizi, na které se promítá vlastně animovaný film.
1: Ano, jsou to ukázky filmů, několika filmů, na kterých se Ivo Heitzman podílel jako režisér. A jsou to například filmy Neolit, Evoluce, Stavba, Computerland a další.
2: Kromě té televize a animovaných pohádek, které se tady promítají, jsou na stěnách ukázky z té tvorby pro děti.
1: Ano, jsou tady akvarelové kresby, které se věnují právě dětskému divákovi. Máme tady různé pohádky, například Hrnečku vář, Jeníček a Mařenka o Budulínkovi a další pohádky. A to je volná tvorba Ivo Heitzmana, nebylo to vlastně zatím nikde publikováno.
2: Tady po obvodu té poslední z těch 3 místností jsou poskládané za sebou obrázky.
1: A jsou to jednotlivé fáze z Boba a Bobka, kdy odlétají v klobouku a těchto 50 obrázků vyústí ve 2 sekundy animované ukázky, protože zhruba 25 obrázků bylo potřeba pro vytvoření 1 sekundy animovaného příběhu.
3: Bobe, letíme! No jo, Bobku, letíme!
2: Galerijní a muzejní noc nabídne ve Zlíně program ještě na dalších 13 místech. Zapojí se například Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum Jihovýchodní Moravy, Čiperova vila, Muzeum MAP nebo Galerie G18. Program bude zdarma a návštěvníky mezi jednotlivými místy sveze historický autobus MHD. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Festival muzejních nocí dnes pokračuje také na dalších místech Zlínského kraje. Večerní program chystá Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně anebo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
1: které připravil Matěj Radilek. Vítám vás u nich. V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začne program Jízdy králů. Jeho hlavním bodem bude večerní komponovaný pořad Slovácko v srdci, který bude věnovaný 30. výročí znovu obnovení jízdy králů ve městě, ale i 15. výročí zápisu tohoto lidového obyčeje na seznam kulturního dědictví UNESCO. Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 000 korun. Peníze získá klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že si děti z bohatších rodin mohou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uzná více škol. O podobě přijímaček si teď školy rozhodují sami. Pokud by je chtěl rezort měnit, musel by upravit zákon. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne pak bude oblačnost přibývat a postupně se změní na oblačno. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty měříme mezi 13 a 7 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Jalubí na Uhersko-Hradišťsku havarovala dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 mezi 253. a 243. kilometrem ve směru na Brno dnes počítejte s omezením. Provádí zde úklid odpadků a čištění vozovek. Pohodovou jízdu naším regionem přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dál pozvu na zajímavé akce, podíváme se na kulturu a zjistíme, kde se něco zajímavého chystá. Ale to až za chvíli, teď je 7:30. Přání dobrého pátečního rána podpořím písničkou Petra Kotvalda.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. S přáním dobrého rána jdeme do pátku 22. května, když máme 4 minuty do 7:45. Pokračujeme kulturou, pozvánkami na zajímavé akce. Příběh nesmělého anglického realitního makléře, který se vydává do nebezpečné Transylvánie, aby poznal tajemného klienta, hraběte Drákulu, dnes uvádí Městské divadlo Zlín. Divadelní hru Drákula komedie děsu můžete vidět v 19 hodin. Moravský zpěvák, textař, skladatel a multiinstrumentalista Vlasta Redl ve své tvorbě osobitě snoubí rock, big beat, folk a lidovou hudbu, což většinou všichni víme, se svou kapelou zahraje dnes v kulturním centru Elektra v Luhačovicích, a to v 19 hodin. Napříč regionem se už tradičně uskuteční muzejní a galerijní noci. Na vaši návštěvu se těší například Muzeum Kroměřížska, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Čiperova vila ve Zlíně nebo Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. V zámku Kinských ve Valašském Mezříčí je k vidění výstava Pomocníci v domácnostech našich prababiček a jenom tento večer se rozsvítí světla ve výstavě sklářského designéra Jana Antonína Junka. Pokud máte rádi folklorní akce, vojenský umělecký soubor Ondráž vystoupí v areálu parku státního zámku Buchlovice. Na louce u budovy Koníren, a to dnes od 18 hodin. Taneční a hudební vystoupení představí lidovou kulturu nejenom regionu Čech a Moravy, ale také Slovenska nebo dalších oblastí karpatského oblouku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Pravidelný pohled na teploměry, průběh oblačnosti už patří do další krátké předpovědi a nejdřív projdu krajem v aktuálních číslech měřících stanic.
1: Počasí.
0: 13 stupňů, to je Kroměříž a Kateřinice Ojčná, 12 stupňů hlásí Staré Město a Maruška Hostýnské Vrchy. 11 stupňů vidím v Holešově, ve Strání a ve Valašské Senici, 10 stupňů uvádí Bystřice pod Hostýnem a Vizovice. Hošťálková, Zlín, Bojkovice, Luhačovice, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Velké Karlovice mají společnou hodnotu teplotu 9 stupňů. Když se podíváme do Štítné nad Bláří a do Horní Bečvy, tam je to 8, ve Vsetíně 7 stupňů, Valašská Senice, Strání z 11 stupňů, což už jsem uvedl. Tak pojďme na celkovou předpověď. Zpočátku má být skoro jasno, až polojasno. V průběhu dne potom bude oblačnosti přibývat a postupně tedy čekáme oblačno. K večeru se bude kupovitá oblačnost rozpouštět, ale během večera zase bude od severozápadu přechodně přibývat oblačnost vysoká, tentokrát většinou průsvitná. Nejvyšší teploty se zastaví u 21 až 24 stupňů, ráno a večer k tomu povane slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme už teď ráno dobré, během dne by měly být až velmi dobré, a to s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Nejproduktivnější hokejista uplynulé prvoligové sezóny, který taky získal extraligový bronz, to je útočník Radek Číp, jedna z nových tváří v týmu Zlínských Beranů. Detailněji vám ho představíme už za okamžik po písničce.

0: Nejlepší střelec, nejproduktivnější hráč, nejlepší útočník i hráč sezony podle hlasování klubových manažerů. To je výčet úspěchů, na které v uplynulé sezóně první hokejové ligy dosáhl Radek Číp v dresu Sokolova. Chyběly mu ale vyšší týmové ambice a i díky tomu se povedlo přivést hvězdu druhé nejvyšší soutěže do Zlína.
1: Minulý rok jsem dostal příležitost v Sokolově, to z osobního hlediska byla super sezóna, nicméně pak přišla možnost se přesunout, jít hokejově dál a za to moc děkuji jak Zlínu, tak Sokolově, že mi to umožnili a že teď můžu být tady.
2: Přibližuje svůj přestup ze Sokolova do Zlína hokejový útočník Radek Číp. Na západě Čech sice zažil individuálně nejlepší sezónu kariéry a z 55 body ovládl produktivitu první ligy. Sokolov ale vůbec nepostoupil do playoff. To Zlín hrál už čtvrtý rok v řadě finále, i když tentokrát v něm si hlavou prohrál.
1: Hokej je týmový sport a je to o tom snažit se být úspěšný jako tým, dojít co nejdál a bojovat o ty nejvyšší příčky.
2: To si Číp vyzkoušel po konci sezóny v Sokolově, kdy si ho pro playoff vytáhli extraligové Karlovy Vary. V nejvyšší soutěži měl výrazně jinou roli než o patro níž. Energii ale pomohl k bronzovým medailím.
1: Tam už to bylo přesně o tom, o čem se teď mluvil. Týmový výkon, týmová spolupráce a bylo krásné být toho součástí.
2: Ve 33 letech zažil Číp plnohodnotné extraligové playoff premiérově. Ukázalo mu, v čem je nejvyšší soutěž oproti první lize kvalitnější.
1: Pokud bych měl říct nějaký rozdíly, tak je to v tom, že na každém hráči záleží, tam 22 hráčů a každý ten článek je důležitý. Všechen ten systém, který do sebe zapadá, tak musí navazovat a každý musí udělat ten svůj kus práce a musí udělat to, co se požaduje. A v tom bych asi viděl ten největší rozdíl.
2: Příchod do Zlína je pro Čípa taky návrat blíž k domovu. Zázemí má v Přerově. Po roce v méně sledovaném Sokolově se těší taky na fanouškovský zájem ve Zlíně. Ten si pamatuje třeba z roku 2023, kdy jako hráč Vsetína nastupoval v prvoligovém finále právě proti Beranům, kteří tehdy vyhráli a postoupili do baráže.
1: Byla to jedna z věcí, na kterou jsem si hned vzpomněl, když jsem měl možnost se připojit ke Zlínu, takže strašně se na to těším, strašně se těším na tu vřavu a těším se na tu atmosféru, kdy nás fanoušci budou hnát za vítězstvím.
2: Na toto si ale Radek Číp ještě musí počkat. Tento týden zahájil spolu s dalšími zlínskými hokejisty letní přípravu zaměřenou na nabírání fyzické kondice. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. 100 dola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Luhačovice dokončují opravu povrchu komunikace v místní části Polichno. Ve Vsetíně dnes bude muzejní noc. Před 80 lety Kati popravili nacistického zločince K.H. Franka. Dnes bude v regionu zpočátku polojasno, později přibude oblačnosti a naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Vítám vás u nich. V Luhačovicích na Zlínsku v místní části Polichno-Dolňácko dokončují dělníci opravu povrchu místní komunikace. Součástí prací bylo položení nové asfaltové vrstvy v úsecích s největším poškozením vozovky. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
6: Opravy probíhají od první poloviny května a v těchto dnech práce finišují. Celkové náklady činí přibližně 2,1 milionu korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu města Luhačovice.
4: 15 stanovišť, soutěže, ale i speciální program nabídne dnes ve Vsetíně tradiční Vsetínská noc. Akce je součástí celostátního festivalu muzejních nocí. Program začne v 17 hodin a potrvá do 23 hodin. K akci se tradičně připojuje taky Muzeum regionu Valašsko. Podle mluvčího muzea Jiřího Koňaříka je letošním hlavním tématem vesmír.
7: Naše muzeum na zámku Vsetín nabídne komentované prohlídky výstav Stopy lidského umu a Jaroňci, vystoupení pěveckého sdružení valašských učitelek a mužského pěveckého sboru Lumír. Budete si moct zajít do mobilního planetária, na vyhlídku ve věži a do dalších návštěvnických prostor zámku. Hvězdárna Vsetín nabídne pozorování noční oblohy, případně projekci a prohlídku pozorovací techniky.
4: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení Lidic a Ležáků.
8: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
9: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
10: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
9: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná dnes v 18 hodin na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Akce se odehraje na opačném konci areálu výstaviště než víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Akce potrvá do nedělního odpoledne.
5: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat a postupně bude oblačno. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 13 až 7 stupňů, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
11: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V Hluku na Uherskohradišťsku je uzavřena ulice Sokolská, v Holešově na Kroměřísku je omezen průjezd ulicí Nerudova. A po zprávách pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
11: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Vydáme se do Vizovic, kde lidé najdou stánek s nápisem Nejmladší zmrzlinář v Česku. Kde se tam vzal a jaké jsou plány mladého podnikatele, uslyšíme už za chvíli. No a protože je před námi víkend, přidáme i zajímavý tip na výlet. Říká se tomu městu Vstupní brána do Slezska. Upřesníme před 8:30, kdy se rozpovídá náš pravidelný turistický host Arnoš Lukeš. Teď je 8:05, příjemné páteční ráno a pohodu na startu 22. května stále přeje Petr Uhřík.
11: Český rozhlas Zlín.

0: Když vloni zháněl 15-letý žák základní školy Jindřich Tuleja z Vizovic s kamarádem prázdninovou brigádu, nikde nebyli úspěšní. Tehdy dostali nápad proměnit 10 let opuštěnou trafiku na Vizovickém náměstí ve zmrzlinový stánek. Zdobí ho cedule s nápisem Nejmladší zmrzlinář v České republice.
1: Prosím, můžu jednu vanilku?
2: Standard. Pro maminku Pavlu s malou Natálkou je zmrzlina pravidelnou zastávkou cestou ze školy.
3: Tak jo, 70 korunek, mějte se hezky, naschle. Až chutná.
2: Jste pravidelní klienti tady?
4: Ano, jsme. No líbí se nám to, že je tak mladý a už podniká. Je šikovný, že se do toho pustil.
5: Ráda, děkujeme.
2: Provozovna je kvůli nízkému věku psaná na tatínka, ale od prvopočátku je duší stánku teenager Jindřich Tuleja.
6: Počáteční investice. Každý říká, že tam jsou zapotřebí 100 tisíce. Není to pravda, protože na to bychom v životě neměli.
2: Jindřich sem vložil své úspory. Stánek vlastnoručně opravili a pomohli i místní třeba vyřazenou kuchyňskou linkou.
6: Díky tomu, že jsme generace, která umí na internetu vyhledávat, tak jsme vyhledávali stroje a počáteční investice do stroje byla ta největší a to bylo nějakých 25 tisíc korun. Tady takových řada tady byla, že v prvních dvou dnech jsme tady se nám vrátili to, co jsme do toho dali. No. Pak už to se to umírnilo, ale první dva dny na to každý byl zvědavý a bylo to bomba.
2: Teď je Jindřichovi 16, už je středoškolák, ale mezi vrstevníky dost vyčnívá minimálně pracovitostí.
6: Teď to vypadá tak, že vstávám v 5 ráno, musím mít nachystat stánek, protože obsluha tady potřebuje mít vodu. Pak vycházím do školy, ve škole jsem normálně, mezitím brigádnice nebo brigádník si vezme tu směnu. Já až přijdu ze školy, tak vlastně autobusem hned vysednu na zmrzku a už jsem tady až do večera, vracím se tak asi v 8 hodin večer. No.
5: Já vám děkuji, ať se daří.
3: Tak jo, děkuji, ať chutná.
2: Povídáme si do hučení stroje, který dnes nabízí vanilkovou a meruňkovou zmrzlinu.
6: Začali jsme ve dvou, teď se to dá zvládnout týmu mám 12 brigádníků.
2: Teda dívám se, že šéfujete i o mnoho generací starším lidem.
6: Přesně tak, je to strašný nezvyk a je to někde i nekomfortní, protože každý můj brigádník je starší než já. A je to zvláštní.
7: Já se jdu paní zeptat, můžu?
6: Klidně.
7: Dobrý den.
8: Věra.
7: Věra, a paní Věro, můžu se vás zeptat, jaký je Jindřich šéf?
8: Jindřich, to je zlatíčko naše tady ve Vizovicích. Strašně šikovný je, ochotný, hodný, milý. Ho to strašně baví.
7: Paní Věro, kolik je vám roku, jestli jsem...
8: Já jsem hrozná, já mám 71.
7: Takže máte 71 a zaměstnává vás 16-letý kluk.
8: Ano.
7: A jste spokojená?
8: Borec, jasně.
2: Ale jak vy jste zjistil, že jste nejmladší zmrzlinář v České republice?
6: Ano, je tady v Česku agentura Dobrý den se to jmenuje a ona vlastně obstarává všechny rekordy v České republice. A právě napsal nám e-mail, že opravdu jsme nejmladší.
8: Tak jako budeme mu jenom fandit, protože jako má odvahu.
2: A kromě velké odvahy má Jindřich Tuleja i velké plány do budoucna.
6: 15 tisíc chcem borcí natočit, ten stroj to počítá, takže to je krásné, že v tom máme pořádek. Já se chci expandovat do Zlína, a i na Vsetín, pak do Kroměříže. To jsou první tři zastávky, které chci obsadit, ale chci jet na Slovensko, protože na Slovensku není žádný nejmladší zmrzlinář.
2: Z Vizovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Na řadu se dostává počasí, poslechneme si předpověď na pátek i celý víkend. Všechny informace má jistě pohromadě meteorolog Mojmír Martan, kterého zdravím do Brna. Přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jaké počasí nám dnešek přinese v nejbližších hodinách? Co uvidíme na teploměrech a na obloze v průběhu celého dne?
1: Tak teploty, ty budou do těch odpoledních hodinách vzrůstat. Maximální teploty čekáme 21 až 24 stupňů. Den bude, dá se říct, slunečný, hlavně teď po ránu, bude té oblačnosti minimální, ale v průběhu dne jí bude přibývat, bude se tvořit kupovitá oblačnost, takže v těch poledních odpoledních hodinách spíše oblačno, k večeru pak rozpouštění kupovité oblačnosti, ale zároveň se bude od severozápadu nasouvat oblačnost vysoká, většinou průsvitná. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, severovýchodní nebo severní.
0: Ještě si upřesněme biozátěž.
1: Platí jednička, mírná zátěž.
0: A jdeme na víkend, zajímají nás samozřejmě oba volné dny. A jestli skutečně platí, že má být neděle nejteplejším dnem celého týdne?
1: Ano, je tomu tak. Ten víkend bude ve znamení slunečného počasí přes den s vývojem kupovité oblačnosti, takže bude nějaké polojasno až oblačno přechodně. Zítřejší ráno přinese teploty 11 až 8 stupňů, odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr přes den, místy vítr mírný. No a co se týče té neděle, tak tam teploty ráno 11 až 7, odpolední 24 až 28 stupňů. Může se na severu kraje v průběhu dne objevit slabá přehánka, ale jinak převažující slunečné počasí.
0: Nahledněme ještě i kousek dál za víkend a naznačme si průběh začátku nového týdne. Bude i dál horko a slunečno?
1: Ano, pondělí a úterý budou slunečné a velmi teplé. Bude takové počasí s denním chodem oblačnosti, takže ráno a večer spíše zmenšená oblačnost, přes den nějaká kupovitá, většinou bez srážek, ranní teploty 14 až 10, odpolední 25 až 29 stupňů. No a potom v těch dalších dnech od středy se přechodně trošku ochladí.
0: Na závěr obvyklá otázka, ta se týká rekordních teplot. Když se podíváte, Mojmíre, do historických záznamů, jaké jsou to hodnoty pro 22. květen ve Zlínském kraji?
1: Nejtepleji bylo v roce 1932 na stanici Branky na Vsetínsku, a to 33,5 stupně. Nejchladněji v roce 1952 Huslenky Kychová minus 2,6 stupně Celsia.
0: O počasí je to prozatím všechno. Podrobné informace do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: Pokud neznáte historii své rodiny a zajímalo by vás, kdo byli vaši předci, poslechněte si poradnu s genealogem Alešem Cimalou z Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Poví, kde začít pátrat nebo jak se dá využít testování DNA. Poslouchejte 22. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 7,5 minuty do půl deváté, když si na Českém rozhlasu Zlín přejeme dobré ráno do pátku. Vstupní brána do Slezska a rodiště Sigmunda Freuda. Stačí vám dvě nápovědy k tomu, abyste poznali, kam nás dnešní turistický tip zavede? Pokud ještě netušíte, všechno prozradí Arnošt Lukeš ze spolku Valachian Touring Team. Mluvil s ním kolega Pavel Vacek.
1: Už jste si někdy v rámci turistického výletu měli možnost sednout na pohovku? Dnešní výlet s Arnoštem Lukešem přesně takovou možnost nabídne. A nebude to pohovka ledajaká. Vše se dozvíme, jen co pana Lukeše přivítám u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Dnes pozývám na výlet, který bude věnován návštěvě rodného města celosvětově známého psychiatra Sigmunda Freuda. Výhodu budou mít zájemci z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Odtud se dá docestovat do Příboru autobusem nebo vlakem snadno a rychle. Ti, co mají bydliště poněkud dále, si budou muset najít spojení do Valašského Meziříčí nebo pojedou autem. Příbor je zajímavé město, jedno z nejstarších na severovýchodní Moravě. První písemná zmínka pochází z roku 1251 v listině Přemysla markraběte Moravského. Dnes zde žije asi 8500 obyvatel. Město, ač moravské, je považováno za vstupní bránu do Slezska. Láká ale především na fakt, že se zde narodil Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy. Potkáme se s ním na mnoha místech. Jedná se především o jeho rodný dům, před kterým je bronzová socha pověstné vyšetřovací pohovky. Expozice muzea byla nově otevřena 15. května k 170. výročí jeho narození. Na konci prohlídky si lze zakoupit některé z Freudových takzvaných neřestí. Rodina se odstěhovala se čtyřletým Sigmundem do Vídně. Tam vystudoval gymnázium i medicínu a začal se svou psychiatrickou praxí. Po Hitlerově anexi Rakouska odchází Freud do Londýna, kde umírá v září 1939 ve věku 83 let. My ale nebudeme povrchními návštěvníky, kteří si prohlédnou muzeum a jedou dál. Prohlédneme si další památky.
1: To je jistě ušlechtilé předsevzetí. Pojďme tady prozkoumat Příbor trochu víc do hloubky.
2: Zachovalé historické jádro městskou památkovou rezervací. V bývalém piaristickém klášteře a koleji je pěkné muzeum. Klášterní kostel svatého Valentina z roku 1596 je moutná jednolodní stavba z věží. Farní kostel narození Panny Marie s křížovou cestou je románsko-gotický z přelomu 13. a 14. století. Kostelní loď pochází ze 14. století. V areálu je asi 8 dalších plastik svatých. Boční kaple byly přistavěny na konci 16. století. Ve stejné době byla zvýšena věž. Kostelík svatého Františka a Serafinského z roku 1622 je na hřbitově. Kromě budov uvidíme ve městě řadu soch a plastik, například barokní sousoší Panny Marie svatého Rocha a svatého Floriana na náměstí Sigmunda Freuda. Tam je taky litinová neorenesanční kašna z roku 1898, kdy nahradila kašnu kamenou. To vše a ještě další památky si nejlépe prohlédneme na naučené stezce městskou památkovou rezervaci. Stezka není značená, ale u každé památky stojí informační panel a někde i směrovníky. Na náměstí se nachází informační panel se zvukovým průvodcem a popisem památek, které uvidíte na této stezce. Po prohlídce se můžeme osvěžit v některé restauraci nebo kavárně.
1: Jak nás dnes přesvědčil Arnošt Lukeš, město Příbor toho nabízí k prohlédnutí mnohem víc než jen rodný dům zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda a jeho muzeum. A výletu kousek za hranice našeho kraje určitě nebudete litovat.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je tady Matěj Neradilek. V Otrokovicích na Zlínsko se zítra uskuteční mistrovství Moravy a Slezska v mažoretkovém sportu. Semifinálové kolo národního šampionátu pořádá klub společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín a klání se účastní asi 500 soutěžících. Pochodové defilé se uskuteční venku v místní části Baťov a poté se akce přesune do sportovní haly střední průmyslové školy na soutěž pódiových choreografií. Jižní část řeky Moravy v sousedním Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se právě nachází nebo jestli jedou stále správně. Nové cedule pro vodáky nechalo na řece umístit Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Od dneška až do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky i další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moci podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo třeba výstavy. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od noci ze středy na čtvrtek je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny, tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne potom přibývání oblačnosti na oblačno. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty mezi 15 a 11 stupni, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Rožnově pod Radhoštěm na nábřeží Dukelských hrdinů probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Další zase za půl hodiny.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: K datu 22. května ještě přidám důležitou připomínku. Svátek oslaví Emilové. Toto jméno se dá přeložit z latiny jako pracovitý, horlivý nebo soutěživý. No takových snaživých mužů u nás podle domácí statistiky evidujeme přibližně 7,5 tisíce. Pánové, posílám gratulaci a písničku Marka Ztraceného.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Ve světovém srovnání opravdových hvězd máme už docela hodně seniorů v úctyhodném věku. Vloni nás ale jedna hudební ikona opustila. Dáma jménem Roberta Fleck, byla ročník 1937, no teď zkusím nezapomenout na žádné důležité odvětví, ve kterém dlouhodobě vynikala. Tak především, samozřejmě zpěvačka, jinak bych o ní asi nemluvil, dál americká hudební pedagožka, pianistka a skladatelka působící v popíku, jazzu, soulu, folku, prostě široký záběr. Její naprosto zásadní hit Killing Me Softly přespívala v půlce 70. let i naše Helena Vondráčková, známe jako Dvě malá křídla tu nejsou, a v tomto případě zase velká pochvala, nádherně udělaná, neznásilněná česká předělávka. Abych byl úplný, z 90. let známe další remake skupiny Fugees, jednoznačně převálcoval americkou hitparádu, ale to už asi míchá moc věcí dohromady. Tak jdeme do roku 73 pro originál.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za necelou minutu už bude 8:45. Jak vidí závěr pracovního týdne meteorologové, si řekneme teď, a než se pustím do popisu oblačnosti i dalších parametrů pátku, ještě nahlédnu na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Už se nám ty hodnoty srovnávají, mezi 11 a 15 stupni se teď ocitá zrovna Zlínský kraj. Zpočátku by mělo být skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnost přibývat a postupně čekáme až oblačno. K večeru se ta kupovitá předpovězená oblačnost má rozpouštět, ale během dalších hodin zase a během dalšího večera bude od severozápadu přechodně přibývat oblačnost vysoká, ta má být ale většinou průsvitná. Nejvyšší teploty pro dnešek 21 až 24 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný severovýchodní až severní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky máme už teď dobré, přes den by měly být až velmi dobré. V biozátěži nemáme změnu žádnou, stále platí první, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Páteční ráno s datem 22. května je pomalu ve finále, když bude za 11 minut 9 hodin. Možná by vás, milí posluchači, zajímalo, jak se sestavuje rodokmen. To bude téma dnešní dopolední poradny s Českým rozhlasem Zlín. Kristýna Fuchs.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hlenkovice na Zlínsku čeká zítra omezení dopravy. Koná se tady totiž 35. ročník Pohádkového lesa. Muzejní noc v Uherském Hradišti dnes návštěvníkům nabídne zajímavé zážitky. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Dnes bude v regionu zpočátku polojasno, později přibude oblačnosti a naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradělka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dopravní omezení i zjednosměrnění části obce čeká od zítřejšího rána řidiče v Hlenkovicích na Zlínsku. V místní části dolina se totiž koná 35. ročník Pohádkového lesa. Organizátoři žádají řidiče, aby respektovali provizorní dopravní značení. Řidiči mířící na akci budou moci využít k tomu určená parkoviště, odkud budou na začátek pohádkové trasy jezdit kyvadlově autobusy. Od 7 do 18 hodin také dojde k omezení provozu na některých zastávkách autobusů. Linky 471 ve směru na Zlín. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se dnes připojí k festivalu muzejních nocí. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky expozic, výtvarné dílny, soutěž s myslivci nebo třeba koncert žáků základní umělecké školy. Pokračuje mluvčí Slováckého muzea Zuzana Hofmanová.
2: Program nabídne mimo jiné Soundwalk, takovou podvečerní procházku zaměřenou na zvuky okolní krajiny s Matyášem Adamem v parku Smetanovy sady a protože je to muzejní noc, tak o 22 hodin nabídneme povídání o letnicích a královských obyčejích v národopisné expozici Slovácko.
0: Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém totiž podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Mohou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
3: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědné a technické oboru, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
0: Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek ve výši 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Český rozhlas nahlédl. Server odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík Českému rozhlasu řekl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu komentovat.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne pak oblačnost přibude a postupně bude oblačno. Během dne povane mírný severovýchodní až severní vítr. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá. Ze zpráv bylo vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Ať je čistý, či se nemil, svátek dneska slaví Emil. Doufám, můj rým Emile, nebereš moc nemile. Když jsem probral veršů sklad, nemohl jsem odolat. Jsem si však jist, milý pane, že ti to teď nezůstane. Stichnou všechny caviky u pořádné muziky. Vždyť jsem zase do rozhlasu vybral jenom první klasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 22. května roku 2026. Končí pomalu týden, před námi máme víkend, tak doufám, že si ho, moji milí, v pořádku užijete, že si odpočinete. No a dneska slaví svůj svátek Emil, tedy muži, chlapci, kluci, kteří jsou nositelé tohoto hezkého jména Emil. Takže všem Emilům všecko nejlepší, taky jsme vás oslavili v úvodní básničce. A já už tady mám první přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Prosím o zahrání nádherné písně od Olympiku. Okno mé lásky, kdo tě líbá, když ne já, pro moji jedinou dceru, velmi pracovitou, obětavou Janu, za to vše, co dělá pro nás, ale nejen pro nás v rodině, ale i pro druhé a hlavně pro děti. Děkuji moc krát, maminka Marie, se zetěm a vnoučaty Verunkou, Jirkem a Davidem. Děkuji moc krát za všechny nádherné srdcovky. Děkuji za všechna úžasná vaše povídání a poučení do života. Naschledanou.
0: Paní Marie, to víte, že rád zahrají a moc krát vám děkuji za to, jak jste nás pochválila. Moc nás to těší. Samozřejmě, jak už jsem říkal, rád zahrají pro vaši dceru Janičku. Vybrala jste si písničku, takže už je tady Olympik a jejich Okno mé lásky.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vážení posluchači, to se podívejme. Člověk si někdy říká, co všechno se to v tom dnešním světě děje a ono se občas přihodí něco, z čeho má velkou radost. A já vám jednu takovou věc dnes povím. Představte si, že jdete brněnskými žabovřeskami. Slunce svítí, auta jezdí, lidé spěchají do práce. A vy najednou v Královopolské ulici uvidíte za ohradníkem ovce. Dvě ovečky, jak se docela klidně pasou uprostřed města. Není to omyl, je to nápad žabovřeské radnice. Ovce tam spásají pořádný kus pozemku, asi 5000 metrů čtverečních. Půjčila je soukromá majitelka, která se o ně i stará. Nosí jim vodu, kontroluje, jak se mají. A kdyby snad neměli co spásat, odveze si je domů a vrátí se, až ta tráva doroste. Pastva uprostřed obce, to se jen tak nevidí. Ale ovce už jsou na městský okruh zvyklé, aut ani psů se neleknou. Mají stromy, pod které si můžou lehnout do stínu, mají vodu a pro jistotu na ně dohlíží i kamera. A víte, co je na tom nejhezčí? Že to není jen taková zajímavost pro kolem jdoucí. Ono to má totiž smysl. Až ovečky svou práci odvedou, mohly by se v žabovřeskách vysít luční druhy, opravdové kvetoucí louky uprostřed města. Představte si tu krásu. Vlčí máky, kopretiny, chrpy a k tomu bzučení včel. Když se to osvědčí, příští rok by ovečky popásaly jinou plochu a pak zase jinou. Tak by se postupně střídali 3, možná 4 místa. A třeba se inspirují i další městské části a do našich měst by se vrátila, tedy by se vrátilo víc květin, víc motýlů, víc života. Jen radnice prosí a já tu prosbu rád zopakuji. Prosím pěkně. Když půjdete kolem, neházejte ovečkám pamlsky. Oni mají svůj jídelníček a moc dobře jim chutná to, co tam mají. Nemluvte na ně nahlas a pejska si vezměte na vodítko. A pak už se jen zastavte, podívejte se a pousmějte se nad tím, že někdy stačí 2 ovečky a kus města hned dýchá jinak. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Písnička pomalu dozněla, moji milí posluchači, a já už tady mám pro vás další přáníčko, tentokrát z webového formuláře. Zní takto. Prosím, zahrajte všem mým kamarádům z vojny ročník 1967 až 1969 Jarka Nohavicu. Děkuji, Stanislav Štěpán. Milý Stanislave, tak rád vám zahraji, abyste zavzpomínali na ty vojenské časy. Takže už je tady Jaromír Nohavice spolu se skupinou Čechomor a jejich Kometa.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

celé planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

kometu byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Moji milí posluchači, jak jsem říkal, dneska máme pátek a to nám pomalu končí, tedy dneska určitě končí, celotýdenní hádanka kdo, kdy, kde pro tento týden. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Kapradiny. Tak, páteční indicie tedy zní: udělal jsem toho dost, ale toho robota mi lidé připisují neoprávněně. O kom to celý týden mluvíme? Opakuji páteční indicii. Udělal jsem toho dost, ale toho robota mi lidé připisují neoprávněně. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie a už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel. We'll be right back.

0: No, dívám se na hodiny, moji milí posluchači, nejvyšší čas, protože mám tady ještě jedno přáníčko, tentokrát je z mailové adresy a to zní takto. Prosíme o zahrání písně Život je boj pro radost a potěšení pro paní Věru Václavíkovou z Halenkova. Ať paní Věře život přináší malé i velké důvody k úsměvu, krásné chvilky s rodinou a mnoho štěstí na každém kroku. Kamarádi z Čejkovic. Tož, moji milí kamarádi z Čejkovic, rád splním vaše přáníčko a doufám, že paní Věru Václavíkovou písnička, kterou jste vybrali, tedy písnička pánů Karola Konárika a Robo Kazíka, Život je boj, opravdu potěší. Tady je.
1: Český rozhlas Zlín. Srdce

končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, vy to všichni dobře víte, ještě vám zopakují páteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Udělal jsem toho dost, ale toho robota mi lidé připisují neoprávněně. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie. No a v sobotu po 11. hodině se dovíte, jak to vlastně dopadlo. No a ještě než se s vámi rozloučím, tak připomínám, moji milí, opravdu rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají hezké písničky, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět, pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčko. Máte tyto možnosti. Nejlépe, třeba když se vám nechce psát, namluvit to vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, konkrétní datum a taky chcete konkrétní název písničky, tak abychom to stačili do toho našeho, jak se říká, playlistu všechno zařadit, prosím, volejte a pište mi s dostatečným předstihem. Tak to už je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu po 11. hodině se na vás budu opět těšit. Naschledanou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu turistických tras a cyklostezek. Galerijní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně 13 kulturních míst, které mohou lidé zdarma navštívit. Rodinných domů ze dřeva se v Česku loni postavili zhruba 2000. Jejich podíl na celkové výstavbě je kolem 15%. Dnes bude v regionu zpočátku polojasno, později přibude oblačnosti a naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
3: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
1: Galerijní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně galerie, muzea i další kulturní místa. Program na 13 místech začne v odpoledních hodinách a potrvá do večera. Návštěvníky po městě sveze historický autobus MHD. Galerie Václava Chada při té příležitosti zahájí výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi. Ten se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách. Pokračuje kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
4: Budeme otvírat zítra v 17 hodin vernisáží a budeme mít otevřeno až do 11 hodin večer, takže je to výzva pro všechny, jak příjemně strávit páteční večer.
1: V Česku loni vznikly zhruba 2000 rodinných domů ze dřeva. Jejich podíl na celkovém počtu staveb se dlouhodobě pohybuje kolem 15%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak bytových nebo jiných budov ze dřeva je v Česku zatím výrazně méně. Podle ředitelky Asociace dodavatelů montovaných domů Blanky Nováčkové je výhodou, že dřevěné díly se dají předem vyrobit a jen na místě smontovat. Jejich výstavba je tak rychlejší. Podle Nováčkové to ale neznamená nižší výslednou cenu než třeba u cihlových domů.
5: Největší jako roli hraje opravdu jakoby ta rychlost výstavby v okamžiku, kdy vy třeba bydlíte někde jinde, tak vy se potom za kratší dobu můžete přestěhovat do toho svého nového bytu nebo domu. Když platíte někde nájem nebo stojí vás to zase další peníze, tak o tohle se to jakoby víc vyplatí to, že vlastně ta dřevostavba je postavená rychleji.
1: Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnost přibývat a postupně čekáme oblačno. Přes den povane mírný severovýchodní až severní vítr a večer pak slabý. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Starém městě u Uherského hradiště v ulicích Zerzavice, Hradišťská, náměstí Hrdinů, Brněnská a Tovární se dnes pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. To byly zprávy a teď už dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači Českého rozhlasu Zlín. Máme 22. května, krátce po 10. hodině. A k mikrofonu usedá Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Provázet vás budu vysíláním do 12 hodin. Nejdřív se můžete těšit na ukázku dalšího soutěžního receptu jubilejního pochoutkového roku. Tentokrát to bude sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky. Nebo nás bude zajímat chystaná jízda králů v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Více nám o ní přijde povědět naše regionální stopařka, která se tam dnes vypraví s mikrofonem. Témat je samozřejmě připraveno víc, tak zůstaňte s námi. Teď Petra Černocká nebo Jiří Korn. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem, proto spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Jejich postupy a ingredience si připomínáme týden co týden. Už je ale nedělají oni sami výherci, ale všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to bude sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od Evy Mlčochové ze Seloutek. Podle posluchačů nejlepší recept roku 2021. Připraví ho herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Patrik Rozehnal se za ní vypravil domů.
1: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
2: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
4: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale bejde? Nebudete první ani poslední.
2: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové a té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
5: No, přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
4: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
5: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
2: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou a můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
5: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého, něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
5: Je, promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
2: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
5: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
4: Sejmul. Já tě sejmul.
5: No, já jsem se rozhlasově.
4: To taky.
0: Jak se to Patrikovi podařilo sejmout, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na kozičkový dezert najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherníky z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Budík si o víkendu nastavovat nemusíte. Máme pro vás mnohem příjemnější start do nového dne. Nechte se probudit naším vysíláním plným pohodové hudby a aktuálních informací. Začínáme v 5 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař.
1: Kunovice na Uhersko-Hradišťsku se připravují na víkend plný folkloru, tradic a krojů. Po dvou letech se tam totiž vrací tradiční jízda králů a láká nejen návštěvníky z regionu, ale i dalších koutů republiky. Na místo dnes zamíří také naše regionální stopařka redaktorka Petra Sedláčková, kterou už vítám ve studiu. Petro, dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Jízda králů je opravdu jedinečnou akcí, která je mimo jiné zapsána v seznamu UNESCO jako součást kulturního dědictví lidstva. No a dnes se vydám přímo do Kunovic, kde v podstatě už teď vrcholí přípravy na letošní jízdu králů, kterou pořádají vždy jednou za dva roky. Dnes po třetí hodině odpoledne si budu povídat s jednou z organizátorek celé akce o programu na tento víkend.
1: Jízda králů patří mezi nejvýznamnější folklorní tradice na Slovácku. Co všechno nabídne letošní program v Kunovicích?
2: Návštěvníci se mohou těšit na krojované průvody, folklorní vystoupení, muziku i další doprovodný program pro děti i dospělé. V sobotu se návštěvníci můžou navíc těšit taky například na formanské jízdy. Jedná se vlastně o slavnostní defilé nazdobených vozů, které oznamuje hlavní bod programu. A tím bude samozřejmě samotná nedělní jízda králů, při které projede městem král se svou družinou na slavnostně vyzdobených koních. Atmosféru celé akce navíc doplní cymbálová muzika a další folklorní soubory.
1: Ty ale dnes budeš mít také tu čest se setkat i s letošním králem Cyrilem Hlaváčkem, je to tak?
2: Je to tak, budu si s ním povídat dneska odpoledne, taky s částí jeho družiny. No a posluchačům tak přiblížím, jak se kluci na nedělní slavnost připravují, co všechno musí třeba během jízdy králů zvládnout, jak celou tradici vnímají jako mladí lidé, kteří každoročně nebo jednou za dva roky v tomto případě udržují při životě. No a do vysílání Českého rozhlasu Zlín se s královskou družinou přihlásím krátce po páté hodině.
1: Tak děkujeme, Petro, a těšíme se na slyšenou.
2: Děkuji, na slyšenou.
1: To byla regionální stopařka Petra Sedláčková. Dnes se s námi po 15. a taky po 17. hodině spojí z Kunovic, kde se tento víkend koná tradiční jízda králů. A příště může zavítat třeba i na akci ve vašem okolí. Stačí stopařce poslat tip na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Zvuk cymbálu a radostné výkřiky se zítra ponesou jižními svahy ve Zlíně. Sjedou se tam totiž dětské a mládežnické folklorní soubory z Česka a Slovenska. Letos i s hostem z exotiky. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. V 10 hodin a 34 minut pro vás teď máme tip, kam se vydat o víkendu. Jižní svahy ve Zlíně se zítra rozezní lidovou muzikou, zpěvem a tancem. Už po 17. se tam totiž sjedou dětské folklorní skupiny na československém festivalu Májíček. Ale to se nabídne i opravdu netradiční hosty. Více nám teď poví za organizátory Marcela Sousedíková ze Zlínské jednoty Orel. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Tak povězte, čím je letošní ročník výjimečný?
1: No, jak už název festivalu napovídá, pravidelně k nám jezdí soubory z České republiky a ze sousedního Slovenska, ale poprvé za celou tu řadu let přivítáme soubor i ze vzdálenějších míst, a to až z Kostariky.
0: Ten poutá asi největší pozornost. Řekněte, čím je kostarický folklor jiný než ten náš středoevropský?
1: Kostarický folklor se od našeho liší asi především temperamentem, rytmem a pestrostí barev. Vychází z indiánských, španělských a afrických tradic, zatímco středoevropský folklor má převážně slovanské kořeny a diváci tak mohou se těšit na opravdu živé tance, ze kterých stála spousta energie a dobré nálady. No a kdo chce takový pocit zažít, určitě by si kostarický soubor neměl nechat ujít.
0: Festival ale samozřejmě nabídne i české a slovenské soubory, jak jsme říkali. Na co dalšího se mohou návštěvníci těšit během sobotního programu?
1: Tak mimo těch dětských folklorních souborů z České a Slovenské republiky a kostarického hosta, tak během festivalu je připraven taky doprovodný program hry, tvoření pro děti a poprvé taky fotokoutek a nesmí samozřejmě chybět dobré jídlo a pití. Takže odpoledne si myslím, že si užijí všechny generace.
0: Součástí Májíčku bývá pravidelně také slavnostní průvod v krojích. Kde a kdy letos začne?
1: No, začínáme tradičně ve 14 hodin u točny trolejbusu na Kocandě, na jižních svazích a následně průvod prochází celým centrálním parkem až ke kostelu.
0: A lidé se k němu mohou přidat?
1: Mohou, určitě budeme rádi.
0: Tak a ještě řekněte, od kdy a kde začne ten hlavní program festivalu Májíček, ta jednotlivá vystoupení a doprovodný program?
1: Tak hlavní program pak začíná ve 14.30 na prostranství před kostelem na jižních svazích ve Zlíně.
0: Tolik Marcela Sousedíková ze Zlínské jednoty Orel, která už po 17. pořádá ve Zlíně na jižních svazích československý dětský folklorní festival Májíček. Díky za pozvání a ať se akce vydaří, naslyšenou.
1: Taky děkuji a těším se na vás všechny. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Další tipy, co podniknout o víkendu, najdete i na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
1: Ale Jenehuse.
2: Řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Citron, voda a minuta času. Babské rady vás naučí ranní rituál, který povzbudí vaše trávení i zajistí svěží vzhled. Už za chvíli.

0: Jak pomůže citron k dobrému startu dne? Poslechněte si.
1: Babské rady.
2: Citronová šťáva s vodou patří k jedním z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

Blíží se 11 hodin a to znamená, že nás čekají v celou aktuální zprávy s Matějem Neradilkem a po nich se můžete těšit na pravidelnou páteční poradnu. Dnes bude o sestavování rodokmenu. Zajímat mě bude, kde při pátrání začít nebo kam až můžeme rodinnou historii spolehlivě vypátrat. A zeptám se na to genealoga Aleše Cimaly z Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Přichystejte si i vy své dotazy k tématu a zapojte se do vysílání. A to po 11. hodině.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vládu nad jízdou králů v Kunovicích na Uhrsko-Hradišťsku dnes převezme nový král. Ve Vsetíně dnes proběhne muzejní noc. Vyšetřovatelé GIBS zabavili 10 litrů tekuté extáze. Část u sebe měl pražský policista. Dnes bude v regionu zpočátku polojasno, později přibude oblačnosti a naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Pěkné květnové dopoledne. V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začne program jízdy králů. Jeho hlavním bodem bude večerní komponovaný pořad Slovácko v srdci. Ten bude věnovaný 30. výročí znovu obnovení jízdy králů ve městě a také 15. výročí zápisu tohoto lidového obyčeje na seznam kulturního dědictví UNESCO. Podrobnosti k tomu přidává místostarostka města Martina Kozelková z Hnutí ANO.
2: V rámci tohoto pořadu bude jednak představena veřejnosti královská družina a taky zde bude předána vláda od Patrika Libosfára novému králi Cyrilu Hlaváčkovi.
0: Jízda králů se v Kunovicích jezdí jednou za 2 roky. Zítra návštěvníci uvidí formanskou jízdu a císařské bandérium. V neděli bude družina s králem projíždět městem od 11 do 16.30 hodin. 15 stanovišť soutěže i speciální program nabídne dnes ve Vsetíně tradiční Vsetínská noc. Akce je součástí celostátního festivalu muzejních nocí. Program odstartuje v 17 hodin a potrvá do 23 hodin. K akci se tradičně připojuje taky Muzeum regionu Valašsko. Podle mluvčího muzea Jiřího Koňaříka je letošním hlavním tématem vesmír.
3: Naše muzeum na zámku Vsetín nabídne komentované prohlídky výstav Stopy lidského umu a Jaroňci, vystoupení pěveckého sdružení Valašských učitelek a mužského pěveckého sboru Lumír. Budete si moct zajít do mobilního planetária, na vyhlídku ve věži a do dalších návštěvnických prostor zámku. Hvězdárna Vsetín nabídne pozorování noční oblohy, případně projekci a prohlídku pozorovací techniky.
0: Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u 2 mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIBSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat i ze zahraničí. Tekuté extázi se taky říká predátorská droga. Pro její sedativní účinky ji zneužívají násilníci, kteří svým obětem nepozorovaně hází do pití. Asi u 3% nastávajících maminek v Česku se podle lékařů může rozvinout preeklampsie. Závažná těhotenská komplikace se projevuje vysokým krevním tlakem a ztrátou bílkovin v moči. Vyústit může až v předčasný porod. Odhalit ji umí jednoduchý test při screeningu v prvním trimestru. Ne všechny ženy se k němu ale dostanou, upozorňují gynekologové u příležitosti Světového dne preeklampsie.
4: To není povinně nabízené vyšetření, proto je velmi důležité, aby těhotná se ptala, jestli stanovení rizika preeklampsie bude provedeno.
5: Říká Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice. Ženy, kterým preeklampsie hrozí, berou od 12. týdne těhotenství malou tabletku aspirinu denně.
4: V naprosté většině se vyskytuje u žen, které byly před těhotenstvím zcela zdravé, a v tom je právě její záludnost. My to nejsme schopni říct bez toho testu v prvním trimestru na stanovení jejího rizika.
5: Preventivní léčba snižuje riziko rozvoje nemoci o více než 80%. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat a postupně čekáme oblačno. Přes den povane mírný severovýchodní až severní vítr a večer pak vítr slabý. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 mezi 253. a 243. kilometrem ve směru na Brno dnes provádí úklid odpadku a čištění vozovky. To byl zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín a teď dál pokračuje naše páteční dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdravím vás, milí posluchači Českého rozhlasu Zlín. Bylo 11 hodin a 5 minut a tak nastal čas na pravidelnou páteční poradnu. Dnes mě bude zajímat, jak se sestavuje rodokmen. Proto jsem si pozvala genealoga Aleše Cimalu z Veletin na Uhersko-Hradišťku, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Povíme si, kde začít po rodinných předcích pátrat, jaké možnosti jsou dnes na internetu, nebo jakou roli může hrát testování DNA. A ptát se můžete i vy, a to na e-mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám zavolejte přímo do studia. Číslo je 221 555 210. Poradna začne už po písničce. Za mikrofonem zůstává Kristýna Fuchsová. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Začíná páteční poradna. Dnes asi budeme povídat o pátrání po rodinné historii. Hostem je genealog Aleš Cimala z Veletin na Uherskohradišťku, který pomáhá lidem objevovat jejich předky i zapomenuté rodinné příběhy. Vlastní otázky k tématu pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou číslo zopakuji. 221 555 210. Pane Cimalo, co člověka většinou přivede k tomu, že začne hledat své předky? Jaké zkušenosti máte za své praxe v tomto?
1: Je to samozřejmě různé, protože každý jsme jiný. Obecně asi můžeme říct, že tím motorem je nějaká zvědavost. Ale setkal jsem se i třeba s tím, že někdo předpokládal, že když najde nějaké předky, kteří byli bohatí, tak on z toho může získat nějaký dodatečně nalezený majetek. To se nestává často, ale když to člověk zjistí, tak ho to velmi překvapí. Takže obecně předpokládáme spíš to, že člověka žene to, že se chce dozvědět něco víc, něco, co je zatím skryté někde v nějakých starých dokumentech.
0: Možná je to nějaké tajemství.
1: Tak a já osobně třeba jsem nějakou první motivaci zažil už v dětství, protože moje matka byla archivářka a občas si práci nosila domů a v rámci nějakého výzkumného úkolu, který se týkal historické demografie, tak vlastně pročítala staré matriky a nějaké statisticky zpracovávala. No a když už to měla doma a já jsem byl tak někdy ve věku, řekněme, prvního stupně na základní škole, čili číst už jsem uměl, tak mi občas dávala něco luštit, jestli to přečtu taky, a to mě tedy velice bavilo. No a druhá motivace byla zase ze strany otce, který měl po svých předcích hodně dokumentů, které bylo nutné zjišťovat nebo opatřovat v době protektorátu, a on z toho měl sestavený rodokmen vlastně ze své strany. Tak to jsem taky někdy v době základní školy už byl do toho zasvěcen. A pak to nějakou dobu spalo, ale myslím, že když jsem pak na to téma narazil později, tak tady ta dávná motivace se probudila.
0: Tak pojďme tedy do praxe. Jaké úplně první kroky by měl člověk udělat, když chce začít tvořit rodokmen, například i své pomocí?
1: Tak určitě je nejdřív důležité dát dohromady všechny informace a nějak si je utřídit a sezbírat, které máte po ruce, které jsou ve vaší rodině, máte je třeba zastrkané v nějakých dokumentech, které jsou na dně nějaké skříně, a zeptat se taky na informace, které jsou u vašich příbuzných, u vašich rodičů a prarodičů, ale taky nezapomeňte i na různé strýce a tety, bratrance a sestřenice, protože v každé rodině je, řekl bych, jsou jiné zvyklosti ohledně toho, co rodiče sdělují svým dětem. Takže já jsem se třeba nikdy od svých rodičů nedozvěděl nějaké detaily, které jsem se pak dozvěděl a byl jsem velmi překvapen od své tety. Takže opravdu všechny příbuzné vyspovídat, všechno si zapsat nebo třeba nahrát. Pokud máte nějaké dokumenty, tak určitě udělat si, pokud je můžete mít, tak si je schovat, nebo pokud je máte jenom půjčené, ofotit, naskenovat, uložit a všechny informace z toho si nějak přehledně pozapisovat.
0: Takže komunikovat s žijícími příbuznými, možná nemusí být jenom příbuzní, můžou to být i z okolí, když víme, kdo kde vyrůstal.
1: Ano, určitě v každé, zvláště na venkově, bývá zvykem, že když se zeptáme, kdo si pamatuje hodně starých věcí, tak v nějaké vesnici nás někdo může nasměrovat na někoho, kdo opravdu má ještě dobrou hlavu a pamatuje toho velmi hodně, a je dobré ty jeho paměti a informace vytěžit, dokud můžeme. A hlavně neodkládat to, protože u starých lidí nikdy nevíme, jak dlouho tady s námi ještě budou.
0: Jaké dokumenty mají lidé doma a často si ani neuvědomí, že jsou pro genealogii cenné?
1: Tak to, co asi napadne každého, jsou opravdu dokumenty ve smyslu různých rodných listů, oddacích listů, ale i úmrtních listů, kde jsou ty základní informace o těch základních životních událostech, tedy že se někdo narodí, že se ožení nebo vdá a že pak také zemře. Ale od těch příbuzných můžete získat různé doklady, které vám přinesou další doplňující informace, které jsou oživením a zpestřením těch základních strohých informací, a můžou to být třeba staré dopisy. Já sám mám ve své sbírce několik velmi starých dopisů, které mi přiblíží atmosféru v té rodině a vztahy, které byly v té rodině, takovým způsobem, jak bych to nikdy z matriky a z těch úředních dokumentů nezjistil.
0: Říká Aleš Cimala, genealog z Veletěn na Uherskohradišťku. V další části se podíváme na to, kde konkrétně informace hledat a jak fungují archivy. Vlastní otázky pište na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Jsme zpět s páteční poradnou. Mým hostem je genealog Aleš Cimala z Veletin na Uhersko-Hradišťku. Pokud máte otázky ke skládání rodokmenů, pište je na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji. 221 555 210. Kde dnes vlastně genealogové hledají informace?
1: Tak úplný základ jsou matriky, to znamená knihy, do kterých se vždy zapisovaly údaje o narození, o sňatku a o úmrtí. Čili když zhromáždíme ty informace od příbuzných, můžeme pokračovat v matrikách, a to nejdříve asi na matričních úřadech, kde jsou ty mladší matriky, a starší matriky potom nalezneme v archivech, a v České republice máme tu výhodu, že jsou dostupné online. K tomu se ještě jistě dostaneme. A z matrik získáme takové základní informace, řekněme tu strohou kostru, kterou ale potom, aby byl rodokmen zajímavý a chceme-li třeba vytvořit nějakou rodovou kroniku, tak je potřeba doplnit dalšími informacemi, které můžeme získat v dalších zdrojích, které je nepřeberné množství a jsou ukryté na nejrůznějších místech, ať už teda u těch příbuzných, anebo třeba v okresních archivech. Takže to by bylo na dlouhé povídání, ale základem jsou ty matriky. Tam vlastně zjistíme, kdo jsou ti naši předkové a o kom pak můžeme zjišťovat něco dalšího.
0: Jak to funguje, když přijdete matriku? Musíte se někde přihlásit, že tam přijdete, aby o vás věděli, nebo můžete jenom tak přijít a studovat?
1: Tak musíme to rozdělit na ty takzvané živé matriky, které jsou ještě uložené na matričních úřadech. To je běžný úřad, v podstatě oddělení některých městských nebo obecních úřadů. A tam můžeme přijít v úřední době, nebo pokud tam chceme být déle, tak je dobré se domluvit i předem. A záleží na tom, na jaké údaje se chceme zeptat nebo podívat. Pokud jsou to údaje starší, u kterých již proběhly lhůty pro zveřejnění, tak na ty se může podívat kdokoliv. A pokud chceme se ale podívat na údaje mladší, kde ještě neuběhly ty lhůty, pro zajímavost to je 100 roků od narození dané osoby, 75 let od sňatku a 30 let od úmrtí, tak pokud ty údaje ještě nejsou takto staré, můžeme se podívat pouze na údaje, které se týkají našich přímých předků. To znamená, musíme pak prokázat na tom matričním úřadě, že jsme opravdu potomkem té osoby, na jejíž záznam se chceme podívat. A pokud pak bychom mluvili o těch mrtvých matrikách takzvaných, které jsou už z matričních úřadů předány do archivu, tak ty jsou již z principu veřejně přístupné, protože dřív ani nemůžou být do archivu předány a tam se může na ně podívat každý, kdokoliv.
0: Já jsem vám před vysíláním ukazovala rodokmen mé rodiny, tedy z matčiny strany. Ten máme vypracovaný do začátku 19. století. Do jakého století nebo roku lze předky spolehlivě dohledat i z údají třeba o narození?
1: Tak pokud nenastanou nějaké nepředpokládané komplikace, jakože například v tom místě, kde vaši předkové žili, při nějakém požáru fary zhořely všechny matriky, což se někde může stát, tak zpravidla se velice rychle a pohodlně můžeme dostat ještě minimálně o generaci dále, než to máte vy. To znamená zhruba do poslední třetiny nebo čtvrtiny 18. století, protože totiž od roku 1784 platil pro vedení matrik předpis, který ty matriky velice zpřehlednil a v dnešní době nám pomáhá, že v takových matrikách, které jsou mladší než z toho roku 1784, v těch se hledá dobře. Pak ještě relativně dobře se dostaneme k roku 1770, což je taky pro nás genealogy významný rok, tehdy totiž byla zavedena domovní čísla. A to je, zvláště pokud je v nějaké obci více rodin stejného příjmení, tak ty domovní čísla, ta nám umožní identifikovat, o kterou rodinu se jedná a rozlišit ty jednotlivé rodiny. A pak, pokud se chceme dostat ještě dále, tak ano, matriky jsou vedeny většinou od 17. století a v některých výjimečných, velmi výjimečných případech jsou nejstarší matriky dokonce ze 16. století, ale pokud tedy chceme jít před ten rok 1770, už to vyžaduje hodně času, hodně trpělivosti a abychom identifikovali třeba jednotlivé rodiny, tak s tím je hodně práce a musíme se tedy na to připravit a nespěchat.
0: Páteční poradnu dnes věnujeme genealogii, a to s Alešem Cimalou z Veletin na Uhersko-Hradišťsku, který je mým hostem. Ptát se ho můžete i vy, posluchači, a to na čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Chcete mít zahradu, která lahodí oku i duši? Co na ní vysadit, aby přežila léto bez neustálého zalévání? A jaké dřeviny zvolit pro živý plot? To vše probereme se zahradnicí Miroslavou Beňovou. Už 25. května s Markétou Macháčkovou.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Dnes je dopolední poradna věnovaná zkoumání rodinné historie. Na dotazy odpovídá genealog Aleš Cimala z Veletěn na Uhersko-Hradišťku. A je tu i pro vaše otázky. A to například na adrese mailové studio.zlin@rozhlas.cz nebo na čísle 221 555 210. Pane Cimalo, jaké online databáze, už jste to trochu i zmínil, nebo weby byste doporučil začátečníkům?
1: Tak pro začátečníky jsou opravdu stěžení ty informace, které mohou získat z matrik. To znamená, jakmile už překonají to stádium, kdy musí navštívit některé matriční úřady a dostanou se do starších matrik, které už jsou uloženy v českých oblastních archivech, tak tam pak už jsou všechny matriky digitalizovány a jsou pro kohokoliv přístupné přes internet. A protože mluvíme spolu ve Zlíně a tak tedy zkrátka pro Zlínský kraj jsou příslušné dva oblastní archivy pro většinu kraje. Je to Moravský zemský archiv v Brně, ve kterém jsou uloženy matriky ze tří okresů Zlínského kraje a pouze jeden okres, a to okres Vsetín, ten přísluší do Opavského archivu, tedy do zemského archivu v Opavě. To znamená, podle toho, kde žili naši předkové, podle toho si vyhledáme buď Moravský zemský archiv v Brně, anebo ten Opavský archiv. Ještě bych chtěl říct, že v České republice máme obrovskou výhodu, že všechny ty archivní matriky jsou opravdu digitalizované, dostupné online a mezi okolními zeměmi vlastně jsme na špici společně s Rakouskem. Takže to bádání v matrikách archivních je u nás může být vždycky úspěšné. Trošku nevýhodou je, že máme systém několika oblastních archivů a podle toho, v kterém kraji bádáme, tak se musíme naučit pracovat s jiným uživatelským rozhraním toho, kterého archivu. Takže kdo má předky na území spadajícím do archivu brněnského, ten má výhodu, ten má stránky velmi přehledné a snadno se s tím člověk naučí pracovat. Kdo má ty předky třeba na Vsetínsku, tak tam to vyžaduje trochu víc práce, aby se člověk naučil zacházet se stránkami Opavského archivu.
0: A je to podle aktuálního rozdělení těch okresů, protože ono se to v minulosti přece jenom ty hranice trochu posunovaly.
1: Ano, okresy takhle až na nějaké výjimky, které se týkají obcí, které třeba v minulosti patřily do různých farností a je to někde na hranici okresů, tak někdy se najdou i výjimky, že některé matriky dané obce jsou v jednom archivu a druhé, nebo jiné matriky v druhém archivu, ale to je spíše výjimka. Jinak opravdu platí to rozdělení okresů, tak jak jsem říkal, a celá republika je rozdělena vlastně do působnosti několika, myslím, sedmi nebo osmi oblastních archivů.
0: Jak moc je při genealogii důležité znát historické souvislosti, třeba jak jsme teď i zmínili, ty hranice okresů nebo i země, jazyk nebo, co já vím, povolání?
1: Tak změna povolání, pokud ti myslíte, že se různá povolání vyvíjela, některá stará povolání už zanikla, tak to je spíše zajímavost, která vyplyne z toho našeho bádání, ale není to něco, co bychom měli znát předem nebo museli znát předem. Zkrátka, když narazíme v matrice na zmínku o povolání, jehož název nám nic neříká, tak to si pak samozřejmě můžeme někde dohledat. A co se týče jazyka, tak tam je dobré počítat s tím, že ano, v historii naše země byly součástí Rakousko-Uherské monarchie, takže v určitém období musely být matriky vedeny německy, takže ta znalost němčiny je velkou výhodou. Kdo má své předky na Slovensku například, tak tam musí být připraven na to, že Slovensko, které existuje vlastně, jestli se nepletu, až od doby Československa, tak tehdy bylo součástí Uher a mnohé matriky jsou vedeny v maďarštině, případně v latině. Takže ten jazyk, ano, když si uvědomíme, jaké bylo státoprávní uspořádání v minulosti, tak můžeme předpokládat, jaký jazyk asi nás čeká v těch matrikách.
0: Ale s tím nám může třeba i pomoct moderní technologie, chytrá umělá inteligence, už překlady.
1: Ano, určitě, pokud, ale základem je nejdříve správně přečíst to, co je v těch matrikách zapsáno, protože matriky jsou psány ručně a i když již probíhají vlastně práce na tom, aby se umělá inteligence učila číst i ty ruční záznamy, třeba i v těch starých druzích písem, tak zatím to není, myslím, ještě tak daleko, aby ten genealogický průzkum mohl probíhat tak, že zadáte umělé inteligenci úkol, přečtěte a přepište mi tuto matriku. Tak daleko si myslím, zatím ještě nejsme. A ostatně já se na takovou budoucnost ani netěším, protože to, ten zážitek z toho procházení starých knih a dokumentů, ten potom by zmizel a vlastně by to mohlo vést ve výsledku až k tomu, že člověk jenom zadá údaje nějaké osoby a umělá inteligence mu vyjede celý rodokmen, což potom asi nebude žádná zábava.
0: Říká genealog Aleš Cimala z Veletěn na Uhersko-Hradišťsku. Po písničce nás čeká poslední část naší poradny, proto pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

Klid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Se mnou ve studiu je genealog Aleš Cimala z Veletin na Uhersko-Hradišťsku a rád odpoví na vaše dotazy o sestavování rodokmenu. Můžete je psát na mail studio.zlín@rozhlas.cz a my tady máme některé volající. Zdržím ještě paní na telefonu, se kterou jsme mluvili během písničky, jenom připomenu, že ji zajímá osud jejího dědečka, který pravděpodobně zemřel během první světové války v Itálii a ptá se, kde to dohledat. Ano.
1: A neviděla to číslo na toho pána, co by to mohla u něho zjistit.
0: Pane Cimalu, můžete klidně doporučit, kde takové informace dohledat?
2: Nevím to úplně z paměti, ale opravdu velmi doporučím, najděte si spolek, který vede pan Kapavík. Tento spolek je, řekl bych, největší, tam jsou největší odborníci na tu vojenskou historii a ti vám opravdu pomohou daleko lépe než já.
1: Kapavík, pán, a nevíte číslo na něho?
2: Číslo z paměti nemám, ale určitě, když si zadáte do nějakého vyhledávače vojenská historie a Kapavík, tak spolehlivě najdete kontakty.
0: Tak děkujeme, my tady máme dalšího volajícího, mějte se pěkně.
1: Tak vám děkuju, no nezlobte se, protože moje sestra furt potom pátrá, že jsme se nedopátrali, protože to on je z Čech a my jsme tady ve Zlíně.
0: Tak vám přejeme spoustu úspěchů, my vezmeme dalšího zájemce o radu, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Tak já vítám ve vysílání dalšího volajícího. Dobrý den, Český rozhlas Zlín, slyšíme se? Neslyšíme, pan nebo paní už to zavěsili, takže my budeme pokračovat v našich otázkách. A pane Cimalo, co všechno při hledání rodinné historie lidi čeká?
2: Tak jednak člověka, který se chce opravdu ponořit do své rodinné historie a zjistit co nejvíce údajů o svých předcích, tak jakmile se přesunete do té fáze, kdy hledáte v matrikách na internetu, tak počítejte s tím, že strávíte hodně, hodně dlouhých hodin, případně večerů a nocí u počítače. A ještě chci upozornit na to, že jak se dostanete ve svém pátrání v matrikách plus minus do poloviny 19. století, určitě narazíte na písmo, kterým se tehdy ručně zapisovalo do matrik a tomu se říká kurent. Je to psací písmo, které je částečně podobné dnešní latince, kterou píšeme my, ale některá písmena jsou odlišná a nezbývá, než se to naučit. Není to těžké, chce to trochu cvik, ale bez znalosti čtení kurentu se opravdu sami nepohnete dál. Takže to je jedna věc, se kterou je potřeba počítat a ta vám pak umožní posunout se ještě hlouběji do historie.
0: Při pátrání se člověk může dostat možná i do nějaké slepé uličky, nebude vědět, jak dál. Co v takové situaci dělat?
2: Tak pokud už sami nevíte, kam dál, tak je nejlepší se někoho zeptat. Já mám tu výhodu třeba, že se jednou měsíčně scházím s lidmi, kteří mají podobné zájmy. Bydlím totiž kousek od Uherského Hradiště, kde existuje kroužek lidí a jednou měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci, se scházíme a buď si jenom tak povykládáme o tom, co je nového, co kdo nového vypátral, anebo si právě pomáháme navzájem, když někdo má něco, co nemůže rozlousknout, anebo taky někdy míváme nějakého hosta, který má pro nás nějakou přednášku na nějaké téma, případně jedeme na nějakou exkurzi a tohle to je kroužek lidí, schází se nás třeba 20 nebo 30, a tam právě, protože zase každý máme nějaké jiné vzdělání, jiné informace, tak je pravděpodobné, že když se na nějaký problém zeptáte, že někdo přijde s nějakým řešením. Takže to je jedna možnost. A pak ještě existují na internetu genealogická fóra. Tam je taky možné dát nějaký dotaz a s velkou pravděpodobností se vždycky najde někdo, kdo bude znát odpověď. Takže to je nejlepší asi způsob, jak řešit ty slepé uličky.
0: Já mám poslední dotaz naší poradny. Jakou roli dnes v genealogii hrají DNA testy a co od nich lidé mohou čekat?
2: To je v poslední době opravdu, řekl bych, velmi na vzestupu. Genetická genealogie je velké téma. Já musím říct, že já osobně v této části oboru nejsem až tak kovaný, ale rozhodně je v tom velká budoucnost genealogie, protože právě pomocí testování DNA je možné překonat i některé ty slepé uličky. Když má člověk štěstí, dokonce se dokáže někdy prokázat, kdo byl skutečným otcem nějakého dítěte, které třeba v matrice je zapsáno jako nemanželské dítě a otec není žádný uveden. A taky se dá například, pokud se otestují dva vzdálení bratranci, tak pokud jejich DNA vykazuje příslušnou shodu, tak vlastně se dá potvrdit, že od společného předka všichni otcové až k těmto testovaným bratrancům byli nejenom v matrice zapsanými otci, ale taky skutečnými biologickými otci. A obecně genetická genealogie nás hlavně může posunout i dále do minulosti za hranici matrik, protože matriky samozřejmě máme až od určité doby a tady tím matričním bádáním se dostaneme jenom těch pár stovek let zpátky.
0: A tím končí naše páteční poradna. Dnes byla s genealogem Alešem Cimalou z Veletin na Uherskohradišťku. Povídali jsme si o tom, jak začít při sestavování rodinného rodokmenu, jaké zdroje využít. Pane Cimalo, ještě řekněte ten úplně první krok. Co má člověk udělat?
2: Vyhradit si hodně času a obejít všechny příbuzné, vyptat se všech dosud žijících babiček, dědečků a podobně.
0: Díky za vaše odpovědi, že jste přijel k nám do studia Českého rozhlasu Zlín a těším se zase někdy na shledanou.
2: Bylo mi potěšením.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Řídíte se v životě intuicí a dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu předpolednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Jožka Kubáník.

Blíží se konec dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. V této hodině jste mohli poslouchat poradnu o sestavování rodokmenu. Záznam najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz v audioarchivu. Na další poradnu, ale na jiné téma, se můžete těšit v pondělí. Markéta Macháčková si pozvala zahradnici Miroslavu Beňovou. Řeč bude o budování okrasné zahrady. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 25. května po 11. hodině. Od jeho mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Valašské Meziříčí připravují stavbu volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. Galerní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně 13 kulturních míst, které můžou lidé zdarma navštívit. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno a nejvyšší teploty naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmáková. Pěkné poledne. Valašské Meziříčí dokončuje projekt nového volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. Podle místostarostky Ivony Vojačkové z hnutí ANO bude jeho součástí taky skatepark, speciálně navržený tak, aby nerušil okolní zástavbu.
2: Vznikne v podstatě volnočasový areál, kde bude nejen skatepark, ale bude tam i hřiště pro koloběžkáře, bude tam malé hřišťátko pro děti a přibude tam i pumptracková dráha.
0: Galerní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně galerie, muzea a další kulturní památky. Program na 13 místech začne v odpoledních hodinách a potrvá do večera. Návštěvníky po městě sveze historický autobus MHD. Galerie Václava Chada při té příležitosti zahájí výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi, který se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách. Pokračuje kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
3: Budeme otvírat 17 hodin vernisáží a budeme mít otevřeno až do 11 hodin večer, takže je to výzva pro všechny, jak příjemně strávit páteční večer.
0: Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. To je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
4: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
0: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Povane mírný vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na porouchané vozidlo na D55 na exitu 17 u Hulína ve směru na Olomouc. Další porouchané auto je hlášené na D1 na 253. kilometru u exitu na Kojetín. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásná dohra, nádherná dohra. Ano, Moravanka nám dohrála písničku Za lančotem v poli. A příjemné poledne přeji z brněnského studia vám všem, naši milí posluchači. Právě začal pravidelný pořad Morava krásná zem. Dnes tady od rána v Brně se usmívá sluníčko, před chvilkou se trošku mračilo, ale teď se dívám z okna a opět se usmívá. No a ta naše Morava je rázem ještě krásnější. A aby byl třeba ještě krásnější dnešní den pro vaše přátelé či rodinné příslušníky, tak můžete je osobně potěšit právě vy. Použijete-li naše číslo telefonní 726465200 a svátek dnes slaví Emil a také Rita, tak jestli máte nějaké Emily, jeden čas to bylo velmi oblíbené jméno, tak můžete zavolat a popřát. A mám tady první gratulaci. Narození nám pro pana Josefa Havlíka z Rynholce, který slaví právě dnes. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, porozumění, hodně elánu, společenského života a tanečků. Také hezké setkání přátel i do dalších let přeje Danka Kašparová. A další gratulace patří panu Lukáši Fialovi ze Žeravic k 38. narozeninám. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let, ať mu zahrádka jen vzkvétá a daří se mu vše, na co sáhne. To přejí manželka Adélka, děti Edošek a Bětuška, maminka a celá velká rodina. A teď nám zahrají Ištvánci ze Šardic, polku Stana Orchovského, Mládenci na ruku.

0: tolik Ištvánci a dovolali se hned dva pánové za sebou. Říkal jsem si, jestli pak to budou ženy, které zavolají. Pánové, gratuluji. Miloši z Brna, jste úplně první.
1: Karličku, já zdravím pana Hegnera, zdravím všechno osazenstvo na rádiu v Brně a já mám obrovskou prosbu. Mám velice hodnou, známou, krásnou paní, která slaví dneska narozeniny. Je narozená v roce 37, takže má 50 plus asi, já nevím, já to neumím spočítat, jo. A já jí přeji do Dolních Dunajovic. A paní se jmenuje Štěpánka Studinková.
0: Štěpánka, no.
1: Štěpánka Studinková, Kadičku, a my se spolu známe 51 roku a ona dneska slaví teda, já říkám, 50 plus, jo, ten svůj krásný den. A já jí přeju opravdu hodně zdraví, štěstí, pohodu, je úžasná ženská, úžasná cukoračka, poslouchám vás, jak chválíte všechny dobroty, co vám jako tam lidi nabízí, tak jako všechno posílají. A já Štěpánku moc zdravím, přeju hodně ještě pohody, říkám se, když ne moc do té stovky by to ještě mohla vydržet a ať si to užije, já si myslím, že ona je známá a já jí děkuju za těch 51 roků, že se známe, děkuju, myslím, že i za všechny ty spolupracovníky, co jsme měli a jsou hrozně rád, že můžu poslat po vás, po rádiu Brno, po Karličkovi Hegnerovi tu písničku do Dolních Dunajovic a všem posluchačům rádia Brno, všem od Aše až po Záhoří, všem posluchačům a popřát jim krásný páteční den, krásný víkend a děkuju moc za tu možnost to takhle dělat. Štěpánko, a tobě ještě velikánskou pusu a čau.
0: Ano, hezký den, Miloši, ahoj. Karel z Kramolína jako druhý muž. Kájo, jmenovče, krásné poledne.
2: Jmenovče, zdravím vás, pěkné poledne. Dneska slaví 62. narozeniny a skoro do důchodu kamarád Láďa Ležák z Kramolína. Tak bych mu měl pořád všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať se mu daří a důchodu si dlouho užívá. Protože je takovej Ferda Bravene z práce všeho druhu. Opraví přes po televize, přes počítač, pukřový dory, smotrovou pilu, všechno.
0: Ano.
2: Ať nám ještě dlouho pomáhá. A manželce pro potěšení, jelikož je v práci, tak ať jí to utíká.
0: Ano,
2: a že by chtěl pozdravit Urbánkovi do Křepíc a Makovičkovi do Štítar. A bylo by to všechno.
0: Dobře. Kájo, děkujeme moc krát. Takoví ti kutilové, to jsou vzácní lidé. My taky, jako, jak máme chalupu, je tam jeden soused Miloš a ten prostě, to je fakt neuvěřitelné, prostě nespravitelné věci a on řekne, on to tam něco strčí a udělá za šudla.
2: Ano.
0: A ono to slouží dál, jo, jako to je, to prostě ano. Je neuvěřitelné. No.
2: Jo, šikovný člověk velice. Ovladače a takové věci, všechno, do všeho se pustí a většinu spraví.
0: Tak si ho važte. Kájo, hezký den.
2: Kájo, díky.
0: Taky, ahoj. Je tady prosba o gratulaci pro pana Josefa Havlíka z Rynholce ze Středočeského kraje. A já budu citovat přímo. Miláčku, úsměv a radost na tvé tváři, ať neustále září. Vše nejlepší k narozeninám, mnoho zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání a dobrou náladu do každého dne ti ze srdce přeje manželka Bohunka. Dále syn Michal s Kristýnou, syn David s Nikolou, Lenča s Martinem, Jirka s Anetou a vnoučata Marička, Amálka, Jasmínka, Davídek, Šimonek a Mateo ti posílají dědečkovi velké pusenky. Tady gratulace další. Zahrajte k dnešním 78. narozeninám panu Vladimíru Hrabcovi z Ostravy s přáním. Mnoho štěstíčka, zdravíčka, lásky, spoustu ujetých kilometrů s karavanem. Po té naší Evropě mu přeje Alois Pospišilík Stučap a naše písnička Jirka Vrána, Láďa Salčák o moravské zemi a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: A o moravské zemi se zpívá v mnoha, mnoha písničkách. Však jsem to říkal na začátku, jak je krásná Morava. Boženko z Měřína, krásný den, to je taky ještě Morava Měřín.
1: No, už Vysočina, ale no, ano, Moravě se pásí.
0: Skoro, téměř, ano. To je ten přelom, já to vím, jako když člověk jde do Tasova, říká Vysočina, ano, ale ještě je to taková ta...
1: Ano.
0: Taková ta západní část, no.
1: Ano, ano, ano.
0: Povídejte, Boží, dobrý
1: tak
0: den.
1: Tak já, protože dobrý den, v neděli je Janíček, tak já už přijdu dopředu, protože v Podivíně mám kamarádku Janičku Kopřivovou a její dcerku, taky Janičku, tak jim přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a ať se jim daří a hodně sluníčka.
0: Dobře.
1: Děkuji vám moc.
0: Ano, budou Janičky, já mám taky v neděli službu. A tak jsem si říkal, no to bude také no. Semrš. Ještě ta přání nemáme, no, to dostaneme. Právě. Ta přánička dostaneme až potom odpoledne, anebo až v sobotu a v neděli, tak v sobotu má Květa.
1: No, tak já tak to volám
0: dobře. Dobře, dobře, děláte dobře. Tak, Boží, ano. Hezký den v Měříně.
1: Ano,
0: nashledanou.
1: A nashledanou.
0: A písemné gratulace, pokračujeme v nich. Milovaná maminko, budu rovnou citovat, ano, pozor. A jenom dodám, že tu gratulaci odeslala Vendulka Frodlová, protože kam letí přáníčko, nevím, ale já si myslím, že ta babička Míla teď bude dávat dobrý pozor a já cituji. Milovaná maminko, babičko Mílo, přejeme ti všechno nejlepší k tvým krásným 92. narozeninám. Ať si s námi co nejdéle ve zdraví a pohodě. S láskou přeje celá rodina Frodlových a dcerka Radka. Chceme nechat zahrát písničku naší babičce Aničce Romanové do Uherského Brodu ke včerejším krásným narozeninám. Přejeme hlavně zdravíčko, štěstí a boží požehnání do dalších let. Pravnouček Daneček posílá pusinku a vnučka Ivanka s rodinou toto přání odeslali. Děkujeme, děkujeme a teď taková píseň, kterou znáte pod názvem Laku Karáča, ale stalo se kdysi, že orchestr Petra Finka v Praze nabídla, ať to natočíme s Ivankou Brožovou, s textem Vladimíra Sikory, tak dobře poslouchejte.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: My máme strýčka, jsi to připomněl, písničku nějaký čas. Maruško z Valašska, dobrý den.
3: Dobrý den, pane Hegner. Já vás tam všechny zdravím a přeju pěkný den. Chtěla bych nechat zahrát svému manželovi, který se dneska dožívá 83 let, Josefu Mikušovi z Jablunky. Přeju mu hlavně hodně zdraví a aby tady s náma ještě dlouho byl. Je teď upoutaný na lůžku, to znamená, že vás poslouchá od rána až do večera a opravdu ta hudba ho drží při životě a velice rád vždycky ráno stane a už mě říká, prosím tě, zapni mi rádio.
2: To je krásné, to je moc hezké, Maruško.
3: Opravdu, no. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala a on mě poslouchá na lůžku v ložnici a já jsem jde si mimo. Takže opravdu ještě jedenkrát, hlavně a je s náma jako tady ještě dlouho.
2: Jasně.
3: A vám přeju také hodně, hodně štěstí a ať ty pěkné pořady, které denně jako poslouchám i já s ním, stále jsou živé a nám dávají kapku, jak se říká, radosti do života. Děkuju.
2: My děkujeme, Maruško, děkujeme za přízeň. Pepíčka zdravíme samozřejmě a za chvilinku mu zaspívá Královna. Dívejte, jak nám to nádherně vyšlo, že jste se zrovna dovolala a tady v playlistu to má přesně tady taky stáno. Královna Jarmilka Šuláková, tak vám udělá určitě
3: je
2: radost.
3: Je naše rodačka.
2: Vidíte
3: naše
2: to,
3: rodačka.
2: No to tak vyšlo. To je prostě to,
3: no,
2: to tak píše život.
3: No, my vás známe, vy tu také k nám jezdíváte. Ano. Do Ratibořata.
2: Ano, mějte se hezky. Naschledanou, Maruško.
3: Naschledanou.
2: Oskar Rakvice. Oskare, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Hegner. Já bych chtěl popřát dnes slaví krásné kulaté narozeniny Marika Christostomidu z Řecka, ale je rodačka z Rakvic, rozená z Lámalova. Takže Mariko, všecko nejlepší k narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka. A tě, Nikiforek s Jorgosem poslouchají. Děkuji, pane Hegner.
2: A žije Marika tady, nebo je v Řecku?
4: Ne, v Řecku, ale je dneska tady, protože
2: fakt?
4: Slaví sobotu slaví narozeniny.
2: Aha,
4: i s maminkou dohromady stovku. Maminka má 60.
2: Krásný.
4: Tak je to mají dohromady.
2: Dobře, tak, dobře. A v Rakvicích není nouze o to, co si člověk má dát, jako k pití třeba, že, Oskare?
4: Ano.
2: Vím to z festivalu, protože zase bude festival, jo. Že jo, v tu Faranka Fest, zase bude, myslím, 13, kolem takhle nějak v červenci. Dobře, Oskare, hezký den a s Marikou si to užijte, naschledanou. Tak to byly telefonáty a ještě tady mám gratulaci. Dnes slaví naše maminka a babička paní Anička Krčmářová z Kojetina 86. narozeniny. Na zahradě rozkvétá dnes každá kytička. Narozeniny totiž slaví naše milovaná babička. Rozdáváš nám pochopení, lásku, úsměv, klid, lepší babičku a maminku na světě děti, snachy a vnoučata nemohou mít. Přejeme ti pevné zdraví, pohodu a samý smích, ať máš stále velkou radost ze všech květů svých. Přejeme ti k narozeninám tolik štěstí, kolik je květů ve tvé zahradě a tolik zdraví, kolik lásky a pochopení každý den rozdáváš nám všem. Děkujeme, že jsi pro nás, pro všechny tím nejbezpečnějším přístavem. Máme tě moc rádi. Nádherné narozeniny a hlavně hodně zdraví z celého srdce přejí synové se svými rodinami. Krásné přáníčko. A teď Jarmilka Šuláková, když jsem byla u maměnky a Bron

0: krásná písnička, Jarmilka to krásně zaspívala, teď mě naskočil moment, je to tak 5 let, když jsem měl jako studentku Erasmu, to byla Angličanka, která zpívávala v pubech s kapelou, takové country, a tak tenkrát, že to člověk říká, musíš zaspívat tady tu nějakou tu českou a, nebo nějakou moravskou, tak jsem vybral tady a ona, když tam byla, no, tam, ne, tam, ne, ta, a tak krásně to tam, ale všechny ty sloky měla to na papíře, to jsem říkal, to prostě nemůžu poníštit. No dneška na to vzpomínám, jak Loty tady zpívala Angličanka. Nadí z Velkých Pavlovic, dobrý den.
1: Dobrý den, Karličku, já vás zdravím, všechny z rozhlase. A mám takové přání. V těchto dnech sláví své narozeniny paní Aneška Procházková ze Staroviček. Přejeme jí hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky v rodině, to jí přeji Naďa a Slábek z Velkých Pavlovic. Teď bych chtěla pozdravit všechny přátelé a známé do Velkých Pavlovic a vám, Karličku, děkuji za prostor a nikdy zase naschle.
0: Dobře, dobře, Nadí, taky děkujeme. Děkuju. Mějte se krásně, naschledanou. A jdeme, zavítáme do Jalubí. Je tam připravena Jiřinka v Jalubí, Jiři?
2: Ano, dobrý den.
0: Připravená, ano.
2: Přeju vám
0: ano.
2: Krásný den a prosila by zahrát sestře Majce, která měla včera narozeniny, Majka Kláskova z Rohace. Dneska má švagr Emil Jistl taky z Rohace svátek a zítra má bratr Jenda Gasnárek z Ratiškovic narozeniny. Tak jim přeju všecko nej, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a zdravím také celou našu rodinu. Velikou.
0: Dobře, velikou.
2: Děkuji.
0: Jak jste hezky dodala, ano. Tak se mějte krásně, Jiřínko. Naschledanou.
2: Taky, přeju vám pěkný den, naschle.
0: A hned tady Jarda Wolf nalenil, tu Faranka Fest bude 11.7. Ano, je to tak, Jari, děkujeme, hraje Kosárek Rakvice, vidíš, to ani nevím, Stříbrňanka, Vlado Kumpána, tu Faranka, samozřejmě. Tak ještě máme tady jednu gratulaci. Ano, tu jsem si odkliknul. Chceme nechat zahrát písničku pro naši úžasnou babičku, maminku Teréziu Hůšťavovou z Kútů, která dnes slaví narozeniny. Do dalších let s rodinami děti přejí hlavně hodně zdraví, božího požehnání a vnoučata posílají velkou pusu a k přání se připojuje celá rodina Hůšťavova a Šimkova. Tolik ještě gratulace a tady mám taky přání pro pana Ladislava Pospíšilíka, zasloužilého hasiče z Karlovic, který dnes slaví své narozeniny. Tak Ladislave, okresní sdružení hasičů z Kroměříže nezapomnělo a přeje především všechno dobré, lásku, zdraví, štěstí, ať se máte krásně. A písnička je Marko Čierné očenka a bude hrát Lieskovanka.

0: tolik Lieskovanka a teď dostává slovo Milan ze Štítar. Krásný den, Mili.
1: Dobrý den, Karle, já tě velice moc zdravím, tvého kolegu a všechny dechovkáře. Karlíčku, já mám takový přání, poděkování. My jsme tady měli ve středu ve Štítarech posezení s duchoci, tak bych chtěl poděkovat celému obecnímu úřadu, všem zastupitelům za velmi dobré uspořádání tohoto programu a bohatý občerstvení. No a dále bych chtěl poslat písničku, pro co nám hrála kapela dechová z Horané, z Rokytnice nad Rokytnou. Karličku, velice šikovní muzikanti, velice dobře hráli, žádná přestávka, krásně líbilo se to všem účastníkům a byli jsme spokojení jak s občerstvením, tak s kapelou, tak ze
0: tak
1: všim,
0: to všechno to sedlo.
1: Co k tomu patří.
0: Ano.
1: No, Karličku, no a jinak písničku bych poslal Karlu Špačkovi, do Kramolina, Františku Urbánkovi, no vědce do Petrova.
0: Dobře.
1: No Helčí a měl taky pátek minulý, nebo kdy to bylo, František Jurčík, tak pro Františka Jurčíka taky, do Hradišky
0: ano,
1: taky.
0: Ano. Dobře, a dobře.
1: Děkuji všem, Karličku, a přeju hezký víkend sobě.
0: Ano, a Mili, je krásné, že poděkuješ, protože taky občas jezdívám na takovéhle akce, když dostaneme pozvání pro duchoce zaspívat a bývají to taková moc krásná odpoledne. Prostě fajn, že si lidi popovídají, zaspívají, prostě někdy zatancují. Prostě je to takové milé. Tak se měj moc hezky. Ahoj.
1: Děkuji, Karlíku, ahoj.
0: A teď dáme slovo Jožince ze Silovek. Jožinko, zdravíme. My jsme se potkali na dnu otevřených dveří.
2: Ano, dobrý den.
0: Podali jsme si ruce, to je krásné vždycky, že se člověk představí. A teď už nejsme anonymní.
2: Jste říkal, představte se, tak jsem se představila.
0: Ano, naprosto správně. A i paní Jiřinka to říkala, že jo? Protože tak, jo. Teď už víme, prostě když už zavoláte, tak už si člověk představí.
2: Dobře.
0: No,
2: tak já bych chtěla dneska popřát Janičkám. Je to sice brzo, ale to nevadí, mám tři Jany, je to kamarádka Jana Růžičková z Prštic, pak je to moja mámýho vnuka, tak já nevím, co to je, má vnuka za manžela, takže je to Jana Kelblová taky z Prštic a třetí je kamarádka Jana Cimurková z Modřic. Holky, já vám přeju všechno nejlepší, štěstičko, zdravičko a užívejte si života a mějte se v rodinách dobře. A Jana Cimorková, ať si dlouho užívá cymbálky a dechovky.
0: Hezky. Děkujeme a vy taky, Jožíšek, se potkáme na nějakých
2: taky,
0: dechovkách.
2: Taky, to je moje dechovky.
0: Pábůh a zdraví dá, abychom se mohli setkávat. Mějte se krásně, Joží.
2: Děkuji, mějte se taky, nashledanou.
0: Taky nashledanou. A pozor, dneska, jak jsem upozorňoval vás všechny, že dnes slaví svátek Emilové, tak také členové klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín slaví svátek zrovna hned dva naši přátelé, naši členové. Emil Němeček, Horní Bojanovice, Emil Buchta z Kokor. Pánové, všechno nejlepší k vašemu svátku, zdraví především a štěstí. A taky nesmíme zapomenout ještě na jednu členku klubu Přátel Českého rozhlasu, která slaví dnes narozeniny, a to je paní Anička Manová z Krásenska. Paní Aničko, také vám především zdraví, lásku, štěstí a takový pokojný svět kolem nás. A teď nám zahraje Lipkovanka, jedno z takových těch hodně známých českých Moje česká vlast od Zdenka Beneše.
3: Český rozhlas Zlín.

0: A dovolala se paní Maruška přímo z Ořechova u Brna.
1: Ano.
0: Je to tak, paní Mařenko?
1: Je. Já bych sem chtěla nechat zahrát písničku pro potěšení pro Jarečka Lorence, který je toho času v nemocnici. Takže mu přeji brzké uzdravení, přeju mu, aby se co nejdřív vrátil z nemocnice, přeju to jemu i spolubydlícím.
0: Ano, a Maruško, moc krát děkuji za toto přání, protože včera jsme měli zkoušku, aby jsme kolegové v divadle, a on tam chyběl a právě jsme zjišťovali u Anušky, co je mu, jak je tohle sto. A tak prostě ho samozřejmě zdravím moc a moc všichni tam členové toho našeho sdružení, toho Ořechovského divadla, protože opravdu jsme tak jako toto, že vždycky, když tam někdo je třeba nemocný, tak si člověk říká, nebo je v nemocnici, tak co se děje a tak. Takže to jste hezky, tak to vám moc krát děkuji za to přání.
1: Není zač, hlavně ať se nám brzy uzdraví a vrátí domů.
0: Naprosto, přesně tak. Maruško, mějte se moc hezky, děkujeme.
1: Taky, vy taky a nashledanou.
0: Nashledanou. A Jarda Wolf hned píše tady, děkuji za očenka od Lieskovanky, zdravím Jožu Kryžana, kapelníka Lieskovanky, celou Lieskovanku. Mějte se moc krásně, tak jsem předal gratulaci. A teď dojde k nám František Kohoutek, Josef Dofek a Zlaťanka.

0: Máme tady ještě jednu volající, paní Dagmar z Brumova Bylnice. Paní Dášovi, to uzavřete, to polední vysílání, tak povídejte.
1: Ano, dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase. A v neděli bude Jany, tak bychom chtěli, já za sebe a ta bývalý soubor Trávnica, popřát naší kamarádce paní Janě Baťové z Brumova všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti a či použije jako spravnučku a také požehnání.

A tolik Grande Moravia, Ládi Pavluša, energická Danka Magálová. Budeme se loučit. Přeji vám krásné, příjemné odpoledne. V 18 hodin se opět setkáme a na závěr nám zahraje Svárovanka ze Strážnice, takovou moji oblíbenou úpravu od Rudolfa Stejskala, Ej odbuchlova.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Luhačovice dokončují opravu povrchu komunikace v místní části Polichno. Muzejní noc v Uherském Hradišti dnes návštěvníkům nabídne povídání o letnicích nebo procházku za zvuky okolní krajiny. Hygienici potvrdili případ úmrtí na záškrt. Jde o neočkovaného předškoláka z Ostravska. Dnes bude v regionu oblačno a teploty až 23 stupňů. Barbora Hejtmánková a odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemné odpoledne. V Luhačovicích na Zlínsku v místní části Polichno-Dolňácko dokončují dělníci opravu povrchu místní komunikace. Součástí prací bylo položení nové asfaltové vrstvy v úsecích s největším poškozením vozovky. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
2: Opravy probíhají od první poloviny května a v těchto dnech práce finišují. Celkové náklady činí přibližně 2,1 milionu korun a jsou plně hrazeny do rozpočtu města Luhačovice.
0: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se dnes připojí k festivalu muzejních nocí. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky expozic, výtvarné dílny, soutěž s myslivci nebo koncert žáků základní umělecké školy. Pokračuje mluvčí Slováckého muzea Zuzana Hofmanová.
3: Program nabídne mimo jiné Soundwalk, takovou podvečerní procházku zaměřenou na zvuky okolní krajiny s Matyášem Adamem v parku Smetanovy sady, a protože je to muzejní noc, tak o 22 hodin nabídneme povídání o letnicích a královských obyčejích v národopisné expozici Slovácko.
0: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá zpoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uzná více škol. O podobě přijímaček si teď školy rozhodují sami. Pokud by je chtěl rezort měnit, musel by upravit zákon.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět a povane mírný vítr severovýchodní až severních směrů. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na porouchané vozidlo na D55 u exitu 17 u Hulína ve směru na Olomouc. Dále stojí porouchané auto na D1 na exitu 253 směrem na Kojetín. Jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
4: co?
5: Že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
4: O pocitech.
5: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověk.
4: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
5: Ano.
4: Takže o ztrátě čichu.
5: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
4: Že či prostě necítí.
5: Ano.
4: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdlová.
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Veselé a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Veselé a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým
3: nosem. No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Ty to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem holt blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: A zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je.
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaři, že to takhle řeknu, snížil se vám sluch o 10%, že by to bylo s čichem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten čich lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž čich souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezimozku a rovnou to ovlivňuje ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně
3: dekodují, to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku,
0: ano,
3: ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta, říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název a je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, skažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. Hmm. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
1: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
3: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: jsou multitalentované.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování nosu.
1: Někomu se to po čase a velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme. A je tam šance na to, Nobelovka. Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak... co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
1: No.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten Čech se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s Čechem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta Čechu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma ztráta čichu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Haló, haló.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů špavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct tak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkční.
1: Pán Bůh ví, tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Haló, haló?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit.
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu
1: těžké.
0: Dávat, jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí přebalovat, stolice nepříjemně a nakonec to prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si... Tam,
0: to je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Jenom, že mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: zóně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne. Ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: ano,
0: se nám.
4: Ano, dobrý den.
0: Dobrý
1: no,
0: den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovska.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci že si mám slanou vodou ty kanáky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal, i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom se mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři? Tento
2: já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste. Tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou
1: ano.
2: Se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla
1: Aha.
2: na kybernetickém noži a operace Aha. v podstatě je nemožná, protože
1: Aha.
2: je to na nepřístupném,
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru a spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo,
0: doktorka,
1: já bych ráda radila nějak
0: poradila, ano.
1: kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu, 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, mané, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Rádio.
0: Vždycky, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není důvod. My děkujeme moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát.
1: Ano, ano. A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá
1: Jinak
0: zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajdamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu turistických tras a cyklostezek. Halenkovice na Zlínsku čeká zítra omezení dopravy. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačnost, teplotami až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Pěkné odpoledne. Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá Klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
2: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Dopravní omezení i zjednosměrnění části obce čeká od zítřejšího rána řidiče v Halenkovicích na Zlínsku. V místní části dolina se koná 35. ročník pohádkového lesa. Organizátoři žádají řidiče, aby respektovali provizorní dopravní značení. Řidiči mířící na akci budou moci využít k tomu určená parkoviště, odkud budou na začátek pohádkového lesa jezdit kivadlově autobusy. Od 7 hodin do 18 hodin také dojde k omezení provozu na některých zastávkách autobusové linky 471 ve směru na Zlín. Do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začíná mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolní přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
3: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
0: Knihovnu Václava Havla opustila většina zaměstnanců i členů správní rady. V roce nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta tak známá instituce čelí vážné profesionální i finanční krizi. Odchod oznámil také miliardář a dlouholetý hlavní sponzor Zdeněk Bakala. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček zároveň čelí ze strany zaměstnanců ostré kritice.
4: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
5: Říká exkluzivně pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí STAN.
4: Peníze je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží, v tuto chvíli není ohrožen.
5: Proti stylu vedení instituce se vymezili všichni zaměstnanci. Zhrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
6: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný.
5: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, k večeru se bude oblačnost rozpouštět, povane mírný vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Pavel Vacek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné odpoledne vám přeji i dnes, kdy máme Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tento den nám připomíná různorodost všech živých organismů na naší planetě a také jeho důležitost. Proto se také můžeme setkat s názvem tohoto dne jako svátek všeho živého na planetě Zemi. To se jistě sluší oslavit, co říkáte. Vy můžete slavit s Českým rozhlasem Zlín. Už za pár minut budeme například sledovat život v našem krajském městě. Zlíňané se od června dočkají nového systému slev na městské služby. Radnice spouští kartu občana, díky které lidé ušetří třeba při návštěvě kulturních akcí, sportovišť nebo památníku Tomáše Bati. Podrobnosti k tomu se dozvíte už za chvíli. A co byste řekli takové písni Petra Muka? Já doufám, že i ta vám udělá radost. Teď ji vám všem posílám. To teď znamená 5,5 minuty po 14. hodině. Ať se vám dobře poslouchá. Máme pátek, spoustu důvodů k radosti, tak si ji uchovejte.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Teď by měli při poslechu Českého rozhlasu Zlín zbystřit především všichni obyvatelé našeho krajského města, protože obyvatelé Zlína budou moct od 1. června čerpat slevy na vybrané městské služby. Radnice zavádí kartu občana, která má zvýhodnit lidi s trvalým pobytem ve městě. Podrobnosti k tomu zjišťovala reportérka Blanka Kovandová a teď se je od ní dozvíme. Hezký den, Blanko.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak má nový systém slev fungovat?
1: Půjde hlavně o slevy na městské služby pro všechny obyvatele s trvalým pobytem ve Zlíně. Od 1. června získají 10% zvýhodnění třeba při návštěvě akcí organizace Živý Zlín nebo památníku Tomáše Bati. Městské divadlo Zlín poskytne od 1. června slevu 3% a v průběhu následujících 3 let tuto slevu navýší aspoň na 10%. U zoo a sportovišť společnosti Steza začne sleva platit od září. Zajímavé je, že město nebude vydávat žádnou speciální kartu. Lidé se jednoduše prokážou občanským průkazem.
0: Takže žádná plastová karta, ani registrace.
1: Přesně tak. Podle vedení města má být systém co nejjednodušší. Stačí při nákupu vstupenky ukázat občanský průkaz, ze kterého bude patrné, že má člověk trvalý pobyt ve Zlíně a sleva se automaticky odečte. V první fázi to bude fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených do organizací. Se slevou půjde v rámci jednoho nákupu nakoupit maximálně 5 vstupenek.
0: Město ale zároveň otevřeně říká, že chce motivovat lidi k přihlášení trvalého pobytu ve Zlíně. Je to i kvůli penězům do rozpočtu?
1: I to je jeden z hlavních motivů projektu. Primátor Jiří Korec za hnutí ANO říká, že město chce zvýhodnit lidi, kteří ve Zlíně skutečně žijí a podílejí se na jeho fungování. Zároveň věří, že právě slevy pomůžou přesvědčit ty, kteří ve městě bydlí dlouhodobě, ale trvalý pobyt tady pořád ještě nemají a mají ho někde jinde.
0: A plánuje město systém ještě dál rozvíjet?
1: Ano, připravuje se i elektronická verze, která by do budoucna umožnila čerpání slev při online nákupu vstupenek. Technicky je to ale složitější, protože jednotlivé organizace používají rozdílné rezervační a pokladní systémy. Město zároveň naznačuje, že se výše slev může v dalších letech ještě navyšovat.
0: Říká reportérka Blanka Kovandová o chystaném systému slev, díky kterému budou moct Zlíňané od 1. června levněji využívat vybrané městské služby. Děkujeme i za tuto užitečnou informaci naslyšenou.
1: Krásné odpoledne.
0: Dnešní galerijní a muzejní noc nabízí ve Zlíně i možnost nahrát si rozhlasové zprávy nebo virtuální rozhovor se známými osobnostmi. Kam konkrétně máte vyrazit, to prozradíme už za malou chvíli. Buďte s námi.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Teď jste se mohli při poslechu Českého rozhlasu Zlín trošku zasnít a snít můžete i o návštěvě zajímavé kulturní akce. Při dnešní galerijní a muzejní noci si můžete vyzkoušet i práci v Českém rozhlase a získat vlastní nahrávku. Od 19 do 22 hodin bude totiž v provozu naše mobilní rozhlasová dílna v přízemí Baťova institutu ve Zlíně, konkrétně ve vstupu do krajské knihovny Františka Bartoše. Co přesně tam bude pro návštěvníky připraveno, nám prozradí vedoucí programu Českého rozhlasu Zlín Markéta Janíková, která vzácně zavítala přímo sem do studia, kde ji vítám také já. Hezký den.
1: Dobré odpoledne a děkuji za přivítání. Já jenom krátce využiju té příležitosti, abych se vrátila do uplynulého víkendu. Tam jste vy, posluchači, si totiž na nás udělali čas a přišli jste k nám na návštěvu na Den otevřených dveří do Českého rozhlasu Zlína. Já jsem ještě neměla možnost vám za to ve vysílání poděkovat. Nejen proto, že vás přišlo hrozně moc, za to děkujeme. Děkujeme, že jste nám věnovali váš čas a pozornost, ale taky vám musíme říct, že si to s vámi vždycky hrozně užijeme, že jsou to pro nás radostná setkání, že máme pocit báječně stráveného času, i když je to sobota odpoledne, kdy jsme tady všichni v práci, ale opravdu tyhle dny, kdy se s vámi můžeme potkat, tak ty jsou pro nás vzácné a výjimečné a chceme ta setkání co nejvíc opakovat a tak právě proto jsme se i dnes vydali s naší rozhlasovou dílnou tentokrát za vámi. No a právě proto ta dnešní pozvánka. No a než vás pozvu konkrétně kdy a kam, tak poprosím Pavla, máme pro vás ukázku, jak to vypadá, když je naše rozhlasová dílna Českého rozhlasu Zlín v akci.
2: Dnes čekejte jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy Českého rozhlasu Zlín má pro vás Šimon.
3: Mým hostem v mobilní rozhlasový studii je slavný Zlobr Šrek. Ahoj Šreku, vítám tě v Luhačovicích. Jaké je to být Zlobrem?
4: Tady to naše povídání, kdybychom ho završili nějakou krásnou italskou větou nebo i jenom slovíčkem. Takže to by tady bylo něco, co jsme ve vysílání snad ještě
5: nikdy. Buongiorno, come stato?
4: A já k tady tomu to už opravdu nemůžu dodat nic, než že ti moc děkuju, že jsi za mnou přišel.
0: No nádhera, tak jsme navnazení.
1: Tohle byl hlas naší kolegyně Aničky Randárové, která mimo jiné taky spolupracuje na rozhlasových dílnách a slyšela jsem tam spoustu mladých, nadějných, budoucích pravděpodobně kolegů. No a vás tedy mohu pozvat, buďte jako oni a pravda nezáleží na věku. Může přijít každý a přijďte si naši práci vyzkoušet. Dnes se totiž za vámi vypravíme do Baťova institutu, tedy konkrétně do vstupu do krajské knihovny Františka Bartoše, kde rozbalíme právě naši mobilní rozhlasovou dílnu. Budeme tam v rámci muzejní a galerijní Zlínské noci od 19 do 22 hodin. Všechno bude připraveno a od vás potřebujeme jediné, přijďte za námi, popadněte odvahu, případně koukněte na to, jak to dělají ostatní, osmělte se a pak si s námi užijte alespoň kousíček k naší rozhlasové práce.
0: Doslova za dveřmi už je taky Zlín Film Festival, který začíná už příští čtvrtek. Budou se i tam moc návštěvníci setkat s Českým rozhlasem Zlín?
1: No to je právě to, pokud nás nestihnete dnes v Baťově institutu v rámci galerijní a muzejní noci, tak pak máte na to celý týden. A to už od příštího čtvrtka, kdy rozbalíme nejenom dílnu rozhlasovou, a to jako vždycky při Zlín Film Festivalu, a to od čtvrtka až do středy. Středa to už bude 3. června, najdete nás v parku Komenského a najdete nás určitě po zvuku, protože jsme vždycky hodně slyšet, anebo podle velké koncentrace návštěvníků, to je taky, je u nás řada. No ale nejen tedy mobilní rozhlasová dílna bude k dispozici v rámci Zlín Film Festivalu, my budeme také živě vysílat. A to z obchodního centra Zlaté jablko, opět neminete nás, tam jsme slyšet a jsme vidět, protože jsme v přízemí. No a setkat se tu můžete nejen dopoledne s naším vysíláním a s našimi moderátory a moderátorkami, stejně tak odpoledne, ale také se spoustou vzácných hostů z Zlín Film Festivalu namátkou. Petr Lněnička nás navštíví ve studiu, určitě tam bude Pavel Nový a další hvězdy.
0: Jan Cina, vybavuju si.
1: Tak, Josef Trojan a další, kteří za námi do studia přijdou a které taky uslyšíte v éteru, tak vás srdečně zveme, přijďte za námi, anebo alespoň poslouchejte celou atmosféru Zlín Film Festivalu, ten začíná už příští čtvrtek.
0: Moc se těšíme, budeme ještě připomínat vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vraťme se ale ještě k akci, která už je prakticky na startu. Ještě jednou připomeňme tu dnešní rozhlasovou dílnu při galerijní a muzejní noci.
1: Kolegové už vyjeli, už měli zbaleno 19 až 22 hodin dnes v přízemí Baťova institutu ve Zlíně ve vstupu do Krajské knihovny Františka Bartoše. Se na vás těšíme s rozhlasovou dílnou a těšíme se na další skvělé zážitky s vámi.
0: Zve vedoucí programu Českého rozhlasu Zlín Markéta Janíková, které děkuji za všechny informace, ať se vše daří, naslyšenou.
1: Nejen naslyšenou, ale naviděnou.
0: Tak do té rozhlasové dílny můžete zajít za jakéhokoliv počasí, ale jestli třeba po cestě nezmoknete, to se dozvíte za chviličku od jednoho z našich meteorologů. Pěkné odpoledne s námi.
6: Štětce, písmo malířské barvy i kartáč na očištění staré značky. S touto výbavou se s předsedou Zlínského klubu českých turistů Petrem Schovajsou vydávám do terénu ve Zlíně na Kocandě. Co kromě značení v klubu můžete zažít a jak je na tom po 100 letech od svého založení, dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny s Markétou Macháčkovou už v pondělí před 15:30 odpoledne.
7: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
8: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
7: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
8: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
7: Strom lásky mý.
8: Pavel Mašek
7: a Standa Hložek.
9: Český rozhlas Zlín, písničky, které dnes...

0: Je pátek, tady do okna českého studia Zlín, tedy studia Českého rozhlasu Zlín se opírá sluníčko. Já myslím, že všichni můžou mít krásné pocity, nejen z toho, že se blíží víkend, ale i z toho, že to počasí se na nás začíná usmívat tak víkendově. Jestli ten úsměv tomu počasí a potažmo i nám vydrží, ví meteoroložka Bára Kučerová. Teď to všechno probereme v našem vysílání. Pěkný den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak vidíte z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu celý náš kraj, protože vy ho tam máte odsud jak na dlani z hlediska počasí, povídejte.
1: Ano, opravdu ho mám jak na dlani a většinou máme, nebo máte ve Zlínském kraji polejasno, případně oblačno, možná někde, když se tam mraků zrovna a přisune víc, tak i skoro zataženo. A ty teploty, ty jsou poměrně v úzkém rozmezí, konkrétně mezi 19 a 21 stupni Celsia a v těch vyšších polohách tam můžou být trošku níž, možná spíš kolem 18 stupni Celsia.
0: A jaký bude ten další vývoj tedy?
1: A to oblačno by ještě během odpoledne mělo přetrvat, k večeru se ta kupovitá oblačnost bude rozpouštět a během večera, respektive už možná teď, si na obloze můžeme všímat, že v těch nejvyšších patrech také máme nějaká oblaka a ty tam zůstanou až do začátku noci, a takže ta oblačnost se úplně hned tak nerozpustí, ale ty spodní patra, ti beránci, ti by nás během večera měli opravdu opustit a teploty ty by měly možná ještě trošku někde povyrůst, ty maxima by dnes měly být 20 až 23 stupňů Celsia, to maximum zatím dosažené je 22 stupňů Celsia, takže ještě nějaký prostor k trošku malému oteplení máme.
0: Dobře, pak ale začnou teploty asi zase klesat, až ti beránci z oblohy utečou, jak jste řekla, tak kam až během noci?
1: A měly by klesnout mezi 11 až 8 stupňů Celsia, což je v podstatě podobné rozmezí, jako bylo teď v tu dnešní noc. Možná trošičku teplej, ale v údolích a při bezvětřích mohou být ty zítřejší ranní minima i kolem 6 stupňů Celsia, takže ráno pořád poměrně chladné a zítřek potom bude převážně skoro jasný nebo polojasný, je to hlavně v těch dopoledních hodinách, protože ta oblačnost se v noci na zítřek bude rozpouštět i ta vysoká a zítra potom po tom jasném polojasném dopolední a bude opět přibývat kupovitá oblačnost a k večeru zase ta kupovitá oblačnost ubude a zítřejší teploty, ty už budou někde možná i letní, konkrétně by ta maxima měla došplhat mezi 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Což jsou podle mě pořád velmi příjemné teploty, které by neměly ovlivnit úroveň biozátěže, nebo to bude zítra jinak?
1: Ne, biozátěž by měla zůstat na stupni číslo 1, tedy měla by zůstat mírná.
0: Probrali jsme sobotu, míříme k neděli.
1: A neděle bude slunečná s letními teplotami a večer s možností přehánek. Konkrétně a ta malá oblačnost bude převažovat v dopoledních a brzce odpoledních hodinách, potom v průběhu dne se zase bude tvořit kupovitá oblačnost a večer se na té kupovité oblačnosti mohou objevit přehánky, případně i nějaká bouřka a teploty i tak, ale by měly vyšplhat mezi 24 až 28 stupňů Celsia a potom v pondělí nebo příští týden by měl začínat jasnými dny, často s letními teplotami.
0: Můžete být i konkrétnější, ať máme představu o výhledu a vstupu do toho příštího týdne. Jaké konkrétní údaje tam vidíte? Pondělí, úterý, co se rýsuje?
1: Zatím to vypadá, že pondělí bude trošičku chladnější než neděle, ta maxima by měla vyšplhat mezi 23 až 27 stupňů Celsia, ale ten den, jak už jsem říkala, bude opravdu jasný, jen z počátku noci ještě se může vyskytovat větší oblačnost a případně pokud nebude přes den úplné jasno, úplné azuro, tak bude na obloze oblačnost těch nejvyšších pater, ale ta bude průsvitná a úterý potom bude opět slunečné a v odpoledních hodinách to slunečné a jasnou oblohu může vystřídat na přechodnou dobu opět kupovitá oblačnost a spíše polojasná obloha a potom ty úterní maximální teploty ty by měly být mezi 25 a 29 stupni Celsia.
0: Děkujeme moc i za ten dlouhodobější výhled. Dál nepůjdeme v tuto chvíli, určitě ještě se k tomu vrátíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v následujících dnech. Teď se ale vrátíme ke dnům, které už minuly a které už jsou jasné, dané a sice k těm, které 22. května přinesly do našeho kraje nejvyšší a nejnižší teploty.
1: A ta nejvyšší teplota pochází z roku 1932 z Baranek na Vsetínsku, kde naměřili 33 stupňů a 5 desetin a minimum pochází potom z roku 1952 v Suslenkách Kychové také na Vsetínsku, kde teploměr ukázal minus 2 stupně a 6 desetin.
0: Prozradila také meteoroložka Bára Kučerová, se kterou se pro tuto chvíli loučím a přeji nádherný víkend. Naslyšenou.
1: Pěkný víkend i vám, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zdeněk Urbanovský nás hodlá v následujících okamžicích pozvat na cestu začínající v Uherském Hradišti. Jelikož jsme se v posledních dnech v typech na výlet právě se Zdeňkem Urbanovským věnovali lokalitám, ke kterým se váže nějaká píseň, tak i tady se jedna doslova nabízí. Než si ale společně zaspíváme Když jsem šel z Hradišťa, tak nám Zdeněk k tomuto výletu něco řekne. Vítám tě u mikrofonu.
1: Zdravím tě, Pavle, a zdravím naše posluchače. Já jsem dnešní výlet připravil tak, abychom si opravdu mohli zaspívat a zabudu vás do podmanivé krajiny v okolí Uherského Hradiště. Čeká nás příroda, výhledy do krajiny a také řada svědků událostí minulých věků. A to všechno na 12 kilometrů dlouhém výšlapu z Uherského Hradiště do Bílovic. A podotknu, že podstatná část tohoto výletu prochází přírodním parkem Prakšická vrchovina. Z autobusu nádraží v Uherském Hradišti vystartujte po zeleně značené turistické trase na rozcestí Sady. Odtud potom vystoupáte krátce na výšinu svatého Metoděje, ta je historicky spojena s obdobím Velkomoravské říše. A dále potom zeleném značení pokračujte do Mařatic a na rozhlednu Rovnina. Výhledy z rozhledny při pěkném počasí dají vyniknout všemu, co tento kraj činí malebným. Je to kulturní krajina se zaoblenými kopečky, k tomu barevné plochy polí, sadů, vinic, tmavé lesy a potom od rozhledny cesta zvolna klesá do obce Mistřice. Prochází její zástavbou, aby nakonec vystoupala k technickému areálu nad obcí. A u rozcestníku nazvaného Mistřice okraj se zastavte a je k tomu hned několik důvodů.
0: Ale prozrať, jak moc je to důležité místo.
1: Je to místo zajímavé historicky a pro nás důležité pro orientaci. Najdete zde například Bílavčíkův kříž, který ilustruje zbožnost zdejších obyvatel. Je zde začátek naučné stezky vedené po katastrech 9 obcí na území Rovné hory, ale také je to místo, kde se v roce 1469 odehrála bitva mezi českým králem Jiříkem z Poděbrad a uherským Matyášem Korvínem. A legenda o útěku Matyáše Korvína v dívčím kroji do Uherského Brodu je jedním z motivů proslulé vlčnovské jízdy králů. U Bílavčíkova kříže opusťte zelenou turistickou trasu a vydejte se severním směrem po polní cestě, která směřuje do Bílovic. Je tudy vedena také cyklotrasa číslo 5177. Klesání do Bílovic povede kolem takzvaného cholerového hřbitova, který byl zřízený v roce 1866 po epidemii této zákeřné nemoci. Kolem nepřehlédnutelného kostela svatého Jana Křtitele se dostanete k bílovickému zámku, který v současnosti slouží potřebám obce, je zde mimo jiné sídlo obecního úřadu. A autobusová zastávka pro návrat domů, to je nedaleko od zámku.
0: A cestou z Uherského Hradiště do Bílovic uzavřeme se Zdeňkem Urbanovským tento miniseriál s pracovním názvem Výlety s písničkou. Ale schválně, zkuste si sami zavzpomínat na nějaké melodie a vymyslet k ním nějaký turistický výšlap. Myslím, že by to mohla být pěkná zábava pro celou rodinu. A nejen při samotné cestě, ale i při vzpomínkách na ten dnešní pěkný výlet si můžete zaspívat Když jsem šel z Hradišťa. Ostatně stejně jako i teď s Českým rozhlasem Zlín.

0: A v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín je před námi seriál Co v učebnicích nebylo. V něm se dnes vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci. Už za chviličku s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Pokud posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín v autě, tak rozhodně nějak výrazně nezrychlovat, ale my ve vysílání Českého rozhlasu Zlín tedy teď zrychlíme. V rámci cyklu Co v učebnicích nebylo se totiž dnes Martin Písařík zaměří na nejrychlejší savce naší planety.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Tak už víme, komu neutečeme, a to ani případně na bruslích, na které se vydáme už za chvíli. Nejproduktivnější hokejista uplynulé prvoligové sezóny, který také získal extraligový bronz, to je útočník Radek Číp, jedna z nových tváří v týmu zlínských Beranů. Detailněji vám ho představíme, jen co dospívá kapela Fleret.
3: Zlín, písničky našeho kraje.

0: Nejlepší střelec, nejproduktivnější hráč, nejlepší útočník i hráč sezóny podle hlasování klubových manažerů. To je výčet úspěchů, na které v uplynulé sezóně první hokejové ligy dosáhl Radek Číp v dresu Sokolova. Chyběly mu ale vyšší týmové ambice a i díky tomu se povedlo přivést hvězdu druhé nejvyšší soutěže do Zlína.
1: Minulý rok jsem dostal příležitost v Sokolově, z osobního hlediska byla super sezóna, nicméně pak přišla možnost se přesunout, jít hokejově dál a za to moc děkuji jak Zlínu, tak Sokolově, že mi to umožnili a že teď můžu být tady.
2: Přibližuje svůj přestup ze Sokolova do Zlína hokejový útočník Radek Číp. Na západě Čech sice zažil individuálně nejlepší sezónu kariéry a z 55 body ovládl produktivitu první ligy. Sokolov ale vůbec nepostoupil do playoff. To Zlín hrál už čtvrtý rok v řadě finále, i když tentokrát v něm si hlavou prohrál.
1: Hokej je týmový sport a je to o tom snažit se být úspěšný jako tým, dojít co nejdál a bojovat o ty nejvyšší příčky.
2: To si Číp vyzkoušel po konci sezóny v Sokolově, kdy si ho pro playoff vytáhli extraligové Karlovy Vary. V nejvyšší soutěži měl výrazně jinou roli než opatroníž. Energii ale pomohl k bronzovým medailím.
1: Tam už to bylo přesně o tom, o čem se teď mluvil. Týmový výkon, týmová spolupráce a bylo krásné být toho součástí.
2: Ve 33 letech zažil Číp plnohodnotné extraligové playoff premiérově. Ukázalo mu, v čem je nejvyšší soutěž oproti první lize kvalitnější.
1: Pokud bych měl říct nějaký rozdíly, tak je to v tom, že na každém hráči záleží, tam 22 hráči a každý ten článek je důležitý. Všechen ten systém, který do sebe zapadá, tak musí navazovat a každý musí udělat ten svůj kus práce a musí udělat to, co se požaduje. A v tom bych asi viděl ten největší rozdíl.
2: Příchod do Zlína je pro Čípa taky návrat blíž k domovu. Zázemí má v Přerově. Po roce v méně sledovaném Sokolově se těší tak

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Otrokovicích se v sobotu koná mistrovství Moravy a Slezska mažoretek. Ve Vsetíně dnes bude muzejní noc. Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami až 23 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Otrokovicích na Zlínsku se zítra uskuteční mistrovství Moravy a Slezska v mažoretkovém sportu. Semifinálové kolo národního šampionátu pořádá klub společenských tanců Aleše a Dany Mědělkových Zlín a klání se účastní asi 500 soutěžících. Pochodové defilé se uskuteční venku v místní části Baťov a poté se akce přesune do sportovní haly střední průmyslové školy na soutěž pódiových choreografií. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
3: Program začne v 10 hodin dopoledním pochodovým defile v ulici Mladých stavbařů, které doprovodí dechový orchestr. Odpoledne se od 1:30 soutěž přesune do sportovní haly střední průmyslové školy Otrokovice, kde budou probíhat pódiové formace. Na celý program je zvána široká veřejnost.
1: 15 stanovišť, soutěže i speciální program nabídne dnes ve Vsetíně tradiční Vsetínská noc. Akce je součástí celostátního festivalu muzejních nocí. Program začne v 17 hodin a potrvá do 23 hodin. K akci se tradičně připojují také Muzeum regionu Valašsko. Podle mluvčího muzea Jiřího Koňaříka je letošním hlavním tématem vesmír.
4: Naše muzeum na zámku Vsetín nabídne komentované prohlídky výstav Stopy lidského umu a Jaroňci, vystoupení pěveckého sdružení valašských učitelek a mužského pěveckého sboru Lumír. Budete si moct zajít do mobilního planetária, na vyhlídku ve věži a do dalších návštěvnických prostor zámku. Hvězdárna Vsetín nabídne pozorování noční oblohy, případně projekci a prohlídku pozorovací techniky.
1: Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střeliv podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
5: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
1: Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Rangel v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizabeta Maximová. Mezinárodní porota film označila za emocionálně silné dílo. Soutěž Prix Circom patří mezi nejvýznamnější evropská ocenění regionální televizní tvorby veřejnoprávních médií. Česká televize na ní uspěla už dříve, například s minisérií Herec v hlavní roli s Janem Cinou.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, k večeru se bude oblačnost rozpouštět, povane mírný vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Podle dopravních serverů nemáme aktuálně ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už pokračuje opět Pavel Vacek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: i po 15. hodině se dál můžete s Českým rozhlasem Zlín příjemně ladit na víkend, který už je za dveřmi, někomu už možná začal dokonce. Kunovice se o tomto víkendu stanou centrem folkloru, tradic a krojů. Po dvou letech se tam vrací tradiční jízda králů, která nabídne bohatý program plný hudby, folklorních vystoupení i slavnostních průvodů. Na místo dnes zamířila také naše regionální stopařka Petra Sedláčková, aby zjistila, co všechno letošní ročník návštěvníkům nabídne. Poslechněte si už za okamžik. A jelikož je pátek, můžete se těšit také na pokračování seriálu rozhovorů ke 150. výročí narození Tomáše Bati. Dnes se zaměříme na zdravotní péči v souvislosti s aktivitami tohoto světového podnikatele. A to s tiskovou mluvčí a vedoucí komunikace a marketingu zařízení, které odkazuje na slavnou osobnost i svým názvem. Dana Lipovská z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně přijde do studia po 15:45. Řeč bude nejen o historii, ale například také o probíhající modernizaci nemocničního areálu. Tak přejeme k příjemnému poslechu tedy také pevné zdraví a hezký pátek.
2: Český rozhlas Zlín.

0: A teď vás čeká s Českým rozhlasem Zlín pěkný výlet a rychlý přesun. Ze studia Českého rozhlasu Zlín se teď rázem ocitneme v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde vrcholí přípravy na letošní jízdu králů. Jedna z nejvýznamnějších folklorních tradic na Slovácku nabídne během tohoto víkendu desítky kulturních akcí, krojované průvody i samozřejmě samotnou nedělní jízdu králů městem. Přímo na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, dobré odpoledne. Odkud konkrétně se nám hlásíš?
1: Krásné odpoledne z Kunovic, přímo z Panského dvora. Tady už jsou přípravy v plném proudu. V areálu jízdy králů i v centru města potkávám krojované účastníky, organizátory i návštěvníky, kteří přijeli nasát atmosféru jedné z nejstarších folklorních tradic na Slovácku. Jízda králů má pravděpodobně ještě předkřesťanský původ a první písemná zmínka o jejím konání v Kunovicích pochází už z roku 1897. Tradice je dnes navíc zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
0: Petro, ten letošní program je opravdu nabitý. Co všechno návštěvníky během víkendu čeká?
1: Program je velmi pestrý, letošní ročník připomíná také několik významných výročí. Už dnes v 8 večer čeká na návštěvníky například slavnostní pořad s názvem Slovácko v srdci, věnovaný 30 letům od znovu obnovení jízdy králů v Kunovicích a také 15 letům od zápisu tradice na seznam UNESCO. To je ale samozřejmě jenom střípek z celého víkendového programu. Vedle sebe už proto mám jednu z organizátorek letošní jízdy králů, místostarostku Kunovic paní Martinu Kozel Kovou zahnutí. Ano, dobrý den.
2: Dobrý den, vítám všechny posluchače v Kunovicích.
1: Paní Kozelková, letošní jízda králů nabídne během 3 dnů opravdu bohatý program. Na co všechno se mohou návštěvníci těšit a které momenty budou podle vás patřit k vrcholům letošního ročníku?
2: Tak dnes v pátek zahájíme vernisáží výstavy děl Martina Vavrise a potom ve 20 hodin na areálu jízdy králů začíná komponovaný pořad věnovaný i předávání královské koruny nazvaný Slovácko srdci. Takže to pro dnešek. V sobotu je takovou tou stěžejní záležitostí v průběhu dne formanská jízda s císařským bandériem, což je slavnostní defilé zápřahů za účastí císaře Josefa II. S jeho doprovodem, protože císař Josef II. Dříve pobýval na kunovské faře a doprovázelo ho kunovské bandérium jezdci jízdy králů, takže velké procesí kočárů, povozů, na nich všichni naši účinkující a významní hosté a všechno tohle to jede Kunovicemi, různými uličkami, takže návštěvníci nejenom, že se mohou pokochat, ale poté jsou pro ně připraveny asi 4 trasy objíždět, kde si mohou zakoupit vstupenku a mohou se v těch kočárech také projet. Mezitím máme několik vernisáží, výstav nádherných děl, ať už modelů oděvních, krojových, tak jsou to i výtvarná díla našich žáků, dětí základních a mateřských škol.
1: Já vás přeruším. My se samozřejmě můžeme na ten program podívat na webových stránkách Jízda králů Kunovice.cz, ale ten vrchol celé té slavnosti je v neděli. V neděli vyjede vlastně královská družina. Jak to vlastně probíhá?
2: V neděli ráno přivezou majitelé koní ke klukům, k našim jezdcům, domů k ním, na dvůr, do domu svého koně, kde si je jezdci zdobí. V 8.45 už oblečení v krojích a na nazdobených koních se řadí u Panského dvora, kde jedou na žehnání k panu faráři, který požehná celé té jízdě, aby všechno dobře dopadlo. Družina si jde k domu krále vyzvednout nového mladičkého krále a poté přejíždí a to je asi takový ten největší vrchol po 10. hodině k městskému úřadu, kde vlastně je slavnostní žádání pana starosty o povolení jízdy. Jsou tam nádherné vyvolávky a tady mohou návštěvníci v plné kráse a co nejvíce zblízka vidět všechny ty naše krásné koně a kluky na koních.
1: Já věřím, že návštěvníci se tady na tu parádu slávu přijdou podívat v hojném počtu, protože jak jsme se před chviličkou bavili, ten jezdec, mladý král, sedí v sedle v podstatě celý den od těch 9 od rána až do 5 do večera, než se předává zpátky. Ta slavnost je opravdu významná v tom, že král mlčí celý den, že opravdu plní to svou funkci. Proč si myslíte, že i dnes je důležitá tady slavnost jízdy králů v Kunovicích?
2: Minimálně proto, abychom ukázali tady tu tradici, abychom návštěvníkům ukázali krásu kunovských krojů, náročnost a preciznost celého toho zdobení toho koně a vůbec tu práci, abychom mohli prezentovat práci všech těch dobrovolníků, kteří opravdu se v průběhu od zimy do příprav zapojují, maminky, které připravují ty kroje, tetičky, které vyrábí to zdobení, kluci, jezdci, kteří pravidelně trénují jednak ty vyvolávky, ale jízdu samotnou na těch koních. A potom náš kunovský folklor, protože Kunovice mohou nabídnout vystoupení několika folklorních souborů, sborů, cymbálových muzik, abychom mohli návštěvníkům vůbec tento náš kunovský folklor prezentovat. Tak to je důležité, je to uchovávání tradice tady té naší slovácké.
1: Já vám vidím na tváři takovou, řekněme, až skoro něhu, když o tom mluvíte. Vy sama jste maminkou jednoho z bývalých králů z roku 2021. Kdybyste jako organizátorka nebo přímá účastnice akce měla někomu říct, který moment je z celé jízdy králu nejsilnější, o kterém byste mluvila?
2: Tak pro mě jako matku bývalého krále je nejsilnější ten moment, kdy si vlastně družina přijede toho krále vyzvednout. A poté, když v tu neděli na večer vám toho kluka předávají.
1: My jsme se dostali až do okamžiku, kdy nám vyhrkly slzy do očí. Je to opravdu silný moment, takže já vám už poděkuju moc za rozhovor za dnešní a doplním, že kompletní program jízdy králů v Kunovicích a taky třeba mapu, kudy pojede družina a kudy budou moci návštěvníci vyzkoušet třeba formanskou jízdu, najdou na stránkách webu jízdakrálukunovice.cz. No a teď už si společně s vámi jdu taky počkat na slavnostní přijetí královské družiny starostou města, která se uskuteční v 16 hodin. Právě tam se po skončení slavnostního zahájení setkám s letošním králem Cyrilem Hlaváčkem a částí jeho družiny. No a ve vysílání Českého rozhlasu Zlíně vyspovídám už ve 17:45.
0: Petro, děkujeme za aktuální atmosféru a její zprostředkování přímo z Kunovic a přejeme příjemný zbytek dne. Zdravíme tam a budeme se těšit na slyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my už za chviličku přidáme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín i další tipy na akce, které můžete v našem kraji navštívit. Nechte se inspirovat hned po písničce.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín umí pomoct s ledasčím, třeba i s plány na páteční večer, jako to uděláme právě teď. Naše kulturní pozvánky začneme v divadlech našeho regionu, jako ostatně pokaždé, pokud zrovna mají něco na programu. Příběh nesmělého anglického realitního makléře, který se vydává do nebezpečné Transylvánie, aby poznal tajemného klienta, hraběte Drákulu, dnes uvádí Městské divadlo Zlín. Divadelní hru Drákula s podtitulem Komedie děsu, která lecos napovídá o pojetí tohoto tradičního tématu, můžete vidět dnes od 19 hodin ve Velkém sále Městského divadla Zlín. Moravský zpěvák, textař, skladatel a multiinstrumentalista Vlasta Rédl ve své tvorbě osobitě snoubí rock, big beat, folk a lidovou hudbu a se svou kapelou zahraje dnes v kulturním centru Elektra v Luhačovicích, a to od 19 hodin. I tam jste srdečně zváni. Napříč regionem se dnes tradičně uskuteční muzejní a galerijní noci. Na vaši návštěvu se těší například Muzeum Kroměřížska, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Čiperova vila ve Zlíně nebo Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí je například k vidění výstava Pomocníci v domácnostech našich prababiček a jen tento večer se rozsvítí světla ve výstavě sklářského designéra Jana Antonína Junka. To je taková ochutnávka z této krásné tradiční akce. A pokud máte rádi folklorní vystoupení, i na ně pozveme. Vojenský umělecký soubor Ondráž vystoupí v areálu parku státního zámku Buchlovice na louce u budovy Koníren, a to dnes od 18 hodin. Tato taneční a hudební vystoupení představí lidovou kulturu nejen regionů Čech a Moravy, ale také Slovenska nebo dalších oblastí karpatského oblouku. A poslední pozvánka bude mířit na naše webové stránky zlin.rozhlas.cz. I tam můžete vybírat z kulturních typů. Mrkněte na ně.
1: Český rozhlas Zlín.

0: byla spousta romantiky ve vysílání Českého rozhlasu Zlín necelých 5 minut před 16:30. Při příležitosti letošního 150. výročí narození Tomáše Bati věnujeme páteční rozhovory ve vysílání Českého rozhlasu Zlín rozličným oborům, o které se slavný podnikatel zajímal, případně které sám ovlivnil. Mezi ně určitě patří i péče o zdraví. A právě o ní si teď poslechneme pár slov od ředitelky nadace Tomáše Bati Gabriely Končitíkové.
1: Zdraví spolupracovníků firmy Baťa považoval Tomáš Baťa jako jednu ze základních oblastí zájmu, které by se měla firma věnovat. A to nejenom o zdraví fyzické, ale podle Tomáše Bati také mentální a duševní. Zdravý člověk, který dokáže dát tělu přesně to, co potřebuje, má naprosto odlišný pracovní výkon než člověk, který nejenom, že se necítí zdravý, ale o své zdraví se také aktivně nestará. I dnes, když otevřete téma zdraví ve firmě nebo všeobecně ve společnosti, většinou řešíme téma, kdy se snažíme řešit už následky, které přináší neplné zdraví. Když to Tomáš Baťa je velký zastánce prevence, která v první řadě ale měla zlepšit kvalitu života člověku samotnému. Proto když vás přijali do firmy Baťa, tak vás neučili jenom ušít botu a poznat firemní kulturu, ale zejména najít si vztah sám k sobě, aby pro člověka jeho tělo bylo opravdu tím pomyslným chrámem v nejlepším slova smyslu. Protože podle Tomáše Bati člověk, který je vyspaný, dodržuje pitný režim, dodržuje nějaké správné návyky, stravování, že dokáže tomu tělu dát opravdu to, co to tělo reálně potřebuje, nejenom to, na co má člověk chuť, dokáže zvýšit podle Tomáše Bati emoční stabilitu člověka až o 30%. My můžeme o 30% vnímat své okolí lépe, být otevřenější ke změně, mít kvalitnější pracovní výkon, lepší vztahy, když bychom začali sami u sebe. Zdravotní péče byla ve firmě Baťa běžnou součástí každodenního života. Můžeme také otevřít téma Baťovy nemocnice, ale než bychom se dostali k němu, tak jsou zde velmi zajímavé například pravidelné preventivní prohlídky. Ve firmě Baťa jste jich absolvovali až 10 během jednoho roku. 4, které se týkaly vašeho fyzického zdraví. A to zda náhodou některá část vašeho těla není opotřebována více než jiná, zda například sedavé zaměstnání vám nedeformuje páteř a podobně. Další 4 byly věnovány péči a prevenci o chrup. Tím byla firma Baťa pověstná. Velmi záleželo na tom, aby lidé perfektně pečovali o svůj chrup. A další 2, a někdy až 4, byly v psychotechnické laboratoři věnovány vašemu psychickému zdraví. Protože, jak říká Tomáš Baťa, když začne chátrat duch, tak ono začne chátrat i tělo, i mysl. A v té době to bylo něco nadstandardního, péče o duševní zdraví, ale pro Tomáše Baťu to bylo téměř přirozené, protože on kus firemní kultury opravdu postaví na tvůrčím duchu každého jednotlivce a probouzení tvůrčího ducha u člověka, což dnes bychom řekli kreativní přemýšlení, způsob přemýšlení, kdy opravdu chcete něco udělat lépe, někomu rozsvítit den, na to člověk potřebuje dostatek energie a energie je vždy spojena se zdravím. Ono baťovský přístup ke zdraví také hluboce souvisí se sebeúctou, protože člověk, který podle Tomáše Bati cítí sebeúctu, nikdy nepůjde vědomně proti svému tělu, proti své mysli a nebude si vědomně ubližovat. Takže i zde začínala baťovská péče o zdraví u sebehodnoty.
0: A na ředitelku nadace Tomáše Bati Gabrielu Končitíkovou navážeme v souvislosti Baťa a péče o zdraví také s tiskovou mluvčí a vedoucí komunikace a marketingu krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Danou Lipovskou. Už za okamžik.
2: Den, kdybych nic nedělala, je pro mě ztraceným dnem, říká knihovnice Hana Hanáčková z Nedakonic. Je spoluautorkou mezinárodní akce Noc s Andersenem a přestože svou prací žije, její aktivity mezi knihami rozhodně nekončí. Zvládá také péči o malé hospodářství, je i výtvarně zručná a pořád dobře naladěná. Představím vám ji v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 25. května v 15 hodin a 20 minut.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Už od 3. dubna, tedy ode dne, kdy od narození světového obuvníka a podnikatele Tomáše Bati uplynulo 150 let, se každý pátek s hostem Českého rozhlasu Zlín zaměřujeme na nějaké baťovské téma, které má přesah i do současnosti. Dnes to bude péče o zdraví, a to především ve spojitosti s naší krajskou nemocnicí, která nese jméno svého zakladatele. O minulosti, současnosti, ale i budoucnosti krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si budeme povídat s její tiskovou mluvčí a vedoucí komunikace a marketingu Danou Lipovskou. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Nemocnice nese jméno Tomáše Bati. Je tam pořád v areálu cítit ten baťovský duch, paní Lipovská?
1: Já bych řekla, že určitě, protože když se procházíte areálem, tak pořád vlastně vidíte ty přízemní pavilonky, pořád vidíte spoustu zeleně, a o tom i Baťa mluvil, když tu nemocnici spolu s dalšími odborníky plánoval.
0: Čím je krajská nemocnice Tomáše Bati výjimečná, když tady budeme zkoumat ten aktuální stav? Je to ta zeleň, a čím ještě?
1: Já myslím, že je toho spousta, že to snad ani tady všechno nemůžu vyjmenovat, ale v kontextu celé republiky je to určitě právě ta plocha nemocniční a ten nemocniční areál, parková výsadba, zeleň, nevidíte tam žádný 10-12 patrový vysoký objekt, takže z tohoto pohledu je určitě výjimečná.
0: Zlínská nemocnice je jednou z největších krajských nemocnic vůbec v rámci celé republiky, a většinou, jak je člověk zná z jiných měst, jsou to ty velké budovy, zatímco tady je tak krásně rozeseta na poměrně velké ploše. V tom vidíte spíše výhodu, případně to nese v současné době spíše víc nevýhod?
1: To je taky zajímavá otázka, protože když se vrátím zpátky třeba k pandemii covidu, tak to určitě byla výhoda. Jo. To, že se mohli pacienti rozmístit do několika budov, nebyli v jedné budově, mohli se izolovat, to bylo samozřejmě daleko lepší. Malou nevýhodou je, že někdy se musí pacienti přemístit z budovy do budovy, a je to venkovním areálem, i když přiznám se, že už jsem zažila i pacienty, kterým se to líbilo.
0: Rozumím, a přece jenom asi, když není zrovna hezké počasí, tak to může být i nepříjemné asi, ale
1: tak.
0: Nevezete na vozíčku.
1: Přesně tak, ale s tím právě souvisí modernizace baťovky a do budoucna se určitě počítá s propojením, ať už podzemními koridory, anebo nadzemními.
0: Vida, i k té modernizaci se určitě s tiskovou mluvčí Danou Lipovskou dostaneme v našem povídání, nejen o krajské nemocnici Tomáše Bati. Pojďme ale někam úplně na začátek. Jak to bylo s jejím založením?
1: Její založení vlastně se plánovalo před 100 lety, v roce 1926, a rozhodlo o tom vedení Baťových závodů, takže chtěli si zřídit vlastní závodní nemocnici. Tomáš Baťa oznámil veřejnosti už na 1. máje v rámci prvomajových oslav, že poskytne 1 000 000 korun na výstavbu nové nemocnice. A v tom roce 1926 byl taky vybrán pozemek na tehdy Pusté pláni, což zní v dnešním kontextu divně, ale tehdy Pusté pláni u řeky Dřevnice. A dokonce v tom roce byl zveřejněn i inzerát, ve kterém hledali primáře, potažmo ředitele nemocnice. Tak já bych si dovolila odcitovat, protože mi to přijde zajímavé.
0: Budeme rádi za ten dotek historie.
1: Že tehdy ve Věstníku lékařů českých byl v roce 1926 uveřejněn inzerát: Baťa chce vybudovat závodní nemocnici ve Zlíně. Ta nemocnice ve Zlíně bude mít ve Zlíně, který má 10 000 a bude mít v nejbližší době 20 000 obyvatel. Hledá za primáře mladého energického lékaře s nejlepšími chirurgickými, gynekologickými a rentgenologickými znalostmi, který je zároveň schopen vybudovat i moderní závodní nemocnici s veškerými vymoženostmi dnešní doby. Uchazeči, podejte i hned své žádosti na zdravotní oddělení firmy Baťa ve Zlíně. No a přihlásil se doktor Albert, který se stal prvním ředitelem nemocnice.
0: Vida, když se podíváme na celý ten areál, jak moc se dispozičně změnil, když tedy mluvíme tady o tom úplném začátku, a jak moc se rozrůstal, třeba poměrově, alespoň tak odhadem?
1: Tak v těch prvních projektových plánech byla vstupní budova do Baťovy nemocnice, a ta byla také postavená jako první v roce 1927. Je neuvěřitelné, že že v tom roce 1927 byl v dubnu položen základní kámen a vlastně v tom též roce, v listopadu, už měla nemocnice svého prvního pacienta.
0: Jo, takže, šlo to rychle, jako u Bati.
1: Když se na to podíváme pohledem dnešní doby, tak to byla neuvěřitelná rychlost, protože za půl roku vlastně postavili tu vstupní budovu. No a potom v plánu bylo vybudovat dalších 10 přízemních pavilonů a to se povedlo, protože tam už potom nastaly různé překážky, i třeba včetně úmrtí Tomáše Bati a následně druhé světové války, takže ty se postupně stavěly až do roku 1945.
0: S tiskovou mluvčí a vedoucí komunikace a marketingu krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Danou Lipovskou budeme dál napojovat současný stav tohoto nemocničního zařízení na baťovská témata, ale podíváme se i do současnosti a budoucnosti. Vy buďte s námi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Zlín přeje všem posluchačům hezké odpoledne a také hodně zdraví. My se tady zdraví věnujeme, a to také trošku z historického hlediska, protože s tiskovou mluvčí a vedoucí komunikace a marketingu krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Danou Lipovskou zkoumáme, co z toho baťovského odkazu zůstalo v nemocnici dodnes. Ale zaměříme se také na to, že je to moderní zařízení, které slouží celému našemu kraji. Jaká ale byla ta historická role baťovského systému při vzniku a rozvoji zdravotní péče ve Zlíně? Jak moc to ovlivnilo a jak napřed třeba Zlín byl v porovnání s celou republikou? Aniž bych chtěl podsouvat nějaké řešení či odpověď.
2: Tak určitě tam bylo několik věcí, které tehdy v Československu měly obrovskou důležitost. A ono to vlastně často třeba souviselo i s výrobou obuvy, protože jako jedno z prvních oddělení vzniklo ortopedické oddělení už v roce 1928 a tam se stal primářem František Račanský a on byl také potom zároveň konzultantem baťových závodů pro ortopedickou obuv a ortopedické pomůcky, jejichž výrobu tehdy zavedli, což bylo opravdu velmi ojedinělé. No a on taky organizoval lékařské poradny pro péči o nohy a dokonce školil takzvané ošetřovatele pedikéry. Takže jo, byl de facto byl takový jako zakladatel té pedikury, jak ji známe v dnešní době v České republice.
1: Že opět vztah k botám.
2: Přesně tak, ale mě úplně fascinovalo jedno číslo, protože on třeba v těch speciálních kurzech jich vyškolil 12 000 těch lidí, což opravdu to je docela nevídané. A taky napsal učebnici. A ta učebnice vyšla v 9 jazycích.
1: My jsme slyšeli v té předmluvě k našemu povídání od ředitelky nadace Tomáše Bati Gabriely Končitíkové o tom, že firemní zaměstnanci absolvovali za Tomáše Bati až 10 preventivních prohlídek ročně. To je zase číslo, které zaujalo mě. Jak se moderní zdravotnictví dívá na ty principy, které Baťa nastolil v rámci zdravotní péče o zaměstnance? Jsou stále živé, nebo je to už často i úsměv, nevíc tak hezky smějete?
2: Tak nevím, jak to máte vy v Českém rozhlase Zlín, ale samozřejmě ty preventivní prohlídky jsou pořád a myslím si, že to je v celé republice.
1: Něco mi říká, že 10 jich ale není.
2: 10 jich určitě není. Je pravda, že to tehdy bylo potom i časem převzato jinými podniky. Já jsem dokonce zjistila, že tehdy vedoucí pracovníci v rámci takové té přijímací prohlídky museli absolvovat inteligenční testy.
1: Lida.
2: Což mi přišlo teda hodně náročné a hodně zajímavé, ale tak nedivím se.
1: Ano, byla tam i péče o tu psychiku zaměstnanců, určitě spousta věcí. Já jsem tedy nechtěl zůstat pouze u těch preventivních prohlídek, ale celkově asi něco z toho baťovského odkazu, protože se obklopoval těmi největšími odborníky ve své době, zůstalo i dodnes. A my s Danou Lipovskou z krajské nemocnice Tomáše Bati teď tedy skočme do té současnosti. Jaké fázi je rozsáhlá modernizace, kterou areál krajské nemocnice prochází aktuálně? Co se už podařilo? A co třeba areál v nejbližší době čeká?
2: Myslím si, že od toho roku 2022-2023 se toho podařilo opravdu hodně. Určitě lidé na první dobrou vědí o tom, že se rekonstruovalo několik lůžkových oddělení. Zároveň došlo k takovým změnám v areálu nemocnice, kdy se zbourala stará prádelna. To z toho důvodu, že na místě, kde stála prádelna a ještě stojí doteď dva menší pavilony, tak vyroste do budoucna nový gynekologicko-porodnický komplex. Z toho, co se udělalo, asi nejviditelnější je také rekonstrukce budovy interny, protože právě tahle budova byla v uplynulém desetiletí dost často předmětem sporů, jestli ji opravit, jestli ji zbourat, jak to s ní vlastně udělat. Takže dneska my tam máme zrekonstruovaných už několik pater. Lidé vidí, že je zateplená, že je tam nová fasáda, že vypadá už teda v daleko lepším stavu. V současné době se tam přistavuje i prostor pro další novou angiolinku, což souvisí s kardiovaskulárním centrem. Takhle bych mohla asi pokračovat ještě dlouho.
1: A my budeme pokračovat s Danou Lipovskou i za chvíli, protože to jsme se teď dotkli těch největších a nejpatrnějších změn v rámci modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. A ty největší, které jsou ještě před odborníky, tak ty zmíníme za chviličku. A stejně tak bude řeč o významném výročí a případných oslavách. Buďte s námi a tě vám s námi stále dobře. Jsme Český rozhlas Zlín. Dobré odpoledne.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
4: Ale Jenehuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Tiskovou mluvčí a vedoucí komunikace a marketingu krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně jsme se v rámci našeho rozhovoru ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, se kterým se vracíme také ke 150. výročí narození Tomáše Bati. S Danou Lipovskou jsme se dostali až k modernizaci, a to velké, rozsáhlé, o které se hodně mluví, která je plánována až do roku 2031, říkám to správně. A dostali jsme se do toho aktuálního stavu. Samozřejmě jsme zmínili před chvílí, pokud jste si nás naladili teprve teď, pouze ty nejdůležitější momenty. A teď se budu ptát na ty nejdůležitější projekty, které vás v rámci modernizace ještě čekají, třeba v nejbližší době, nebo které ty investice jsou pro vás nejzásadnější?
1: Tak já už jsem trošku nakousla nový gynekologicko-porodnický komplex, tedy stručně řečeno novou porodnici. Mně se dost často lidé ptají, když klesá porodnost, proč stavíme novou porodnici, ale ono to vlastně až tak nesouvisí, protože když si vezmete, že ta stávající porodnice má 30 let, ta budova, a trend porodnictví je v dnešní době trošku jiný než před těmi 30 lety, tak ty prostory by měly vypadat úplně jinak. Takže to je hlavní důvod, proč se staví nová porodnice, abychom mohli těm maminkám nastávajícím

0: 9 mělo být zahájení výstavby centrálního polibloku urgentní medicíny.
1: A příští rok si bude nemocnice připomínat 100 let od svého založení, tak připravujete k této příležitosti nějaké oslavy, speciální akce, pojďte už pozvat naše posluchače, na co se můžou těšit.
0: Spoustu, musím říct, že z toho mám opravdu velkou hlavu, ale zase na druhé straně začali jsme s přípravami docela brzy. Já jsem už před 3 lety oslovila Helenu Mráčkovou, což je bývalá novinářka a dlouholetá pracovnice na tiskovém oddělení Zlínského kraje, tak ona má na svědomí v uvozovkách už několik publikací o Zlínském kraji a já jsem ji oslovila, jestli by pro nás napsala knížku o historii nemocnice, což se děje a právě teď finišuje, takže si myslím, že se můžeme těšit na velmi zajímavý literární počin. No a kromě toho už vlastně fungují stránky, takové podstránky na našich webovkách, kdyby se chtěl někdo podívat, www.stoletybatovky.cz a tam najde podrobnější informace k historii Baťovy nemocnice. To je další věc. Chystáme ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy výstavu ke stoletům Baťovky. Vernisáž by měla být někdy na přelomu dubna a května v příštím roce. No a potom velký gala večer pro zaměstnance nemocnice. Zkrátka těšíme se na století Baťovky.
1: Tak my se budeme těšit s vámi. Odkážeme i na nádherně zpracované webové stránky Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde si můžete dohledat i další informace k našemu povídání s tiskovou mluvčí a vedoucí komunikace a marketingu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Danou Lipovskou, které děkuji za její vzácný čas i za její slova. Mějte se hezky, ať se daří vám i nemocnici, ať jenom vzkvétá.
0: Díky, ať se také daří.
1: Další píseň před zprávami, která ještě zazní ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, se jmenuje Zahoď starosti, tak přesně podle ní poslouchejte dál Český rozhlas Zlín a ať je vám s námi stále dobře. Pro dnešek se s vámi loučí a hezký víkend přeje Pavel Vacek.

0: teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Luhačovice dokončují opravu povrchu komunikace v místní části Polichno. V Kunovicích na Uherskohradišťsku dnes začíná program tradiční jízdy králů. Evropská komise řeší možný střet zájmu Andreje Babiše z ANO. Do Česka poslala další dopis. V noci čekejte jasno, nejnižší teploty do 8 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. V Luhačovicích na Zlínsku v místní části Polichno-Dolňácko dokončují dělníci opravu povrchu místní komunikace. Součástí prací bylo položení nové asfaltové vrstvy v úsecích s největším poškozením vozovky. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
3: Opravy probíhají od první poloviny května a v těchto dnech práce finišují. Celkové náklady činí přibližně 2,1 milionu korun a jsou plně hrazeny do rozpočtu města Luhačovice.
1: V Kunovicích u Uherského Brodu dnes začal program jízdy králů. Jeho hlavním bodem bude večerní komponovaný pořad Slovácko v srdci, který bude věnovaný 30. výročí znovu obnovení jízdy králů ve městě a také 15. výročí zápisu tohoto lidového obyčeje na seznam kulturního dědictví UNESCO. Podrobnosti přidává místostarostka města Martina Kozelková z hnutí ANO.
4: V rámci tohoto pořadu bude jednak představena veřejnosti královská družina a taky zde bude předána vláda od Patrika Libosfára novému králi Cyrilu Hlaváčkovi.
1: Jízda králů se v Kunovicích jezdí jednou za 2 roky. Zítra návštěvníci uvidí formanskou jízdu a císařské banderium. V neděli bude družina s králem projíždět městem od 11 hodin do 5:30 odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr. Zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stále zastoupení při Evropské komisi. Obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmu. Úřady pak v březnu odpověděli, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená.
2: Počasí.
1: V noci čekejte ve Zlínském kraji ještě místy s většinou oblačnost, jinak většinou jasno. Nejnižší teploty budou 11 až 8 stupňů, v údolích při bezvětří okolo 6 stupňů. Vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se projíždí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní se už můžete těšit na odpolední humoriádu s Patrikem Rozehnalem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vy jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
5: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
6: Protože my to budeme vysílat, víte?
5: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
6: Dobré odpoledne.
5: Ano.
6: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
5: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
6: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
5: No, ve čtyři.
6: Ve čtyři, jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
5: Jo, teď chvíli, teď pár týdnů, výborně. Takže světlo do vašich životů ideál všem.
6: Jsem vstával ve čtyři, takže to vím.
2: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamávám.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy,
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme, a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž. Jo?
0: A jak klasicky.
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých... No, ty doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometrů.
1: A všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku, paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky, jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře.
1: Jo.
0: Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. To není.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Kyzer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás.
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to nemá kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny vstávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Ať stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju.
2: To
1: moc děkuju.
2: Vám taky.
1: Naschledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přimlouvám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Kyzer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli, odvodnili.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o to. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. Ať ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to
1: no,
2: je.
1: Řek,
2: měli
1: řekni.
2: Bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtan vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: O, dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Oh, slečno. Oh. Jste mě nepoznala? Čochtan! Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vyvít. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi ušmrncnuto.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Zpíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On, to, on se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměti. Jo, určitě. Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za Kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší Kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru Kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovu a Vladimíra Dvořáka, televariete Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžu to mít pořád lehké, tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900 a pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadí Konvalinkovou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo, tak.
1: Protože opakujeme recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj šípky, ano. A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadi můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doba radosti, kozičkový desert. Už se těším.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Pokračujeme, děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia, jo, jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky šéfa zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo?
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasuji taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
7: Já taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, jo. Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda a vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věc.
6: No lidi. Právě, no. Zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl v dobírce chybí 20 korun?
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun? Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, ne. Jo, zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: A staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty jásali. No.
7: Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Hezky. Jo, jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím no, říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty si jel poprvé s Čedokem?
2: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavivědoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
2: Byla hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
2: ukázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
1: Viď? Lákavý
2: nám. No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900, náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešního Moriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme Brusko, za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to už
3: zapřeme? Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo. Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak jsem si tipnul v obráceně. No. Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udárnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo? No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým

0: tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zangažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
1: Humoriáda.
2: Tak. No tak to skončilo.
3: Ano.
2: Dneska počuraným Holanďanem.
3: Ano, a příště to začne.
2: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
3: Choďte v kraťasech.
2: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste počuraný Holanděn.
3: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu turistických tras a cyklostezek. Muzejní noc v Uherském Hradišti dnes návštěvníkům nabídne povídání o letnicích nebo procházku za zvuky okolní krajiny. Víc než 7 tisíc zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. V noci čekejte v regionu oblačno. Teploty do 6 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je Barbora Hitmánková. Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
2: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
1: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se dnes připojí k festivalu muzejních nocí. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky expozic, výtvarné dílny, soutěž s myslivci nebo koncert žáků základní umělecké školy. Pokračuje mluvčí Slováckého muzea Zuzana Hofmanová.
3: Program nabídne mimo jiné Soundwalk, takovou podvečerní procházku zaměřenou na zvuky okolní krajiny s Matyášem Adamem v parku Smetanovy sady a protože je to muzejní noc, tak o 22 hodin nabídneme povídání o letnicích a královských obyčejích v národopisné expozici Slovácko.
1: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace CERMAT. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až tři do oboru bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda.
0: Počasí.
1: V noci čekejte ve Zlínském kraji většinou jasno. Nejnižší teploty budou 11 až 6 stupňů. Ráno bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr povane mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se podle dopravních serverů jezdí bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobrý podvečer, bylo 17 hodin a začíná Den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn tohoto nejzajímavějšího, co dnes přinesl život ve městech, obcích i mezi lidmi našeho regionu. Do 15 minut zavítáme třeba do Kunovic. Tam dnes začala jedna z nejkrásnějších a nejbarevnějších tradic Slovácka, jízda králů. Jak se cítí letošní král Cyril Hlaváček jen pár hodin předtím, než usedne na koně a stane se hlavní postavou celého víkendu? A zvládne opravdu celou neděli nepromluvit ani slovo z růží v ústech, jak velí tradice? Dozvíte se po souhrnu zpráv, tím začneme Den v kraji. U mikrofonu Jarka Barboříková.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: 17 hodin 8 minut.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dopravní omezení i zjednosměrnění části obce čeká od zítřejšího rána řidiče v Halenkovicích na Zlínsku. V místní části Dolina se koná 35. ročník pohádkového lesa. Organizátoři žádají řidiče, aby respektovali provizorní dopravní značení. Řidiči mířící na akci budou moci využít k tomu určená parkoviště. Odtud budou na začátek pohádkové trasy jezdit kyvadlově autobusy. Od 7 do 18 hodin také dojde k omezení provozu na některých zastávkách autobusové linky 471 ve směru na Zlín. V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začal program Jízdy králů. Jeho hlavním bodem bude večerní komponovaný pořad Slovácko v srdci, který bude věnovaný 30. výročí znovu obnovení Jízdy králů ve městě a také 15. výročí zápisu tohoto lidového obyčeje na seznam kulturního dědictví UNESCO. Podrobnosti přidává místostarostka města Martina Kozelková z hnutí ANO.
3: V rámci tohoto pořadu bude jednak představena veřejnosti královská družina a taky zde bude předána vláda od Patrika Libosfára novému králi Cyrilu Hlaváčkovi.
2: Valašské Meziříčí dokončuje projekt nového volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. Podle místostarostky Ivony Vojačkové z hnutí ANO bude jeho součástí taky skatepark, speciálně navržený tak, aby nerušil okolní zástavbu.
4: Vznikne v podstatě volnočasový areál, kde bude nejen skatepark, ale bude tam i hřiště pro koloběžkáře, bude tam malé hřišťátko pro děti a přibude tam i pumptracková dráha.
2: Galerijní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně galerie, muzea a další kulturní místa. Program na 13 místech začal v odpoledních hodinách a potrvá do večera. Návštěvníky po městě sveze historický autobus MHD. Galerie Václava Chada při té příležitosti zahájí výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi, který se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dobrý podvečer. Ze studia Českého rozhlasu Zlín se znovu přesouváme do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. Tam asi totiž před hodinou odstartoval letošní ročník tradiční jízdy králů. Jednou z hlavních postav celé slavnosti bude letos desetiletý Cyril Hlaváček. V neděli usedne na královského koně a společně se svou družinou projede městem při tradiční slavnostní jízdě. V Kunovicích je teď i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, zdravíme tě.
2: Krásný podvečer z Panského dvora v Kunovicích.
1: Měla jsi už tu čest se s letošním králem setkat?
2: Je to tak, letošního konovského krále Cyrila Hlaváčka jsem si odchytla před malou chvílí hned po slavnostním přijetí starostou města v Kunovicích. No a samozřejmě je s ním i část jeho královské družiny, která ji doprovází. Pánové mají před sebou opravdu náročný víkend, protože v neděli stráví v koňských sedlech někteří a někteří taky na zemi téměř celý den a čeká je slavnostní průvod městem a tradiční vyvolávání. Takže teď už je vítám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dobrý podvečer a začnu s uspovídání letošního krále Cyrila. Cyrile, pověs mi, stát se králem jízdy králu je velká čest. Co ses myslel ve chvíli, kdy ses dozvěděl, že to budeš právě ty, kdo povede letošní jízdu králu?
3: No tak byl to stres a zároveň nadšení.
2: A teď vidím, že jsi nadšený, zvedáš obočí. Jaké jsou pocity teď, když to začalo?
3: No, tak jsem rád a ještě jsem víc nervózní.
2: Jízda králů bývá v některých rodinách tady v Kunovicích velkou tradicí. Jezdil už někdo od vás z rodiny nebo se účastnil jízdy králů jako třeba ministr nebo jiný jezdec?
3: Ne, moji rodiče a sestra jsou z jinama než z Kunovic, no, já jsem jediný z Kunovic z rodiny.
2: Takže Cyril Hlaváček tady jako rodilý Kunovian začíná snad tradici jízdy králů právě u Hlaváčků. Je za to určitě velmi rád. Cyrile, my jsme se tady spolu před chvilkou bavili, ty jsi velmi upovídaný. Král během celé jízdy tradičně mlčí a v ústech má růži. Myslíš, že zvládneš celou neděli mlčet, neříct ani slovo?
3: Ne.
2: Vidím, že dneska mlčet budeme, dneska ti to už moc nejde, takže trénuješ?
3: Netrénuju.
2: Trénuje na to nedělní mlčení. Já ti moc děkuju, doufám, že se ti bude moc dařit v koňském sedle a že celou jízdu králů zvládneš na jedničku. No ale aby to všechno fungovalo, tak samozřejmě máš k sobě velkou partu, královskou družinu. Mám tady s sebou taky dva ostřílené organizátory, jezdce, účastníky kunovské jízdy králů, Jakuba Machálka, jezdce a ministranta letošního ročníku, bývalého krále z roku 2012 a taky Petra Oulehlu, organizátora letošního ročníku, bývalého jezdce a praporečníka. Pánové, přeji i vám krásný podvečer.
4: Dobrý večer.
2: Když se řekne jízda králů, jak se na ní připravujete? Já bych začala tady u Jakuba, který si vyzkoušel právě i tu roli krále v minulých letech.
4: Tak samotná vlastně příprava vlastně začíná od ledna, když se schází vlastně naše milé tetičky, které nám dělají výzdobu vlastně na koně. A pro mě osobně vlastně za králů už je dlouhodobě vlastně zakořeněná, protože vlastně, jak jste říkala, 2012 byl králem a od té doby už vlastně jdu po čtvrté jako jezdec, takže už vlastně nějakým způsobem to je plně propojené. Pro mě letošní vlastně nějakým způsobem to samozřejmě začalo výzdobou, ty jsme vlastně připravovali výzdobu na koně a potom jsme nějakým způsobem trénovali na koních a samotnou jízdu, takže vlastně nějakým způsobem to jsou ty kroky, které vlastně ten jezdec každý nějaký by měl vlastně postoupit.
2: Já už jsem se dozvěděla, že jezdcem může být jenom chlapec nebo mládenec, který není ženatý. V okamžiku, kdy si navlékne snubní prstýnek, může už chodit na jízdě králu jenom po svých. To je případ i tady Petra Oulehly, který letos v roli organizátora pomáhá, nebo řekněme řídí ze země tu jízdu králu. Přípravy na tuhle roli probíhají jak?
5: Je to tak, jak jste řekla, ale trošku vás poupravím. Ženatí muži můžou vykonávat i funkci praporečníka nebo pážete. Jak to probíhá? No, probíhá to už asi od října, kdy jsme vlastně oslovovali kluky, jestli by jeli. Samozřejmě koně, zařídit nebo po poradě s vedením města, co vlastně se na tom programu bude dělat a takhle. Je to opravdu lety hodně náročné.
2: Takže to není opravdu práce na týden nebo na měsíc, v podstatě je to celoroční práce, jestli jsem to pochopila správně, s plánováním a potom s tou samotnou realizací, která začíná někdy na podzim. A kdybyste si, pánové, oba dva, měli vzpomenout na nějaké trénování, musíte trénovat třeba jízdu na koni nebo vyvolávání potom králu? Jakube?
4: Určitě jízda na koni je zásadní, protože vlastně každý dva roky se nám koně de facto obměňují. Máme vlastně od jiných koňáků vlastně má půjčené koně, jak ty trénujeme. Je velmi důležité, protože koně si řídíme vlastně sami a je velmi důležité si na toho koně nazvyknout, aby vlastně jsme co se vlastně může stát při tom průvodě, vlastně je tam spousta elementů, jak ten kůň může zareagovat i jak na auto projíždějící nebo vlastně na lidi okolo, tak aby jsme byli připraveni na všechno, kdyby se mohlo cokoliv stát. Takže vlastně ano, ta jízda je velmi důležitá v tomhle, aby jsme byli připraveni na tyhle všechny vlastně manévry, které se tam stát můžou.
2: Takže to je příprava vlastně toho jezdce. Co se týká vyvolávání, to dělá i ten organizátor. Vyvolávají se nějaké speciální, řekněme, vyvolávačky?
5: Speciální jsou vlastně u toho úřadu, kdy každý ten jezdec zmíní to, co se za ty dva roky událo ve městě, trošku pošťouchnout nebo tak, ale nikoli urazit nebo naštvat, jo, to bychom nechtěli. A kluci mají, i co se týče tréninku, mají kondiční jízdy, každý jezdec absolvoval minimálně 3 a pak už si vlastně, co se týče jízdy na koni, tak už si jezdí k těm, kterým majitelům toho, čího, onoho koně.
2: Pánové, já vím, že vás čeká náročný víkend. Už teď na vás vidím, že se těšíte, až se to všechno rozběhne a možná snad, až to bude za váma. V každém případě, na co se třeba těšíte nejvíce v rámci nedělního programu? Je to odevzdání krále nebo je to jiná aktivita? Jakube?
4: Odevzdání krále bych řekl, že je to nejposlednější z nás všech, protože samotné sednu si vlastně na to koně, když vlastně dobíte od rána, od ranních hodin s rodinou, dobíte vlastně koně, sednete si na to zdobeného koně, rodina se na vás dívá, že vlastně jste taková de facto už sama o sobě ta vlastně okrasa, že jde vlastně jdete na koni a vlastně obecně už na to, že sednete na koně a máte pod sebou tu rodinu, která se na vás dívá, je strašně super zážitek. A sama o sobě průvod městem za váma dneska tento rok nás má být 28 měst, což je velký počet a to velké, když řeknu, ta velká družina, která se projíždí tím městem, je něco neskutečného, protože jste jedna velká parta, jo, držíte tradice, máte něco, co spoustu lidí nemá a nezažije a je něco nepopsatelného, takže určitě v tomhle ten zážitek je širokospektrální a není to o tom, že bychom odezdávali krále, jako když zasednete z koně, ne, vůbec ne. Spíš chcete, aby to co nejdotrvalo.
2: Já myslím, že Jakub už to Petře shrnul asi za všechny, že by prostě lidi měli do Kunovic přijet na jízdu králu. Kdy vypukne teda to vyvolávání, potom to hlavní ten program, ještě si to připomeňme?
5: Neděle začínám žádáním o krále, když se bavíme o vyvolávání. To je vlastně hned v 9.30 a pak s králem, až nám ho rodiče vydají, tak jedeme před radnici, žádáme starostu o povolení jízdy městem a budou ty vyvolávky, ty takové štiplavé, řekněme.
2: V 10 hodin, jestli se nepletu, já tedy zvu všechny zájemce o jízdu králu v Kunovicích do Kunovic. Dozvědět se třeba nějaké pikantnosti na známé, které tady v Kunovicích máte. Kompletní program jízdy králu najdete naši posluchači také na webu jízdakrálukunovice.cz. Panové, já vám děkuji za rozhovor a věřím, že se vám jízda králu v Kunovicích letos opravdu vydaří. Předávám slovo do studia, naslyšenou.
6: Petro, děkujeme za reprodukci atmosféry přímo z Kunovic a přejeme letošnímu králi i celé družině, ať se slavnost vydaří.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
7: Chcete mít zahradu, která lahodí oku i duši? Co na ní vysadit, aby přežila léto bez neustálého zalévání? A jaké dřeviny zvolit pro živý plot? To vše probereme se zahradnicí Miroslavou Beňovou. Už 25. května s Markétou Macháčkovou.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Řídíte se v životě intuicí a dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu předpolednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Jožka Kubáník. Český rozhlas Zlín,

0: počasí.
1: Jsme rádi, že svůj podvečer trávíte s pořadem Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. A teď pro vás máme aktuální předpověď počasí, protože právě počasí nás ovlivňuje každý den víc, než si možná uvědomujeme. Podle předpovědi plánujeme výlety i práci na zahradě. Jak bude v následujících hodinách i dnech, na to už se zeptáme meteoroložky z Českého hydrometeorologického ústavu Báry Kučerové. Vítejte.
2: Pěkné odpoledne.
1: Co ukazují meteorologická měření? Kolik byla dnešní maxima?
2: A v těch nižších polohách ta teplota dnes nakonec vystoupala mezi 21 až 23 stupňů Celsia. V těch vyšších polohách to zůstalo níž, tam většinou mezi 17 a právě těmi 21 stupni Celsia.
1: Co nás čeká během dnešního podvečera? Jaká bude noc?
2: A ta oblačnost, která teď ještě na Zlínským krajem setrvává, by se postupně měla rozpouštět, mohla by nad ní se ještě dostat oblačnost nejvyšších pater, ale ta by měla být průsvitná a i ta by během noci měla postupně se rozpustit. To znamená, během noci potom spíš kránu, čekáme už většinou jasnou oblohu a ranní minima mezi 11 a 8 stupni Celsia v údolích a při bezvětří i kolem 7 stupňů Celsia, takže noc to bude postupně jasná.
1: Jak bude vypadat zítřejší den, sobota?
2: A to jasno vydrží během zítřejšího rána a dopoledne, v průběhu dne potom bude oblačnosti zase přibývat a k večeru ta oblačnost zase zpět ubude, zítra žádné srážky nečekáme a maxima by se zítra měla dostat mezi 21 až 24 stupňů Celsia.
1: A když se podíváme ještě o něco dál, jak bude v neděli?
2: A neděle bude v podstatě slunečný den s letními teplotami nebo často s letními teplotami, akorát později odpoledne a večer se můžou na některých místech objevit přehánky, případně i nějaká bouřka. A myslím tím ale opravdu spíše v hodně pozdních odpoledních, spíše až v těch večerních hodinách se toto bude odehrávat a ty přehánky by potom během noci na pondělí měly postupně ustat a přejít směrem k jihu. I tak, ale ta nedělní maxima budou mezi 24 a 28 stupni Celsia.
1: A na závěr, je v dlouhodobějším výhledu něco, co by mohlo obyvatele Zlínského kraje potěšit nebo překvapit, nějaké výstrahy?
2: A žádné výstrahy v uvozovkách zatím v plánu nemáme a spíš si myslím, že potěším spoluobčany, kteří se těší na léto, protože v těch příštích dnech by i na začátku toho příštího týdne by ty teploty ještě měly trošku povýrůst až opravdu k těm tropickým teplotám. A potom v polovině týdne to zatím vypadá, že by ta teplota mohla trošku klesnout, ale nic výrazného nebo nic žádných mrazivých teplot bychom se dočkat neměli.
1: Tropické teploty, kolik máte na mysli?
2: A tropická teplota je o 30 stupňů nahoru.
1: Teda, děkujeme. To byly nejnovější informace od meteoroložky z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně, Báry Kučerové. Mějte se dobře.
2: Naslyšenou.
1: Ve Vizovicích na Zlínsku najdou lidé stánek s nápisem Nejmladší zmrzlinář v Česku. Kde se tam vzal a jaké jsou jeho plány? Plány tohoto mladého podnikatele, to uslyšíte za okamžik.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: 17:34 pokračuje den v kraji. Když loni sháněl 15-letý žák základní školy Jindřich Tuleja z Vizovice s kamarádem brigádu, nikde nebyli úspěšní. Tehdy dostali nápad proměnit 10 let opuštěnou trafiku na Vizovickém náměstí ve zmrzlinový stánek a zdobí jej cedule s nápisem Nejmladší zmrzlinář v Česku.
1: Prosím, můžu jednu vanilku?
2: Standard. Pro maminku Pavlu s malou Natálkou je zmrzlina pravidelnou zastávkou cestou ze školy.
3: Tak jo, 70 korunek, mějte se hezky, náskle, až chutná.
2: Vy jste pravidelní klienti tady?
4: Ano, jsme. No líbí se nám to, že je tak mladý a už podniká. Je šikovný, že se do toho pustil.
5: Paráda, děkujeme.
2: Provozovna je kvůli nízkému věku psaná na tatínka, ale od prvopočátku je duší stánku teenager Jindřich Tuleja.
6: Počáteční investice. Každý říká, že tam jsou zapotřebí 100 tisíce. Není to pravda, protože na to bychom v životě neměli.
2: Jindřich sem vložil své úspory. Stánek vlastnoručně opravili a pomohli i místní třeba vyřazenou kuchyňskou linkou.
6: Díky tomu, že jsme generace, která umí na internetu vyhledávat, tak jsme vyhledávali stroje a počáteční investice do stroje byla ta největší a to bylo nějakých 25 tisíc korun. Tady takových řada tady byla, že v prvních dvou dnech jsme tady se nám vrátili to, co jsme do toho dali. No. Pak už to umírnilo, ale první dva dny na to každý byl zvědavý a bylo to bomba.
2: Teď je Jindřichovi 16, už je středoškolák, ale mezi vrstevníky dost vyčnívá minimálně pracovitostí.
6: Teď to vypadá tak, že vstávám v 5 ráno, musím mít nachystat stánek, protože obsluha tady potřebuje mít vodu. Pak vycházím do školy, ve škole jsem normálně, mezitím brigádnice nebo brigádník si vezme tu směnu. Já až přijdu ze školy, tak vlastně autobusem hned vysednu na zmrzku a už jsem tady až do večera, vracím se tak asi v 8 hodin večer. No.
7: Já vám děkuju, ať se daří.
3: Tak jo, děkuju, ať chutná.
2: Povídáme si do hučení stroje, který dnes nabízí vanilkovou a meruňkovou zmrzlinu.
6: Začali jsme ve dvou, teď se to dá zvládnout. Týmu mám 12 brigádníků.
2: Teda dívám se, že šéfujete i o mnoho generací starším lidem.
6: Přesně tak, je to strašný nezvyk a je to někde i nekomfortní, protože každý můj brigádník je starší než já. A je to zvláštní.
8: Já se do paní zeptat, můžu?
6: Klidně.
8: Dobrý den.
9: Věra.
8: A paní Věro, můžu se vás zeptat, jaký je Jindřich šéf?
9: Jindřich, to je zlatíčko naše tady ve Vizovicích. Strašně šikovný je, ochotný, hodný, milý. Ho to strašně baví.
8: Paní Věro, kolik je vám roku, jestli jsem...
9: Já jsem hrozná, já mám 71.
8: Takže máte 71 a zaměstnává vás 16-letý kluk.
9: Ano.
8: A jste spokojená?
9: Borec, jasně.
2: Ale jak vy jste zjistil, že jste nejmladší zmrzlinář v České republice?
6: Ano, je tady v Česku agentura Dobrý den, se to jmenuje, a ona vlastně obstarává všechny rekordy v České republice. A právě napsal nám e-mail, že opravdu jsme nejmladší.
10: Tak jako budeme mu jenom fandit, protože jako má odvahu.
2: A kromě velké odvahy má Jindřich Tuleja i velké plány do budoucna.
6: 15 tisíc chcem borcí natočit, ten stroj to počítá, takže to je krásné, že v tom máme pořádek. Já se chci expandovat do Zlína, a i na Vsetín, pak do Kroměříže. To jsou první tři zastávky, které chci obsadit, ale chci jet na Slovensko, protože na Slovensku není žádný nejmladší zmrzlinář.
2: Z Vizovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Bob a Bobek, Berta nebo UFO, či ukázky původní kreslené animace. I to nabídne letošní galerijní a muzejní noc ve Zlíně. Galerie na Zlínském zámku otevře výstavu věnovanou výtvarníkovi Ivu Heitzmanovi. Program ale chystá i další galerie a muzea po městě. Podrobnosti uslyšíte za chvíli.
11: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Den v kraji, a to dalším tématem z regionu. Galerijní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně galerie, muzea i další kulturní místa. Program potrvá od 5 hodin odpoledne do 11 večer. Vstup bude zdarma a návštěvníky po městě sveze historický autobus. Galerie Václava Chada zahajuje výstavu věnovanou výtvarníkovi Ivu Heitzmanovi. Ten se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách. Více v reportáži Michály Kočendové.
1: Výstavu Ivu Heitzmana jsme rozvrhli do 3 sálů.
2: Přibližuje podobu nové expozice v galerii na Zlínském zámku její kurátorka Miroslava Ptáčková.
1: První sál se věnuje volné tvorbě, druhý sál je volná tvorba zaměřená pro děti a třetí sál je věnovaný animaci.
2: My se teďka přesuneme do té vedlejší místnosti. Oni na sebe tak hezky navazují, takže jsou volně průchozí. A tady už vyloženě máme před sebou televizi, na které se promítá vlastně animovaný film.
1: Ano, jsou to ukázky filmů, několika filmů, na kterých se Ivo Heitzman podílel jako režisér. A jsou to například filmy Neolit, Evoluce, Stavba, Computerland a další.
2: Kromě té televize a animovaných pohádek, které se tady promítají, jsou na stěnách ukázky z té tvorby pro děti.
1: Ano, jsou tady akvarelové kresby, které se věnují právě dětskému divákovi. Máme tady různé pohádky, například Hrnečku vář, Jeníček a Mařenka o Budulínkovi a další pohádky. A to je volná tvorba Ivo Heitzmana, nebylo to vlastně zatím nikde publikováno.
2: Tady po obvodu té poslední z těch 3 místností jsou poskládané za sebou obrázky.
1: A jsou to jednotlivé fáze z Boba a Bobka, kdy odlétají v klobouku a těchto 50 obrázků vyústí ve 2 sekundy animované ukázky, protože zhruba 25 obrázků bylo potřeba pro vytvoření 1 sekundy animovaného příběhu.
3: Bobe, letíme! No jo, Bobku, letíme!
2: Galerijní a muzejní noc nabídne ve Zlíně program ještě na dalších 13 místech. Zapojí se například Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy, Čiperova vila, Muzeum MAP nebo Galerie G18. Program bude zdarma a návštěvníky mezi jednotlivými místy sveze historický autobus MHD. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: A festival muzejních nocí dnes pokračuje také na dalších místech Zlínského kraje. Večerní program chystá třeba Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně nebo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. A ve Zlíně nabízí galerijní a muzejní noc i možnost nahrát si rozhlasové zprávy nebo virtuální rozhovor se známými osobnostmi. Kam konkrétně máte vyrazit, prozradíme za moment.
4: Štětce, písmo malířské barvy i kartáč na očištění staré značky. S touto výbavou se s předsedou Zlínského klubu českých turistů Petrem Schovajsou vydávám do terénu ve Zlíně na Kocandě. Co kromě značení v klubu můžete zažít a jak je na tom po 100 letech od svého založení, dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny s Markétou Macháčkovou už v pondělí před 3:30 odpoledne.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Zlín a pořadem Den v kraji. Ten mapuje život napříč celým naším krajem. Při dnešní galerijní a muzejní noci si můžete vyzkoušet i práci v Českém rozhlase Zlín a získat vlastní nahrávku. Od 19 do 22 hodin bude totiž v provozu naše mobilní rozhlasová dílna. A to v přízemí Baťova institutu ve Zlíně. Konkrétně ve vstupu do krajské knihovny Františka Bartoše. Co přesně bude pro návštěvníky připraveno, o tom mluvil Pavel Vacek s vedoucí programu Markétou Janíkovou.
1: Já jenom krátce využiju té příležitosti, abych se vrátila do uplynulého víkendu. Tam jste vy, posluchači, si totiž na nás udělali čas a přišli jste k nám na návštěvu na Den otevřených dveří do Českého rozhlasu Zlína. Já jsem ještě neměla možnost vám za to ve vysílání poděkovat. Nejen proto, že vás přišlo hrozně moc, za to děkujeme. Děkujeme, že jste nám věnovali váš čas a pozornost, ale taky vám musíme říct, že si to s vámi vždycky hrozně užijeme, že jsou to pro nás radostná setkání, že máme pocit báječně stráveného času, i když je to sobota odpoledne, kdy jsme tady všichni v práci, ale opravdu tyhle dny, kdy se s vámi můžeme potkat, tak ty jsou pro nás vzácné a výjimečné a chceme ta setkání co nejvíc opakovat a tak právě proto jsme se i dnes vydali s naší rozhlasovou dílnou tentokrát za vámi. No a právě proto ta dnešní pozvánka. No a než vás pozvu konkrétně kdy a kam, tak poprosím Pavla, máme pro vás ukázku, jak to vypadá, když je naše rozhlasová dílna Českého rozhlasu Zlín v akci.
2: Dnes čekejte jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy Českého rozhlasu Zlín má pro vás Šimon.
3: Mým hostem v mobilní rozhlasový studii je slavný Zlobr Šrek. Ahoj Šreku, vítám tě v Luhačovicích. Jaké je to být Zlobrem?
4: Tady to naše povídání, kdybychom ho završili nějakou krásnou italskou větou nebo i jenom slovíčkem. Takže to by tady bylo něco, co jsme ve vysílání snad ještě
5: nikdy. Buongiorno, come stato?
4: A já k tady tomu to už opravdu nemůžu dodat nic, než že ti moc děkuju, že jsi za mnou přišel.
6: No nádhera, jsme navnazení.
1: Tohle byl hlas naší kolegyně Aničky Randárové, která mimo jiné taky spolupracuje na rozhlasových dílnách a slyšela jsem tam spoustu mladých, nadějných, budoucích pravděpodobně kolegů. No a vás tedy mohu pozvat, buďte jako oni a pravda nezáleží na věku, může přijít každý a přijďte si naši práci vyzkoušet. Dnes se totiž za vámi vypravíme do Baťova institutu, tedy konkrétně do vstupu do krajské knihovny Františka Bartoše, kde rozbalíme právě naši mobilní rozhlasovou dílnu. Budeme tam v rámci muzejní a galerijní zlínské noci. Od 19 do 22 hodin všechno bude připraveno a od vás potřebujeme jediné, přijďte za námi, popadněte odvahu, případně koukněte na to, jak to dělají ostatní, osmělte se a pak si s námi užijte alespoň kousíček naší rozhlasové práce.
6: Doslova za dveřmi už je taky Zlín Film Festival, který začíná už příští čtvrtek. Budou se i tam moct návštěvníci setkat s Českým rozhlasem Zlín?
1: No to je právě to, pokud nás nestihnete dnes v Baťově institutu v rámci galerijní a muzejní noci, tak pak máte na to celý týden. A to už od příštího čtvrtka, kdy rozbalíme nejenom dílnu rozhlasovou, a to jako vždycky při Zlín Film Festivalu, a to od čtvrtka až do středy. Středa to už bude 3. června. Najdete nás v parku Komenského a najdete nás určitě po zvuku, protože jsme vždycky hodně slyšet, anebo podle velké koncentrace návštěvníků, to je taky, je u nás řada. No ale nejen tedy mobilní rozhlasová dílna bude k dispozici v rámci Zlín Film Festivalu, my budeme také živě vysílat. A to z obchodního centra Zlaté jablko, opět neminete nás, tam jsme slyšet a jsme vidět, protože jsme v přízemí. No a setkat se tu můžete nejen dopoledne s naším vysíláním a s našimi moderátory a moderátorkami, stejně tak odpoledne, ale také se spoustou vzácných hostů z Zlín Film Festivalu namátkou. Petr Lněnička nás navštíví ve studiu. Určitě tam bude Pavel Nový a další hvězdy.
6: Jancina, vybavuju si.
1: Tak, Josef Trojan a další, kteří za námi do studia přijdou a které taky uslyšíte v éteru, tak vás srdečně zveme. Přijďte za námi, anebo alespoň poslouchejte celou atmosféru Zlín Film Festivalu. Ten začíná už příští čtvrtek.
6: Moc se těšíme, budeme ještě připomínat vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vraťme se ale ještě k akci, která už je prakticky na startu. Ještě jednou připomeňme tu dnešní rozhlasovou dílnu při galerijní a muzejní noci.
1: Kolegové už vyjeli, už měli zbaleno 19 až 22 hodin dnes v příležitosti. přízemí Baťova institutu ve Zlíně ve vstupu do Krajské knihovny Františka Bartoše se na vás těšíme s rozhlasovou dílnou a těšíme se na další skvělé zážitky s vámi.
6: Zve vedoucí programu Českého rozhlasu Zlín Markéta Janíková, které děkuji za všechny informace, ať se vše daří, naslyšenou.
1: Nejen naslyšenou, ale naviděnou.
7: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Pomalu nám končí další den v kraji Českého rozhlasu Zlín. Ať už jste nás poslouchali doma, v práci nebo někde na cestách po kraji, děkujeme, že jste s námi. A po 18. pokračujeme pořadem Morava krásná zem. Jarka Barboříková se loučí, ale těším se dnes ve 23 hodin v Noční lince.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Muzeum regionu Valašsko a další organizace ve Vsetíně se dnes připojili k Vsetínské noci. V Otrokovicích se v sobotu koná mistrovství Moravy a Slezska mažoretek. Ode dneška do neděle se můžete podívat do soukromých hradů a zámků po Česku. Zítra bude jasno, nejvyšší teploty až 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich Barbora Hejtmánková. Pěkný podvečer. Ve Vsetíně se dnes koná 10. ročník Vsetínské noci. Muzeum regionu Valašsko spolu s dalšími organizacemi

0: organizacemi a institucemi připravilo program na 15 stanovištích po celém městě. Návštěvníky čekají soutěže, doprovodný program i jízda historickým autobusem.
1: Podle mluvčí města Jany Raškové se do programu zapojí také budova okresního soudu, kde budou připravené speciální prohlídky a doprovodný program.
2: Okresní soud připravil prohlídky státního zastupitelství a simulovaná civilní soudní jednání.
1: Na Vsetínském zámku pak čeká na účastníky interaktivní výstava Vesmírná herna a program připravila i Hvězdárna, říká mluvčí muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.
3: Hvězdárna v Seti nabídne pozorování noční oblohy, případně projekci a prohlídku pozorovací techniky.
1: Vstup na programy je zdarma. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: O Trokovicích na Zlínsku se zítra uskuteční mistrovství Moravy a Slezska v mažoretkovém sportu. Semifinálové kolo národního šampionátu pořádá klub společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín a klání se účastní asi 500 soutěžících. Pochodové defilé se uskuteční venku v místní části Baťov. Poté se akce přesune do sportovní haly střední průmyslové školy. Na soutěž pódiových choreografií pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Program začne v 10 hodin dopoledním pochodovým defile v ulici Mladých stavbařů, které doprovodí dechový orchestr. Odpoledne se od 1:30 soutěž přesune do sportovní haly střední průmyslové školy Otrokovice, kde budou probíhat pódiové formace. Na celý program je zvána široká veřejnost.
0: Ode dneška do neděle se můžete podívat do soukromých hradů a zámků po Česku, a to včetně prostor, které bývají běžně uzavřené. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámků. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Serveru i rozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Petra Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fidesz Viktora Orbána. Schůzka má být v prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomací a novou maďarskou vládou.
5: Počasí.
0: V noci bude v regionu většinou jasno, nejnižší teploty kolem 6 stupňů minimálně a ráno bude jasno a polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, vítr povane mírný.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se projíždí Zlínským krajem bez nehod.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Klidný podvečer všem ve spolek, naši milí posluchači, vám z brněnského studia Českého rozhlasu vinčuje Karel Hegner. Jak u mě bývá zvykem, dostala v úvodu pořadu Morava krásná zem, prostor Moravanka, aby nás uvedla do světa písniček a přání. Některým z vás končí pracovní týden a těšíte se na zasloužený odpočinek, a tak pro vás může být dobrým startem třeba tato podvečerní předvíkendová relace. Pokud chcete volat, číslo zní 726465200, a již v poledne jsme přáli některým mužům, kteří nosí jméno Emil, tak pokud máte nějakého Emila, kamaráda, přítele, rodinného příslušníka, můžete popřát přímo osobně. A hned první písemná gratulace, a v ní je uvedeno blahopřání k dnešním narozeninám panu Josefovi Havlíkovi z Rynholce. Pepo, všechno nejlepší k dnešním narozeninám ti přejeme, Majka a Pavel Remešovi, a ať vám to s Bohunkou pořád hezky tancuje. Ano, to první přání, a písnička Václav Maňas mladší, Toník Pernička, Chalúpečky malované a Šohajka.

0: Tolik Šohajka, Vojta Rucháček a Renatka Jedličková nám zaspívali společně. Dovolala se Boženka ze stanoviště. Boží, dobrý večer, dobrý podvečer. Jak
1: dobrý
0: to berete?
1: Dobrý podvečer, ano. Pane Hitlere. Pěkný podvečer přeji i všem posluchačům. Já bych chtěla dneska popřát své dobré kamarádce paní Františce Trubákové, která dnes slaví své narozeniny, kulaté. Fanulko, přeji ti hodně štěstí, zdraví, lásky od svých blízkých a jsem moc ráda, že tě mám. Tak ať nám to kamarádství hodně dlouho vydrží. Měj se moc pěkně.
0: Dobře, je to všechno, Boženko?
1: Děkuji vám. Ano, je to všechno, pane Hegnere. Děkuji za prostor.
0: Až půjdete nakupovat ve stanovišti, tak pozdravujte Honzíka Víta, kapelníka Dubravěnky.
1: Ano, děkuji vám, vidím to přes jeho manželku.
0: Výborně, ano. Mějte se krásně, naschledanou. A ještě další písemná gratulace zahrajte mé mamince Ivance Vyvlečkové z Březové, písničku k jejím 80. narozeninám, které má právě dnes. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se ještě dlouhá léta raduje, v kruhu svých nejbližších to všejí za celou rodinu přeje dcera Šárka. Tak děkuji a zdravím všechny ve studiu. Děkujeme, ano, děkujeme, Šárko. A teď písnička, podívám se na ní. Pršalo, bylo tma a Dubňanka nám zahraje.
2: Český rozhlas Zlín.

0: kapely Dubňanka. Ano, již se blíží festival v Dolních Dubňanech 7. června toto letí, ano, a den předtím v Pavlovicích u Přerova 6. zase Moravská veselka pořádá. Tak už začínají ty festivaly. Dovolal se Toník z Valašska. Toníku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Hegner.
0: Ano.
1: Já bych chtěl dnešnímu svátku popřát panu Emilu Pěntkovi z Horního Liče hodně zdraví za celou rodinu. Ať si užívá dobře důchodu.
0: Ano, je to všechno, Toníku? Ano?
1: Všechno.
0: Dobře, stačí,
1: děkuju,
0: pozdrav. Taky,
1: jo, taky,
0: taky hezký večer na Valachy přejeme, ať se daří. Milan Velký Karlov u Znojma. Dobrý večer, Milane.
2: Dobrý večer, Karlíku.
0: No.
2: Prostřednici svoje v Rádio Brna, které poslouchám už od...
0: Akorát, milí, stáhněte si to rádio, ono to bere vazbu, jo? Ono se nám to opravdu, jo? Poprosíme?
2: No, maličko.
0: No, stáhněte ho, protože to fakt bere vazbu tady a dělá to neplechu.
2: Já to dělám.
0: No, tak, už to vypadá až nadějně.
2: No a chtěl bych tak pozdravuji všechny, samozřejmě.
0: Ano.
2: A touhletou cestou pozdravovat s mojí snachu, to je Andrejka Topolčanová, která v ústřední nemocnici v Praze.
0: Ano.
2: Prodělala těžkou operaci v páteře, takže to má zpevněný. No a samozřejmě, že pozdravuju i jejího manžela, to znamená mojeho syna, který byl 25 roku u hudby dnes na hradní stráži.
0: Aha.
2: A tak dělá už proce teď jde na výsluže. A touhle cestou bych chtěl pozdravovat a takom se pozdržovat, promiň.
0: Pohodě, máme čas.
2: Ivanu Brožovou, protože to je taková rodina, víš, to je prostě já 50, 60, 70, vždycky, když se mohli, víš, tak pozvali ti kluci a takže jsem je měl na oslavě, jo?
0: Ano.
2: Tak já tě drží holka. No a teď to ještě bych chtěl pozdravit taky jenom. Ale představ si, já jsem ho neviděl, no. To bráka, který zemřel někdy na začátky 70. let, takže bydlí v Nejdeku u Karlových Varů.
0: Aha, ano.
2: Tak když to slyší, tak pozdravuju od Milana, jo, z Moravy, protože já jsem neviděl už minimálně 50-60 let, nevím, jestli to žije, ale myslím, že jo.
0: Dobře.
2: No a prostě všechny, samozřejmě všechny tady kolem sousedy a tak dál. A všechny, co nás poslouchají, všechny lidi dobré vůle. No a jo, a vzpomínám si na to, že jak si ještě s Jurkem Černým vždycky hrával.
0: To už je no, přes 25 let. Milý, zhodou okolností, ty vzpomněl Ivanku Brožovou a my jsme v poledne spolu zpívali právě písničku, tam byla Kukaráča, takže to jsme spolu natočili a zhodou okolností jsem dostal zase pozvání, abych uváděl hudbu Hradní stráže a policie České republiky 3. čtvrtek v květnu v Luhačovicích, tam je vždycky slavnostní koncert pro takhle. A Ivankou tam máme zpívat Směsku, zhodou okolností, tak to je taková náhodička.
2: Jo,
0: dobře, tak já ji budu pozdravovat.
2: No, jo? Samozřejmě, pěkně.
0: Milane,
2: prosím?
0: Ano, je to všechno, ano.
2: No a ještě teďko manželka jede z práce, jo, dělá v Rakousku, takže pozdravuju všechnu tu rumunskou drupu, kolem mě má,
0: dobře.
2: Kolem sebe má, jo, protože je vynikající parta. Mámko, ty opatrně, protože ona poslouchá v hodě. Tak opatrně.
0: Dobře, milí. Děkujeme. Je to všechno, ano. Dobře, děkujem. Já teď předám přáníčko, nebo lépe řečeno vzpomínku, protože Honzík Bůřil tady zanechal dvě takové vzpomínečky, tak já se budu snažit to krásně přečíst, tak jak to tady je napsáno rukou. 22. května 1934 se narodil v Králově Poli pan Vladimír Prokeš. Dětství prožil na Božetěchové s bratrama a sestřenicema Pokorných. Scházela se tam celá rodina Prokešová, jeho rodiče se tam scházeli s Kmotřenkou Šindelkovou, s Aneškou, ta tam bydlela taky. A tam se scházela rodina Varmužová a scházeli se dokonce s Eduardem Cupákem, s jeho babičkou Janou a Helenou. Vzpomíná manželka Bohunka, syn Pavel, sestra dcera Hana. Měl sestru Jitku, která v 5 letech zemřela a zemřel mu taky v 6 letech syn. Tak to je jedna vzpomínka a druhá. 23. května 1993 zemřel v Čechách pan Milan Bůřil. Dětství prožil s rodiči a bratrem v Brně, maminka mu zemřela v roce 1942 a předtím se narodila v Jugoslávii, otec mu zemřel v roce 1948, ten se taky oženil s Františkou Halouskovou z Jundrova, měl Zdeňka bratra, pracoval v Praze a v roce 1974 nás prováděl z Prahou a bydlel a žil ve městě Soběslav s Věrou. Vzpomíná Honzík, celá rodina Bůřilova a on, ten bratr, zemřel, když měl 70 let. Tak tolik vzpomínka od Honzíka Bůřila a teď nám zahrají Bojané, písničku od Standy Esterky, Osedlajte chlapci koně.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Tak dobře, tolik upoutávka. A mám tady písemnou gratulaci od Broňka Uhra. Dneska má svátek kamarád a síť pan Emil Hajduch ze Dolního Němčí. Všechno nejlepší zdraví, štěstí, lásku přejí manželka, děti, bratr František, hasič a kamarád Broněk. A taky ano, Emil Hajduch, tak to tady máme. To nám přišlo dvakrát. Tady Jarda Wolf píše, že Dubňanka bude hrát v Dolních Dubňanech 7.6., to, co jsem říkal, ve 13 hodin, když tam bude Straňanka, muzikanti z Jižních Čech a Mistříňanka, máte se na co těšit. A Jarda ještě dodává, že dnes slaví svátek, a to je pravda, kapelník a švagr Boženky Hrubé Baťkové, Emil Hrubý z Lanžota, přeji mu hodně zdraví, štěstí a pohody a radost z muziky. A my se samozřejmě připojujeme k tomuto přáníčku. A teď nám zaspívá Vojta Račický s Františkem Fatěnou, že to byly Dolní Bojanovice a zpěváci úžasní. František Fatěna už je samozřejmě mnoho let, bohužel v pánu, odešel velmi mladý a s Vojtou naspívali spoustu písniček, tak si to teď s Vojtou připomeneme, jak spolu zpívali Hodonín je pěkně město za doprovodu Brolnu.

0: krásné zpěvy, krásná písnička, přiznám se, že to je moje oblíbená. Já jsem nikdy nic moc neznal dříve a právě kdysi, jak jsem pustil tady zrovna s Františkem a Vojtou tuhle písničku, říkám, je, tak to se mně moc líbí. Protože člověk zná v Hodoníně, já byl v Hodoníně za vojáčka, mě vzali a těch písniček o Hodoníně je spousta. Maruško z Moravce, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Hegner, zdravím vás, vašeho kolegu nebo kolegyní, nevím, a všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Chtěla bych poslat písničku do Lanzota, do Nivnice, do Miroslavy a do Otvíc. A do Nivnice ještě pro dceru Marušky a Mirečka Koktavých, Janičku, která bude mít v neděli svátek. Tomuto svátku jí přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví jí a celé rodině. A toto přáníčku posíláme všem rodinám, které jsem jmenovala.
0: Dobře.
1: Děkuji a zase někdy, pane Hegner, nashledanou.
0: Naslyšenou.
1: A ta písnička je a je pro vás a vašeho kolegu.
0: A představte si, Maruško, že v té písničce to bude taková směska, jsem dokonce lehce účinkoval v takovém sboru. No jo, to bylo takhle, protože teď jsem si to přečetl, to člověk ani neví, co natočil pořádně. Takže mějte se moc hezky, děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A je tady pozvánka, Honzík Boleslav posílá pozvánku a zhodou okolností já mám tady taky tu pozvánku, jsem ji jednou předával v tomto týdnu. Ta se bude zajistě líbit i mně osobně, to je pravda, máte zkušenosti s podobnými akcemi, jste nějak redaktor Jan Kosík, vystupující pořadu na pěknou notečko, co by zástupce podluží. Já musím dodat, že Honzík Kosík bude taky součástí tady tohoto našeho pořadu Blahopřání s písničkou či Morava krásná zem. Vstoupí, mám takový dojem, 7. června v neděli do tohoto pořadu, jako bude mít asi poprvní tohle vysílání. Takže kromě pořadu na pěknou notečku bude taky i v tomto našem pořadu. A Honzík Boleslav dodává, soutěž dětských zpěváků, zpěváček Slovácka, se koná v sobotu přesně tak, 23.5. v přírodním amfiteátru ve Tvrdonicích. Já jenom dodám, že se to koná v 11 hodin. A doprovází tam cymbálová muzika Matěje Kůrečky a cymbálová muzika Javor. A to je 19. ročník přehlídky dětských folklorních souborů na Podluží. Jedním z organizátorů je také Toník Vrba z Velké nad Veličkou. Mluvil o tom dnes ráno v Českém rozhlase Brno s redaktorem Pavlem Kašparem. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého Honzík Boleslav z Štišnova. No a Toník Vrba, tak to je opravdu úžasný borec, který prostě natáčí folklorní věci, dechovkové, vratiškovici, nikdy na tom hřišti nechybí a okamžitě to posílá na YouTubeku. Okamžitě jste všichni informováni, co se kde šustne, taky ho zdravíme, pokud poslouchá, on mu to někdo prostě prozradí. Tak a teď zmíněná směska, manželé Gurští, Andělíček a Gloria.
2: Český rozhlas Zlín.

Tolik směska Glorie, jenom připomenu, že Miluška Gurská, autorka textů, tak slavila v úterý narozeniny. Přáli jsme jí, přáli, pouštěli písničku, že ho společně taky s Jindrou Kotkem slavili. Jarda Wolf děkuje Marušce Hanákové za pozdrav, moc mě potěšil, taky moc zdravím. A mám tady pozvánku, to je spíše pro Brňáky, ale pokud si uděláte výlet do Brna a navštívíte Černovice, tak budete účastní od 11 hodin do 18 třeba v parku Řehořova festivalu piva a dobrého jídla. Více než 10 druhů pivních speciálů z mini pivovaru, pro děti jsou tam taky, že Skákací hrad a další, oblíbený zpěvák, muzikant Filip Zeiner, je šikovnej, to už jsem říkal, známe se, vystoupí tam burgery, žebra, speciality ze Slunečnice, pub, míchané drinky, káva, tak prostě, ano, festival piva dobrého jídla. Tolik upoutávka. A teď se podívám na písničku. Ano, Lidovka, Kdybych byla ptáčkem, Jižani nám zahrají a zaspívají.

0: A já jenom doplním, že z Jižany zpívali Ivanka Štelnerová, Marie Chuchlová a Jaromír Schnédorfer. Tak Ivanka s Maruškou už tuším tam nespívají. A dokonce Ivanka, to bylo takové zvláštní, že zpívala dechovku a zároveň hrála na housle, možná, že ještě hraje buď v divadle Budějovickém nebo ve Filharmonii. To je jenom tak pro zajímavost, že prostě muzikantka od houslí a z vážné muziky a jde si zaspívat dechovečku. Dovolala se ještě paní Zdenička z Velkých Němčic, kterou vítám a zdravím ve vysílání.
1: Já vás taky moc zdravím a děkuji za krásné uvítání a já bych chtěla poslat do Velkých Němčic pro slečnu Aničku Marii Zámečníkovou, která bývá u babičky Josefky Zajicovej a je šikovná, dneska udělala státnice, je to bakalářka, takže jí moc a moc všichni gratulujem, všichni moc gratulujem a hlavně, ať se jí daří dál, protože je to moc šikovná holka, tancuje a no prostě vytvárný nějaký věc. Je to šikovná holka, takže jí všichni moc držíme pěstičky, ať to dotáhne ještě výš, než je to.
0: A kde studuje, Zdení, kde studuje?
1: V Brně.
0: Jaký obor?
1: Ona je asi návrhářka nebo něco.
0: Návrhářka.
1: To je od kamarádky mé, od té paní Zajicové, od té kamošky, to je vnučka.
0: Dobře.
1: A ona mě to jenom volala, tak já jsem řekla, no teda, ty máš radost, tak jsem tu radost trošku sdílela s ní. Ale já bych ještě chtěla, pane Hegner, prosím, popřát tady naší farmě, naše Simonce Kosinové, která je tu farmářka se svým manželem Ivánkem Kosinem a celá rodina samozřejmě, Zdenek Milouš, celá rodina, takže jim přeju také mnoho úspěchu a ta písnička, co byla, tak to je akorát padlo tady sem, protože sedím na farmě, kde tady běhají koničci, pejsci, kočičky, vnuci, pravnučky, pravnuci. Takže je to něco úžasného.
0: Ano, krásná kombinace.
1: Já i svůj zdravotní stav ráda, že jsou tak, jak jsou. A že aspoň můžu sedět a hlídat jich tak, že jsou s nima. No? Takže je to, já si myslím, že to vydrží. Jako
0: dobře.
1: Tak dále, že se ještě dočkám od toho Zdeňka nějakýho pravnoučka.
0: Ano,
1: no.
0: Tak to je chovatel, že jo, papoušku a zároveň no, milovník zvířat.
1: Teď jsem
0: tak
1: nějaký malinký, no to je milovník.
0: Dobře.
1: Teď se vrátil dneska z Kanady, takže ano. Jo, dobrý.
0: Mějte
1: děkuji
0: se hezky, hezký večer.
1: A naschledanou.
0: Václav Maňac mladší nenahledaj do okénka, Valaška.
2: Český rozhlas Zlín.

A přátelé, končí pořad Morava krásná zem. Zítra blahopřání s písničkou, myslím, že paní Květuška, já v neděli, protože zítra jsem na festivalu dechových orchestrů ve Vysokém Mýtě. A o závěr hudebně se postará Tufaranka ze Šakvic. Bude to slavná skladba Václava Horáka, kterou má rádo spousta posluchačů, takzvaný návrat z Francie. Mějte se moc hezky a užijte si krásně víkendu, ať se vám daří.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu turistických tras a cyklostezek. Ve Valašském Meziříčí připravují stavbu volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. V loni v Česku přibyly asi 2000 nových dřevostaveb. Ráno bude jasno s nejvyššími teplotami až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Hezký večer. Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
2: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.

0: Valašské Meziříčí dokončuje projekt nového volnočasového areálu v místě bývalé železniční vlečky. Podle místostarostky Ivony Vojačkové z Hnutí ANO bude jeho součástí taky skatepark speciálně navržený tak, aby nerušil okolní zástavbu.
1: Vznikne v podstatě volnočasový areál, kde bude nejen skatepark, ale bude tam i hřiště pro koloběžkáře, bude tam malé hřišťátko pro děti a přibude tam i pumptracková dráha.
0: V loni v Česku přibylo asi 2000 nových dřevostaveb. V Česku se ale jejich podíl na celkovém počtu staveb pohybuje kolem 15% za posledních 10 let. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Podle developerů by jich ale mohlo přibývat. Od letošního roku se můžou v Česku stavět dřevostavby dosahující až 22,5 metru do výšky. Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem, řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Aby se ze studené války nestala horká, bude to podle Chodorovského stát Evropu stovky miliard korun na výdajích na obranu.
2: Pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezautočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
3: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i protiruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Tématem byly kromě rusko-ukrajinské války taky konflikty na Blízkém východě nebo vliv amerického prezidenta na světovou ekonomiku. Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: V noci bude v regionu většinou jasno. Nejnižší teploty 11 až 6 stupňů. Ráno bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme 22 až 25 stupňů. Vítr povane mírný.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Začíná pořad na pěknu notečku.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: V úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku zdravím všechny naše pravidelné konzumenty i náhodné posluchače. Dobrý signál a snad přísun dobré nálady přeje od mikrofonu Jaroslav Kneisel a dovolím si hned drobnou fanfáru. Všetci se ptají, komu to hraju. Přátelé, 17. května oslavil své 75. narozeniny zpěvák, multiinstrumentalista a ve zkratce řeknu prostě showman Václav Kovářík. Proto jsem do dnešní půlhodinky vybral aspoň drobnou ochutnávku z jeho několika set nahrávek, kterými Vašek obšťastnil náš rozhlasový archiv. A kdo znáte Václava a jeho hudebně uměleckou pestrost, tak už tušíte, že to dnes bude hodně barevné. No, s Václavem se známe posledních několik let, tedy mi moc nepřísluší, abych o něm dělal nějaký extra životní výčet. Ale naštěstí máme rozhlasový archiv. A je to jako včera, tedy před rovnými 20 lety, co Vaškovi gratuloval ve vysílání k jeho 55. redaktor Josef Prudil. Tož tedy mého váženého redaktorského předchůdce s dovolením poprosím, díky kouzlu našeho archivu, o několik slov k životní cestě Vaška Kováříka, ale prvně si dejme muziku. Toto nahráli brněnští gajdoši a zaspíval Václav Kovářík v roce 1978.

0: tolik Vašek Kovářík a brněnští gajdoši v roce 1978. A toto prozradil k osobě před 20 lety 55-letého Kovaříka hudební redaktor, textař a předpokládám také Vaškův přítel a spolupracovník Josef Prudil.
1: Jeho hudební začátky byly spojeny především s žánrem country. Po seznámení s Emanuelem Kuksou začal od roku 77 jako zpěvák spolupracovat s Brolnem a se souborem brněnští gajdoši. Byl rovněž členem souboru Kamaráta Moravika a v roce 1984 založil spolu s Otakarem Pokorným skupinu Gajdoši. Vedle zpěvu a hry na grumle se zde uplatňuje jako hráč na bicí nástroje, houslový kontr, také jako kytarista a moderátor. Ve hře na grumle patří k ojedinělým interpretům. Samotnou grumli technicky vylepšil, používá i víceprstou techniku hry, která umožňuje vysokou tónovou kadenci.
0: Solo grumle Václava Kováříka dnes nebudou, ale věřím, že nás všechny dobře naladí všem známá píseň, ve které Václavovi doplnili vokály Naďa Chocholáčová a Růžena Kučerová. No a za zmínku stojí také zcela jistě Dudy, respektive Gajdy, Otakara Pokorného. No a hraje

Přátelé, líbeznou ohřebíčku zahradnicky vystřídala až groteskní píseň Chtěl se komár ženiti. Bylo to prosím jako připomínka dramaturgování Brolnu Vlastimilem Peškou, který si vyloženě liboval ve zvukomalebných rozkošnostech až po ťouchlostech. A právě Václav Kovářík, jehož 75. narozeniny si dnes připomínáme, byl jedním z jeho dvorních interpretů. Pojďme si nyní dát opěvování dvou vesnic nedaleko města Brna. No, opěvování, uvidíme. Ostatně Václav Kovářík byl pro Brolln a nejen pro něj nejčastějším zpěvákem písní ze širšího Brněnska nebo třeba Horácka. A navíc jeho tenoru, případně baritonu, seděly písně s příběhem, vyprávěcí songy. Jedním z takových je bezesporu nahrávka z roku 1987. Kapela Gajdoši se nechali inspirovat rajhradským studentským zpěvníkem, který je datován do poslední třetiny 18. století, aby si náhodou husovičtí nemysleli, že to stále platí. No a potom to bude nahrávka s Brolnem z roku 2022, kdy zase Václav Kovářík prozradí něco na vesnici Radoštice, respektive Radostice, ke které má Vašek také blízko.

pořadu Na pěknou tečku dnes zpívá čerstvý 75-tník Václav Kovářík a prozradím, že v doznělé nahrávce si s Brolnem taky zahrál na Vozembouch. Stejně jako jeho kumštýrské portfolio je i dnešní hudební dramaturgie pestrá. Snad se nikdo z Husovic či Radoštic neurazil doznělou nahrávkou, která vznikla k 70. Brolnu v roce 2022 a orchestr hrál ostatně stejně jako stále hraje pod vedením Petra Varmuži. A šlo úpravu Pavla Trkana. A přátelé, snímek vznikl ve 45. roce spolupráce Václava Kovaříka s Brolnem. To znamená, že brzy oslaví 50 let spolupráce, už za rok. Ale aby dnes nespíval jen Vašek, tak mi dovolte dát prostor také ženskému sboru. A následující píseň bude rozverným škádlením životních radostí. Ještě dodám, že v příběhu o nemanželských radovánkách zpíval nejen ženský sbor, ale také Vašek Kovářík, kterému bylo v době natáčení 31 let a starého, nešťastného, nemohoucího manžela odspíval operní pěvec Václav Halíř. A ten měl krásných 56, což si možná ani takovou roli ještě nezasloužil.

Vážení, tož takto máte s tím mládím zkušeností a touhou. Dnešní pěkná notečka patřila Václavu Kováříkovi, zpěvákovi, kytaristovi, výbornému hráči na grumle i další perkuse a prostě člověku, který umí strhnout a udržet pozornost. Minulý týden pořádal soubor Javorník, respektive Mužáci Brno s muzikou Mirko Otáhala zpívání, které bylo věnováno právě 75. Vaška Kováříka. Ten tam byl samozřejmě v plné síle, zpíval, hrál, bavil, moderoval a z toho mám velkou radost. Na to, že za rok už to bude 50 let, co spolupracuje s Brolnem, tak má pořád sílu. Václave, jménem rozhlasové folklorní redakce ti vinčuju všecko dobré, buď spokojený, radostný a ať ti je pořád do zpěvu. No a těším se zase někdy ve vysílání a ještě lépe pěkně z oka do oka. A co závěrem? No byla by to grandiozní chyba nepřipomenout také styl, který je světově naprosto ojedinělým a tedy etno-gastro-folk. Zhudebněné recepty, které zněly svého času v našem vysílání a byly výsledkem především kumštířského nadhledu Libora Zikmunda a Václava Kováříka, tedy základu kapely Šprušle. Přátelé, podejte si tušku a papír a je tady recept na hovězí, respektive na zahradu v hrnci. Příjemný večer vám od mikrofonu přeje a s tradiční prosbou buďme dobří se loučí váš Jaroslav Kneisel.

0: ať duše tiše ptá se, jak tělo to může smít.
1: Den, kdybych nic nedělala, je pro mě ztraceným dnem, říká knihovnice Hana Hanáčková z Nedakonic. Je spoluautorkou mezinárodní akce Noc s Andersenem a přestože svou prací žije, její aktivity mezi knihami rozhodně nekončí. Zvládá také péči o malé hospodářství, je i výtvarně zručná a pořád dobře naladěná. Představím vám ji v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 25. května v 15 hodin a 20 minut.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Medicine Man.

0: ja niemals lernen, Bardes.
1: Bardes Seidel, den Sie eben in der Archivaufnahme aus dem Jahre 1937 gehört haben, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 32 Jahre alt. Wann genau die Aufnahme entstand, wissen wir nicht. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Im August desselben Jahres starb Seidel in Neapel in den Folgen einer Typhuserkrankung, mit der er sich während einer Schiffreise nach Italien infiziert hatte.
2: Waltru Seidlovi, kterého jste slyšeli v archivní ukázce z roku 1937, bylo v době natáčení pouhých 32 let. Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
4: Český rozhlas, zprávy.
5: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
6: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
5: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
7: No právě proto, že očkuje.

0: se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
1: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
2: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
1: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1. Počasí. Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
4: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu, že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
4: O pocitech.
5: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověk.
4: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
5: Ano.
4: Takže o ztrátě čichu.
5: Ano, přesně tak. Pak, a o tom, jak je důležitý.
4: Že prostě necítí.
5: Ano.
4: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozbila někdy zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová?
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Vy to povídá.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem holt blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaři, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch Čechových receptorů to jde rovnou do mezimozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: jako imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne. Doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice, aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centra limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče.
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdanová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
1: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
0: Ty problémy na s COVID, post-covidem, to bylo hodně, ano.
2: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč, vědci zatím nevědí. Ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
0: jsou multitalentové.
2: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B-vitamin, zkouší se proplachování
0: někomu
2: nosu.
0: Se to počase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
2: No, proč? No,
0: a je tam šance na to? Nobelovka. Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
2: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
0: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
2: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
0: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli ji dobře voní.
2: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
0: ano.
2: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak... co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
0: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
3: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
0: No.
2: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
0: Ano.
2: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, Tak vzhledem k tomu, že ještě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
0: Že je to známka toho,
2: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
0: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležá Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů špavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct tak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůh ví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas. Můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím,
1: to
0: tak máme tomu
1: těžké.
0: Dávat, jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak když to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí přebalovat, stolice nepříjemné a nakonec to prostě
1: to
0: vezme.
1: V pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako pudr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v
1: že
0: té
1: to odfiltruje, tloně. Protože to cítí pořád, no, tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Halo, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom se mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě, tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se prosím vás chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste. Tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou
1: Ale
2: vám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka
1: já bych
0: Kateřina...
1: ráda radila nějak kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu, 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku.
0: A pokud je to 5 let, tak asi.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Rádio.
0: Vždycky, když voláte, ať rovnou. Tak to se, se omlouváme, musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: Tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si
1: důvod. My děkujeme moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuji to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát. Ano,
1: a chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
4: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se.

0: Samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a vždycky ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět čím přemýšlet. Počasí.
1: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38. Vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas and George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillo, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trapské písně.

on rozdával lidem smích. Procestoval světa lám, dnes však z něho zůstal

0: Letitý kormidelník Volups je Ondra Haken a ráno v Amarillu a pak přímo z Porty, kterou tahle parta z Jablonce v letech 1973 a 74 získala, Jirka Němeček se světoznámou melodií Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night, proměněnou na starého klauna. V roce 1977 vstoupila Volups je do elitní společnosti držitelů Zlaté Porty, zatímco budějická variace všudy byla Karla Petra, slavila druhé vítězství i díky křehké písničce Už zase sám.
1: Já vím, že touhu schladil mráz, že zima přijde zas, že každý břeh

0: stavili dál.
1: Dvojnásobný vítěz sporty, rodinná sestava Verunka z Kadaně a Česačů bavlny bal Vojty Kyďáka Tomáško se solovým Rudou Koblicem. Ten ji založil už v roce 1971 a prováděl všemi společenskými záludnostmi plných 19 let ve společnosti Tuláka, tedy Swagmana.

Kadaňská Verunka, píseň pro tátu se solovou Jarmilou Koblicovou, záhy všeobecně známou pod přezdívkou Jamajka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice, jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem.

Willie Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, s letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Julkeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o 5 let později zářila na Portě, se stavě Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší z Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porky patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Volupsy 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltonem.

Jiřina Tiťourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník Jablonecké Vlupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: GIBS zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIBSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIBSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců šlo vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejdou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
8: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Počasí.

0: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu opsaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy... Ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mně. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy zpozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chudasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé tak, jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře, zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných. Duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí, zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový Neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse 3x. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu, Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno. Všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž, ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvíže držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvízdnutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu, a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl podruhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rozenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Hercl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4 hraných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tiskl jí pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal 1 temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle se boutrl. Moře, proč tu není moře, šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj, oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku. Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety? Meditujete? Cvičíte? Jíte zdravě? A hlavně, kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych říkala, popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, jo. Snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, jste furt mladá, takže, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to do nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám si s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? V kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdyby jsme o něj nepečovali, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to jsi řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No. No, že by měl jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo.
0: Krásný večer.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát se povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi. To je tak skvělý klučina z té Prahy. Ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí. Takže jen klobouk dolů před ním. On mluvil dneska do humoriáry. To opravdu klobouk dolů.
0: Dobře,
1: má
0: a teď rodiči, pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, kterýho člověka jakoby ten sport láká, kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k sestře ze hřbitova a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě synové vzal domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zbrzenu. Tak jsme včera ještě na zbrzeninu do Raspenavy, takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla a pak mě vzal synové sebou na zbrzenu kteří jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu a samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku, cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. A umíte si udělat i čas sama pro sebe a jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No, když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám se třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii, no tak vy...
0: Máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No, tak zítra budu prát a potom si...
0: to jste zase v té práce.
1: Dám odpočinu. Odpočinu si při tom praní si člověk odpočine. Protože to je za chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: a
0: s námi.
1: A taky krásnou noc a v dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak, Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Úlířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Úlířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, jo?
0: Mm-hmm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba mít tučnýho a víc pohybu, jak se říká, na čerstvým vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale helejte, je potřeba bylinky. Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír, luštěniny, tak to jsou potraviny, které
1: taky,
0: dnes všichni jíme. A považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju. Česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte?
1: Helejte, místo kafe, jak si dává spoustu lidí, si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, protože ta je určitě, melta je zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může
1: jo,
0: právě...
1: Taky na kontroly se musí chodit, samozřejmě, no. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu. No,
0: A jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže... Já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no ale jdu si lehnout třeba 10-11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no, máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo, no. Jako někdo, hlejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
0: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno...
1: Dáme tu básničku?
0: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť to je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě užívám si, to mi věřte. Vždyť tu na té krásné zemi žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeji všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočníčkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla samá ruka, samá noha a byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kg. A takže mě zabíral volný čas sport a nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí, byla jsem pod lékařským dozorem při sportování. Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok a jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid a já jsem smršla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemocí sesypaly a nejhorší byla na tom psychika a bylo po sportování. A jediný, co jsem mohla, nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata a protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
0: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní. A ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
1: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten sruz dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo 1. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí. A teď, když po ránu je sluníčko a je to takový ještě vlhký, tak to se mě hrozně potom stejská.
0: No,
1: to mě chybí.
0: Ano, zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte, tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
1: No, nevím, jestli vzorem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám pořád snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradů, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si košíkovo, začutat si s dětma a takovýhle. To, a mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty, ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. Mm. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
0: Budeme vám držet pěstí, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
1: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat lecos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Tak i hezký večer všem.
0: I vám.
1: A sportu zdar.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromný a měl by být vděčný, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že je jiný se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem ji pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tady umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromný. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Janí, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežijím žádný husí, kachny a takový podobné věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký tak máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, to jsme na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masažka, no ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopný. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte, 3x denně jí ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no.
0: Ano. A Janí, co pro vás znamená pohyb? Sport, procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek a teď můžu být ráda za to, co, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Janí, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se nebláznit, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase ší, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli svátek, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má být, dělat se
1: radost. A tak se snažím na
0: úžasné
1: život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás vedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Mm-hmm, tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí, takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat, to je nádherný plán, moc děkuju za ta slova, která
1: jste
0: nám přinesla.
1: Mějte se moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No, já bych chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo, nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tedy člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině. A vlastně, když by jsem se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už by jsem tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let. No,
0: já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít, bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak.
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělí. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, naschledanou, díky, dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny Noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak si povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana. Vítejte.
2: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače Noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovéhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně

0: sportovat, chodím dvakrát v týdnu, zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaké knížky, co jsem dostal k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkový, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
1: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
0: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá. A nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu. Ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá.
1: Jo, ano, prostě, to zní jako velmi dobře. Věcí. No. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
0: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký no. pár, a nebo takhle prostě. Jako,
1: no počkejte, to, no, jaká byla odpověď?
0: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale je to možný prostě, jako, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě, takže ty lidi, co jsou sami, takže se tam hromadu už, jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele, takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
1: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
0: No jistě, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí, od toho prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc. Jako, jo, že prostě a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo, takže já si myslím, že ty důchodci by si mě jenom měli prostě podívat na nějaký ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svém. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě těch lidí.
1: Jani, děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení, já taky, možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství.
0: Je těch možností hodně. Děkuju a naschledanou a budu dále poslouchat.
1: Budeme rádi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout? Dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no,
1: jako
0: bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst různé na potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda, jo, pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
0: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte dostatek toho nebo toho vitamínu.
1: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme byli na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
0: No vidíte to. Tak i objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
1: pro mě
0: v noční lince.
1: To je velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako v duchovně A to je taková moje meditace. No.
0: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šáhla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
1: No to ne, ono to spíš je nějaký mohutnější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých stoletech, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takový symbol vlastně zpovědi, že, člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat tu jeho kůru a tu jeho energii. Totiž stromy jsou také živé organismy.
0: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Slumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarátek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všecko krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí, protože jak je škaredě, chodím o hůlkách, jak nemusela bych plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno s druhým. Myslím si, že když člověk může se najet, tam umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou. No, ale vidíte, žiju. Opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy. No a tak dál. Prostě chodím aj aspoň jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Rada jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mládí. Jenom chvílku bylo, kdykoliv bylo a měl nám do děti pohlídat. Tak prostě jsme byli na parketu. Takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata. Já mám pro co pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla, toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic, co jsem měla, to už jsem dětem rozdala. Ale já jsem nejbohatší člověk na světě. Mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No, tak.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru. Krásně se to poslouchalo.
1: Ano,
0: děkujeme.
1: Je to tak. Být vděčný za všechno, co můžeme. Víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy a tak. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař nějaká speciální technika,
1: ale
0: tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám, to, chystáme se, tady já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, to, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk. Ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou. Ale jsem šťastná, že
0: Ani, a umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo. No, ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, já jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko, není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespěl, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, to je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby a ten, no a teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé. Že, no.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod lipu a pospím, takže já to zase... Já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak... Nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že? Venku ten, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že, které jako člověk neudělá, že, když při různé práci, že, takže, no a manželce tak tež pomáhám, že, ať se udržuje jako ten, že, takže, a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že. Takže tak asi,
0: Pepíno,
1: no.
0: Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu. To, na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten prácek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepíno, já jsem čekala... nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: No, poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý den. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte
1: to
0: hafery. Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou, stromy.
1: Objímám, víte? Uraz na
0: balač... A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do hůžky. No, to...
0: Jako do houští, myslíte? Nebo...
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže ale taky objímáte stromy?
1: Jo, mám určit, mám buk ten, nebo smrk, anebo vrba. Tam je široko daleko, nikde není vrba. A ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak ten, to se tak se sklidníte jako v té přírodě. Takže čerpáme energii, že?
0: A no čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď samejte. A...
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete
1: jo,
0: mít prostor.
1: Dobře, děkuju. Naslyšenou. A všecky. Všechny zdravím, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Aničkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu chodit, jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se održela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to. No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že je zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili a to už budeme končit.
1: No, vnoučata, pravnoučata mi nejvíc přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej. Takže já si nestěžuju, že by. A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla. To už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila. Vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak se to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné. No.
1: Proč by to bylo neuvěřitelné?
0: No.
1: Já mám tu výhodu, že moje netes je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo, takže ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru a
0: a taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: tam. Jo, tam jsou kontakty nějaké, na povědě. Doma těch kontaktů moc nemám. Na povědě jedině, když přijedou ty děti.
0: No, takže umíte si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit. A já si věci plánuji. Já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji. Kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst. A já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, a takže tak zatím jsem spokojená. Zatím si, Jaruško, zatím si lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek.
0: Takže dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda,
1: že bolesti bylo míň, kdybych ty bolesti
0: loučíme
1: bylo míň.
0: Loučíme s humorem. Mm-hmm. Uzavíráme dnešní téma, Aničko, moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že se z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co?
2: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
2: Prosím tě, co ještě děláš doma?
3: Co tady dělám? No, co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
2: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
3: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
2: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit s telefonáty a ty jsi měl být tady.
3: Co?
2: Ale mě je to fuk.
3: Jo? Tak to je to fuk?
2: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
3: Tak.
2: Ale ne, že já tebe budu schánět.
3: Ajmo, to je mi.
2: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
3: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
2: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
3: Počkáš, přijedu dolů. Jo, jo, ten.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším.

0: Čím to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
1: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
2: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
0: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
2: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
3: Jak pak bych to nevěděl?
2: Tak prosím, tak proč to nedělám?
3: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky? A hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
2: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
0: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
4: Slyšíte to? To je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne? Ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená kupředu, že ano? Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraceč. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
5: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
4: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
5: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
4: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jste to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
5: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
4: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a
5: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nehodný šprým.
4: No ne.
5: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
4: Já se snažím látku zpestřit.
5: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
4: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jenom. Stisk prska zde. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
5: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
4: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře dostal, říkej si to sám.
5: Prosím, přátelé, ta kolega napřed samý prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, bude mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
4: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
5: Vevnitř je místo.
4: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
5: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
4: Jak tam asi vlezou?
5: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
4: Jenže tam se dostal samočině, ta šňůra ta je kroucená, pak je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
5: Ozdobí,
4: to se urve.
5: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
4: Ta šňůra je kroucená, pak je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
5: Automat. Jako bife.
0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
6: No tak dobře, no tak Jirka, ten by mohl,
7: no,
6: že bychom zaspívali spolu.
7: No. Jako, Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
6: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když.
7: Gota. Pánové, na
6: žádku. Gota jí není, počkej.
7: Ne,
6: máme tady, telefon, zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
8: 5, 4, 4.
6: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
7: On nebude tuto doma.
8: Ještě?
7: No, není.
8: Vem si ho. Ne, teď.
7: No, tak ahoj.
6: Počkej.
9: Haló?
6: Haló, to je Karel Gott?
7: Počkej.
6: Tady je Kajzer.
8: Jirka Korn. Ahoj.
6: Co chceme, prosím tě, Karle?
9: Dobrý
6: večer.
8: No.
6: Prosím vás, Karle, přijďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
7: No, vidíš.
6: Tak to jsou to pro noviny, Gott no, telefonuje zvany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
8: Co to by?
9: To nic, upadlo mi mejdlo.
6: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
9: Tak já jedu.
6: Fajn, prý.
7: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
6: A možná, že jo?
7: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
6: dobře,
7: jo?
6: A pak tě zavolám.
7: Fajn.
0: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: Sbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, ve.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Leda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom bílém kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze. A on ti mi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a celý rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Vesel, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem
8: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Vešlo, méně vejte se,
8: ale já... On dal na sporách spánek. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepa, ač je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
9: Vešlo,
8: tak
9: prosím
8: mu říkám,
9: vás, nezlobte se.
8: Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vy. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno. On je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
9: Nezlobte se,
10: no
9: sešla, já skutečně, já pospíchám.
10: Cvok,
9: ale ne, já...
10: Co?
9: Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. Kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás... Haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem a on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvaný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. Já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613 a bychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar. No, ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ním, jo, mají nějaký hovadu, Jo, sakra, no, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymre, vy do mobilu děláte, tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No jo, Januš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvrněte to, nech šopa přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade? Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tý, tomu obličeji svýmu. Zvedně, ježišmarja.
3: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Hrgově,
2: špatně, tak se neklepte jak ratlík.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která